třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český Slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Ortel je 9. a 8. místo skupina Mirai. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Šestou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem, podkakem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mohu velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych prostě věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky hrozný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt na ní koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkal, kučel, mám hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Vzkaz já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek. Fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdravím
2: dobře.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych
4: děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
4: Děkuji,
2: máme zapsáno,
4: ano.
2: Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekač, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že jo, hrdina, že jo. Ten, a ten zvyk, je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako takhle chodí a podlamuje v plenu, někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejem se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký, no, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
11: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
11: speciálně dovezený z Holandska, odkud,
9: který byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla 3/4 na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já se, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo dobře. To velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo.

0: Toval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale dostal prostě, bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskane jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
3: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Studia.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Halka, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím, máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny a přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano,
2: výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji, nashledanou.
4: Tak, také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo, halo?
4: Halo, halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba, je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to
1: už
3: vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mě seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí pomôžu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. Organizace TEA nabízí nově sociální poradenství v Milevsku. Hokejisté Českých Budějovic porazili v extralize Liberec 4-3. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
3: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Komunální volby v Českém Krumlově vyhrálo hnutí ANO, které získalo 5 mandátů v 23 členém zastupitelstvu. Druhá skončila Vize pro Krumlov také s 5 mandáty. Třetí Naše Česko bude mít 3 zastupitele. Čtvrtá Koalice Český Krumlov má 3 mandáty, 2 zastupitele budou mít na 5. místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se 2 mandáty, 7. příčku obsadí nezávislí se 2 zastupiteli. Na 8. místě skončil Český Krumlov Rozumem a Srdcem s 1 mandátem. Voleb se zúčastnilo necelých 44% voličů. Krizové centrum TEA od října poskytuje sociální poradenství v Milevsku na Písecku. Cílem je pomoci lidem v lokalitě, aby nemuseli cestovat do většího města. Organizace nabízí rady ohledně dluhů, exekucí, rodinných vztahů i zaměstnání, dodává zástupkyně ředitelky Adéla Vaníčková.
4: Naším cílem je společně s každým člověkem hledat cestu, jak jeho konkrétní situaci řešit. Klienti nás najdou vždy první pondělí v měsíci od 9 do 14 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko. Poradenství je bezplatné a pro dostatek času na každého klienta doporučujeme objednat se předem. Sport.
2: Hokejisté Motoru České Budějovice v nejvyšší hokejové soutěži vyhráli nad Libercem 4-3. Zápas po první třetině zastavila díra v ledu u mantinelu. Pokračuje útočník Motoru Marek Zachar.
5: Ta situace to tam nastala, že vlastně jsme vytuhli oba týmy, takže než jsme se do toho zase dostali, tak to byla trošku takový nějaký, ale myslím si, snažili jsme se být furt nějakým tempu, jako kluci furt jsme se hejbali a aby jsme z toho tempa nevypadli, protože jsme furt doufali, že se to dohraje. My jsme to nechali na specialistech, máme rolbaře, takže ty se o to postarali. Zapaď pámu, to dopadlo.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno i jasno, odpoledne přechodně až oblačno a pouze výjimečně slabé přeháňky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Osobní auto havarovala před chvílí na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí u Tábora. Na místo míří záchranáři, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pět hodin, k tomu 4,5 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v pondělí 12. října. Dobré ráno a pěkný den i celý týden přeze studia Luboš Voráček.

Valdemar Matuška dospíval 7¾ minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pondělí 12. října. Do konce roku zbývá pouhých 80 dní a svátek dnes mají Marcelové. Jméno Marcel je latinského původu a je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnilinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel tedy se dá přeložit jako malý bojovník. Tak Marcelům k svátku všechno nejlepší. V roce 1492 tři španělské karavely pod vedením janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador, spasitel. Dnes jsou to Bahamy. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam původně měli namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl, tedy Ameriku. V roce 1576 Rudolf II., král český a uherský, nastoupil trůn po smrti svého otce Maximiliána II. V roce 1810 v Mnichově se konal 1. Oktoberfest při příležitosti svatby krále Ludvíka I. Bavorského. V roce 1935 nacistické Německo zakázalo v rádiu jazz a o 10 let později, v roce 1945, loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, založené v Plzni, v roce 1930 Josefem Skupou se natrvalo přesídlilo z Plzně do Prahy. 12. října roku 1977 zemřel v Českých Budějovicích František Fanta, československý legionář, generálmajor československé armády. V roce 1997 zemřel John Denver, americký countryfolkový zpěvák, skladatel a hudebník. V roce 2012 zemřel Břetislav Pojar, scénárista a režisér, bylo mu 89 let. A před 12 lety zemřel rodák z Českých Budějovic, Jan Schánilec, herec a daber, který daboval například Buda Spencera, také Jacka Nicholsona. 12. října roku 1900 se v Písku narodil historik a archivář Jindřich Šebánek. 98. narozeniny dnes má rodák z Českých Budějovic Antonín Mokrý, předseda Nejvyššího soudu České republiky. 87. narozeniny dnes má Vladimír Kerner, prozaik, dramaturka, filmový a televizní scénárista. 83. narozeniny by dnes měl Karel Černoch, zpěvák, muzikálový herec, hudební skladatel a moderátor. Zemřel v prosinci roku 2007. A ze všech daleko nejmladší je Adela Banášová, slovenská moderátorka, ta má dnes 46. narozeniny. Vám, kteří také dnes tady máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na šest, tak pro vás máme informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 4 až 1 stupněm, byly četné přízemní mrazíky, a na horách byly 3 nad nulou až k nule a v kotlinách bylo také kolem minus stupňů, dokonce kolem minus 3 mohlo být klidně na některých místech. No přes den bude o trochu tepleji, očekáváme převážně polojasno, zpočátku až jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Podívám se hned poránu také na SMSky, už nám chodí zprávy od vás. Ve Vyšším Brodě je poránu jasno a 1,5 stupně. U řeky je mlha, píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu zdravíme. V Kamenici nad Lipou jsou 2 stupně a jasno. Úspěšný start do nového týdne a pohodové pondělí všem přeje Věra. Věro, děkujeme za zprávu i do Kamenice nad Lipou. A ještě tu mám také zprávu ze Vzduchovic. Ve Vzduchovicích je také chladné ráno, je 6 stupňů, slabý vítr. Dobrou náladu na nastávající týdne přeje všem Josef. Josefe, děkujeme, do Vzduchovic také hezké dny přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Malí podnikatelé a živnostníci by měli být více chráněni proti pádu do dluhové pasti. Ministerstvo financí navrhuje změnu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí. Budeme o tom moc za chvilku. Teď ještě bude zpívat Lucie Bílá.

0: tvoji oči.
1: Živnostníci v České republice by se mohli dočkat větší ochrany při jednání s věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu, která má zabránit tomu, aby se drobní podnikatelé kvůli nepřiměřeným sankcím za nesplácení úvěru dostávali do neřešitelných dluhů.
2: V Česku jsou zhruba 2 miliony osob samostatně výdělečně činných. Novinka by mohla reálně pomoct až desítkám tisíc z nich. Část z nich tvoří živnostníci, kteří skutečně podnikají a zadluží se třeba proto, aby koupili nějaký drahý stroj. V řadě případů se ale podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni jedná o lidi, kteří se živnostníky stávají jenom proto, aby dostali úvěr.
3: Často je tento instrument využívaný nebo zneužívaný pro obcházení ochrany spotřebitelů, protože řada lidí má živnostenský list třeba kvůli tomu, aby mohli pracovat. Někdy jsou k tomu nuceni, někdy to nejsou ani faktický podnikatelé a pak vlastně stačí tomu věřiteli, když uvede do smlouvy to IČO, najednou tam ta ochrana spotřebitelského úvěru padá.
2: Hlavní změnu proti současnému stavu popisuje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
4: Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
2: Ilustruje to na příkladu podnikatelského úvěru, u kterého zbývá zaplatit 100 000 korun z jistiny a dalších 50 000 na úrocích. Dnes mohl věřitel okamžitě zesplatnit celých 150 000 korun. Nově by mohl i hned požadovat jenom jistinu 100 000. Krušinová ale dodává, že živnostníci nikdy nebudou chráněni úplně stejně jako běžní spotřebitelé.
4: Pokud někdo člověku nabízí půjčku na soukromé výdaje pod podmínkou, že si založí živnost, měl by zpozornět. Na rizika takových praktik upozorňuje i Česká národní banka.
2: Podle Jiřího Hauptmana, člena představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, jsou to změny k lepšímu.
5: Postihují právě ty poskytovatele, jejichž obchodní model je založen na nesplácení úvěrů a následném účtování skrytých či naprosto nepřiměřených vysokých sankcí.
2: A to se podle Hauptmana, členu asociace, netýká. Lepší zacházení s živnostníky vítá i šéf Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš. Zároveň ale poukazuje na možný problém.
6: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali.
2: Na ještě větší možnou potíž upozorňují neziskové organizace. Daniel Hůles, Člověka v tísni, říká.
3: Ochrana bude rámcově daná občanským zákoníkem a ten bude odkazovat na nařízení vlády, kde budou stanovovány konkrétní parametry té ochrany.
2: A to by mohl být problém, protože nařízení vlády nemá takovou váhu jako zákon, takže ho vláda může celkem snadno změnit. Neziskové organizace proto chtějí toto ustanovení ještě upravit. S účinností novinky se počítá až od 1. ledna 2028. Tomáš Jeník, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy a Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. V Českých Budějovicích začne dnes oprava Labské ulice a parkoviště. Práce za téměř 9 milionů korun potrvají do

0: 9. listopadu. Obyvatelům v této lokalitě bude zároveň ode dneška umožněno bezplatně parkovat u ČES areálu, informovala mluvčí radnice Jitka Bruha-Velclová. Za Tichem do České Kanady vezme dnes zájemce publicistka Alena Binterová, autorka literárního průvodce zmíněnou částí Jindřichohradecka. Přednáška začne v pobočce Jihočeské vědecké knihovny na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích v 18 hodin a vstup je podle informací na webu knihovny zdarma. Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Žokej Keith Michael Donoghue byl tentokrát v sedle 10letého valacha jménem Final Orders. V cílové rovině těsně porazili domácího favorita Godfreye s žokejem Janem Faltejskem. Do cíle 136. ročníku závodu se dostalo 6 z 10 koní. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno i jasno, odpoledne přechodně až oblačno, jen výjimečně slabé přeháňky, teploty do 14, na horách do 11 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta v Sezimově Ústí u Tábora na silnici číslo 3. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl šesté, k tomu 2:15 a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Provozovatelé lodní dopravy v České republice musí kvůli vysoké ceně nafty odkládat pravidelnou údržbu lodi. Problémy jim způsobuje také nízká hladina vody. K tématu se vrátíme za chvilku, teď je tady připraven divoký Bill.

0: lidské zkrátky.
1: Lodní dopravu v České republice nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří dokonce musí odložit údržbu lodi. Problémy se přenáší také na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují například písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
2: Na Mělník, tam to přeložej.
3: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
4: Tlačná, ano.
3: Co vozíte?
4: Písek.
3: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
4: No, na 180. To má maximální ponor, 180, takže na to.
3: Víte, odkud vyjíždíte?
4: Když vyjíždíme z Prahy, tak jedeme odsud na Hořín a do Nušníček nad Litoměřicema.
3: Tlačný remorker, dá se to takto nazvat, má nějaké označení nebo název?
4: No, dřív se tomu říkal Erky, teďka už je to pojmenovaný Gufy. No.
3: Gufy, takže a znamená to něco?
4: Ne, v překladu jo, ale to nebudem překládat.
3: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
5: Tam my čerpáme pohonné hmoty.
3: Jak se tankuje taková loď?
5: Objednáme si naftu, která se přiveze cisternou, natáhne se hadice, natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
3: To je objem nádrží, které máte?
5: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12000 místo.
3: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
6: Ceny tím pádem vyrostou a my nemáme pomyslně na koho je přeúčtovat. Takže v současné době to samozřejmě poškozuje absolutně všechny provozovatele vodní dopravy. Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
3: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
6: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí a v těch nějakých investičních věcech.
3: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na zkapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
7: Rejdaři, kteří nám to odvážejí, tak na to museli reagovat a propsali nám to do ceny dopravy.
8: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
3: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
7: Pro nás ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe. Já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
3: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, tak tomu ještě 6:45, tak pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 4 až 1 stupněm Celsia. Byly četné přízemní mrazíky, v Kotlinách mohlo být i kolem minus 3 stupňů. Přes den očekáváme převážně polojasno, zpočátku až jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra očekáváme jasno až polojasno, v noci a ráno místy s mlhami, odpoledne bude pak zítra od západu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 3 plus až minus 1 stupeň Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 11 až 15 stupňů. Zítra by měl vát slabý, proměnlivý vítr rychlostí do 3 metrů za sekundu a nebo by zítra mělo být klidno. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6 hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pokud máte rádi literaturu, dnes odpoledne můžete zamířit do Strakonic. V pobočce Schmidingerovy knihovny za parkem začne v 16 hodin pondělní zastavení, tentokrát věnované vzpomínkám Jiřího Suchého. Ve stejnou dobu nabídne společenský sál Schmidingerovy knihovny také dílnu Slovo sled. Od 4 do 8 hodin provede Emilie Zámečníková zájemce přípravou recitačního vystoupení od výběru vhodného textu až po jeho přednes před publikem. Dílna je určená především pedagogům, kteří připravují žáky na recitační přehlídky, ale přidat se mohou i další zájemci o recitaci. V Táboře dnes začíná podzimní kurz šití pro děti od 12 let. První lekce potrvá od 14 hodin do 15:30 v obchodě u Lenochoda v Pražské ulici. Účastníci se naučí základní stehy, vyzkouší si práci se šicím strojem a postupně se pustí také do vlastních výrobků. Kurz má celkem 10 lekcí a potrvá až do prosince. Další pozvánka míří do knihovny Gelasta Vodňanského ve Vodňanech, kde od 15 hodin pokračuje cyklus přednášek Pavly Žílové, nazvaný Dobrá hudba mezi knihami. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí, ten zve od 19 hodin na koncert Bez řečí s Monikou Absolonovou, kterou na klavír doprovodí Ondřej Hájek. A kapela Nezmaři, ta bude dnes hrát pro domácí hospic Ledax. Benefiční koncert začne v 7 večer na malé scéně Českobudějovického metropolu. No a večer pak patří i divadlu. V Českých Budějovicích pokračuje přehlídka amatérských souborů Budějická Tálie. V divadle u kapličky začne v 19 hodin Gogolova satirická komedie Revizor v podání divadelního spolku Tyl z Rakovníka. Příběh o domnělé návštěvě státního kontrola rozehrává kolotoč strachu, přetvářek a lidských slabostí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Nejvyšší volební účast v republice měla Vysočina. Znovu zvolený senátor Tomáš Fiala v prosinci skončí jako ředitel Strakonické nemocnice. Utkání basketbalistů Písku s Ostravou bylo odloženo. Hosté nepřijeli do jižních Čech kvůli poruše autobusu. Na jihu Čech bude dnes většinou polojasno s teplotami do 14 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Volební účast v letošních komunálních volbách překročila na Vysočině 55%, je tak největší ze všech krajů v republice. Druhou nejvyšší zaznamenal Zlínský kraj, kde se k volbám dostavilo přes 52% voličů. V závěsu je Jihočeský kraj s více než 51% účastí. Průměrná volební účast v Česku je těsně pod 48%.
5: Na Vysočině neklesla účast v posledních 6 komunálních volbách pod 50%. Mezi lety 2006 až 2018 byla téměř 54%. O 4 roky později klesla jen o procento a letošní volby dokonce překonaly hranici 55%. Vysočina se tak pokaždé drží nad celorepublikovým průměrem. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
4: Znovu zvolený senátor za Strakonicko Tomáš Fiala se od příštího roku chce naplno věnovat práci v horní komoře parlamentu. V prosinci skončí jako ředitel Strakonické nemocnice, v jejímž čele stál 24 let. Zatímco v minulých volbách před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Do druhého kola senátních voleb bude v obvodu Pelhřimov postupovat z prvního místa Ladislav Met z ODS. Současný pelhřimovský starosta získal téměř 30,5% hlasů. Druhým postupujícím je dosavadní starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo přes 27% voličů. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Lesní stezka vznikne u Mužetického vrchu nedaleko Sedlice na Strakonicku. Zastupitelé vybrali firmu, která ji za 1,5 milionu vybuduje. Stezku popsala tajemnice městského úřadu Jana Bláhová.
6: Součástí projektu jsou 4 tematické kuličkové dráhy. Po stopách jelena, po proudu vody, cesta ke květu a veverčina z kříž. Také 6-boký odpočinkový altán bude umístěn v nejvyšším bodě stezky a nabídne prostor k odpočinku a posezení. Sport.
4: Basketbalisté Ústí nad Labem prodloužili svou vítěznou sérii v lize na 5 zápasů. Olomoucko porazili 102-66 a v tabulce jim patří druhé místo za zatím 100% Slavii Praha. Posledním týmem bez jediné výhry v sezóně je po 6. kole nováček z Plzně. V duelu dvou dosud neúspěšných celků podlehl doma Brnu 69-83. Utkání Písek Ostrava bylo odloženo, hosté nemohli na jih Čech přicestovat kvůli poruše autobusu. Náhradní termín bude teprve určen.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a pouze výjimečně slabé přehánky. Teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na stupně číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda se vyšetřuje na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí u Tábora. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Šest hodin, 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v pondělí 12. října. Tak dobré ráno a hezký den i celý týden vám ze studia přeje živý moderátor Luboš Voráček. Jestli to znáte, zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani sami neuvědomujeme, že k nám vlastně mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Tak jak nenaletět, tak to si povíme za chvíli. Teď ale bude zpívat opravdový Karel Gott.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví například kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila také na uměle vytvořené profily, které ale působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Ještě doplním, že zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbo Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 4 až 1 stupněm Celsia, ale v kotlinách mohlo být klidně i kolem -3 stupňů. Přes den očekáváme převážně polojasno, zpočátku až jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia a vár by měl slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je ta mírná, ta nejnižší zátěž. No a podíváme se na SMSky, na zprávy, které nám posíláte, abychom se dozvěděli, jaké je počasí u vás. Ty SMSky píšete ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, takže CB, mezera, počasí, znovu mezera, to je ten povinný tvar, aby se nám tady ukázalo, pak už dopisujete tu zprávu a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny a ta SMSka nesmí mít moc dlouhá, aby se nám to sem vešlo a hlavně musí být bez háčku a bez čárek, tedy bez diakritiky. Přišla nám zpráva od Dagmar z Nové Pece, kde je tady už chladno, už to přišlo. Novou Pec obklopuje mlha a jsou -2,2 stupně. Krásný den, přeje Dagmar. Tak Dagmar, děkujeme a do toho chladu vás tam zdravíme, ať i u vás se dnes oteplí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Eva Farna dospívala 6 minut po čtvrt na 7. A protože je v pondělí, tak jako každé pondělí pro vás odpoledne ve 13 hodin budeme mít pořád osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess vždycky zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A dnes bude hostem spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Věrta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Pořad osobnosti Česka odvysíláme po 13. hodině a hostem Oskara Hesse bude tentokrát spisovatelka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Smouky teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Poté by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout 386 miliard korun, to kritizuje sněmovní opozice. Nové workoutové hřiště otevřela Sedlice na Strakonicku, informovala o tom tajemnice městského úřadu Jana Bláhová. Město hřiště vybudovalo za 900 tisíc korun vedle víceúčelového sportovního areálu. Kovové konstrukce slouží především pro posilování rukou a nohou a je určené pro lidi ve věku od 15 let. V Chýnově na Táborsku začíná Bílkův týden. V městské knihovně se dnes od 16 do 18 hodin uskuteční umělecký workshop věnovaný grafické tvorbě Františka Bílka. Ve středu se pak v Bílkově vile koná zhudebněná poezie Otakara Březiny, s nímž je tvorba Františka Bílka úzce spjatá. V pátek je plánovaná vzpomínka na Františka Bílka na hřbitově v Chýnově, informuje město na svém webu. Tenistka Linda Nosková se kvůli zranění levého lýtka odhlásila.

0: vyrazila z turnaje kategorie WTA 1000 ve Wuhanu. Jehož hlavní soutěž začíná dnes. Pokusí se připravit na listopadový turnaj mistryň, kam se letos poprvé v kariéře kvalifikovala. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, ojedinělé mlhy a v severní polovině kraje i nízkou oblačnost. Odpoledne přechodně až oblačno a pouze výjimečně přeháňky, teploty do 14, na horách do 11 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Táboře se srazila dvě osobní auta v ulici Jesenského, dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé, k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné pondělní ráno. Asi všichni jsme se kdysi dávno ve škole učili, že město Tábor založili husité na jaře roku 1420. Což je sice pravda, ale už méně se někdy říkalo, že město a hrad tady vznikly daleko dříve. Jak to s tou historií bylo, vám za chvilku připomeneme v jeho české vlastivě, kterou připravili redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Jiří Cukr. Ale předtím ještě dáme trocha hudby, než se dostane na jeho českou vlastivědu, tak určitě zaspívá také Leona Machálková píseň Dej zpátky čas.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Za zakladatele předhusického tábora jsou považováni Vítkovci a Přemysl Otakar II. Říkalo se tomu tady Hradiště a probereme si to v jeho české vlastivědě. Město Tábor máme spojené s husity. Poté, co ho v roce 1420 založili a mohutně opevnili, se stalo jejich hlavní základnou. Jenomže historie místa je mnohem starší a zdejší strategická přírodní poloha lákala lidi odpradávna. Když pomineme četné doklady pravěkého osídlení, potom lze počátky města klást do poloviny 13. století. Za zakladatele je sice považován mocný rod Vítkovců, ale jeho majetku se záhy zmocnil král Přemysl Otakar II., který v budování města společně s hradem pokračoval. Po Přemyslově smrti roku 1278 se další rozvoj města zastavil a lokalita nazývaná Hradiště byla prakticky opuštěna. Ojediněle se potom připomíná po 100 letech v roce 1370 a 1388 a o znovu vybudování se na troskách starého města postarali až husité. Jedinými táborskými stavbami, které pamatují ještě předhusickou éru, jsou zbytky městského hradu zvaného Kotnov a původně gotický kostel svatého Filipa a Jakuba ve svahu pod hradem.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice se převážně vyskytuje nízká oblačnost a jenom místy, hlavně v jižní polovině republiky, je jasno nebo polojasno. V severní polovině Čech se ojediněle objevuje i slabý déšť. Teplota, ta se pohybuje mezi 0 a 8 stupni, nejchladněji má Horská Kvilda a Volary Luční potok, svorně -4,5 stupně. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 3 stupně, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1021 hektopaskal. Na Choráňově je skoro jasno 0 stupňů a vítr jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Na střední Evropou se vyskytuje tlaková výše. Bude převážně jasno, ty mlhy a nízká oblačnost, které se vyskytují teď ta nízká oblačnost v severní polovině kraje, to se všechno rozpustí. Odpoledne bude místy až oblačná obloha a ojediněle se objeví slabý déšť. Teplota ta vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách bude mezi 8 a 11. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na jedničce.
1: Dnes tedy žádná extra zima nebude úplně. Jaké jsou teplotní rekordy k 12. říjnu?
2: Maximum z roku 2019 je 23,9 stupně a minimum z roku 1936 -5.
1: Tak těch 23 to by bylo lepší teda. Co slunce v kolik vyjde a v kolik zapadne?
2: Vyjde v 7.18 a zapadne v 18.18.
1: To jsou hezká čísla. A co bude dál? Jak bude zítra? V úterý?
2: Po západu začne přes naše území přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojený okodující frontální systém. V noci čekáme převážně jasno, k ránu se místy vytvoří mlhy. Teplota klesne na 2 až -1 stupeň, při mlhách bude kolem 5 a vítr povane jenom slabý proměnlivý. Přes den ty mlhy se ráno a dopoledne rozpustí a bude jasno až polojasno. Odpoledne od západu pak začne pomalu přibývat frontální oblačnost a později večer v noci na středu se na západě kraje objeví ojedinělý slabý déšť. Teplota vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 9 až 12. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na jedničce.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Včera se hrál v Českých Budějovicích hokej. V 10. kole hokejové extraligy České Budějovice vyhráli nad Libercem 4-3. Zápas přerušila díra v ledu, jak uslyšíte za malou chvíli. Ale ještě předtím jsou tu Škvor a Síla starých vín.

0: V nejvyšší hokejové soutěži českobudějovický klub Banes Motor vyhrál nad Libercem 4-3. Utkání zastavila po první třetině díra v ledu.
1: O díře u mantinelu v ledové ploše mluvili po utkání všichni. I útočník Motoru Štěpán Hoch.
2: Seděl také dlouho v kabině, jsem chvilku stál. Samozřejmě, že jsme jako byli trošku stuhlí, ale naštěstí musím říct, že nás to úplně nesložilo. Skočili jsme do té třetiny zodpovědně a nakonec jsme to dotáhli do vítězního konce.
1: A dívali jste se, co se tam vlastně odehrává, co je přesně za nepříjemnost v ledové ploše a má třeba někdo z týmu i poradní hlas, jestli se bude pokračovat nebo ne.
2: My jako hráči jsme absolutně nevěděli, jestli se bude pokračovat nebo ne. Spíš jsme se báli, že právě nebude. Ta díra byla velká a moc nechtěl zamrznout, ale naštěstí se pokračovalo, takže se to nemusí dohrávat, což je pro nás hlavní.
1: A u toho mantinelu může tam nastat nebezpečná situace, hlavně jde samozřejmě o zdraví.
2: 100% tam, kdyby se ta rejha nezakryla, tak tam si někdo může klidně jako zlomit kotník nebo blbě zakopne, mu tam ujede ta brusle a spadne na manťák nebo cokoliv, takže jako s tím se určitě hra nedá, tady s tou dírou.
1: Diváci na tribunách se bavili po svém, ale hráči vypadli z tempa. To potvrdil i liberecký Jakub Rychlovský.
3: Jsou hráči asi, kterým vyhovuje víc být v tempu a hráči, kterým to třeba tolik nevadí, ale mě osobně to chvilku zastrvalo, než jsem se do toho dostal nějakých pár střídání, ale tohle to bylo čistě na rozhodčích.
1: Útočník Motoru Marek Zachar vstřelil vítězný gol. Také on se vracel k neplánované dlouhé přestávce.
4: Jsme vytuhli oba týmy, takže než jsme se do toho zase dostali, tak jsme furt doufali, že se to dohraje.
5: Sedíš šatně pomalu hodinu, takže bylo to nepříjemný takový nezvyk, ale to nějak nenarušilo.
1: Dodal za Liberec útočník Ondřej Procházka. Motor vyhrál 4-3. Hosté neuspěli v závěrečné powerplay, kterou podpořila přesilovka. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Letos podruhé se sejde Národní koalice pro boj se suchem. Obchvat Dasného a Češnovic na Česko-Budějovicku výrazně sklidnil dopravu v obcích. Dobrovolní hasiči na Strakonicku dostali nová vozidla. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne přechodně oblačno, s teplotami do 14 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Letos podruhé bude jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO odpoledne zhodnotí aktuální hydrologickou situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Premiér jednání svolal den po zprávě, že Husinecká přehrada na Prachaticku jako první česká nádrž téměř vyschla. Jihočeský kraj před týdnem vyhlásil stav sucha pro celý region. Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou ale podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. Silniční obchvat Dasného a Češnovic na Česko-Budějovicku svádí už veškerou dopravu z obou obcí. Místem dosud projížděly desítky tisíc vozidel denně. Obchvat je zatím zprovozněný jen částečně ve dvou pruzích. Podle místních obyvatel se otevření nové silnice okamžitě projevilo na životě v obou sídlech.
2: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné. Ten provoz už byl neúnosný. Pokud byla nehoda, tak byla ucpaná celá ta trasa. Samozřejmě hluk, prach.
3: Vysvětluje nezávislá starostka obce Ludmila Kahounová. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se obchvat kompletně zprovozní v polovině příštího roku.
4: Pokračují práce na budování té druhé poloviny komunikace, současně i na mimoúrovňových křižovatkách. Pokračují práce přímo v Českém Vrbném na té části toho už existujícího čtyřpruhu.
3: Ředitelství poté plánuje rozšiřovat silnici 1/20 od konce obchvatu u Pištína až do Písku. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Nové automobily získali dobrovolní hasiči z Dražejova a Modlešovic na Strakonicku. Na jejich pořízení využilo město Strakonice dotační podporu ministerstva vnitra a jeho českého kraje. Dražejovská jednotka bude vozidlo využívat k přepravě členů a vybavení při zásahích a výcviku. Jeho cena je téměř 1,5 milionu korun, uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Za stejnou cenu pořídila nový automobil také jednotka sboru dobrovolných hasičů Modlešovice.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, ojedinělé mlhy, v severní polovině kraje i nízká oblačnost se dopoledne rozpustí. Odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střet dvou osobních aut se vyšetřuje v Táboře v Jesenského ulici. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Táborské nemocnici dnes pořádají Den duševního zdraví. Podrobnosti přidá náš ranní host krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině v pondělí 12. října. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Dnes máme 12. října, to znamená, že jsme stále ještě na začátku října. Také už jste teď na začátku října zahledli v obchodech čokoládové Mikuláše? Ten čas strašně rychle letí, tedy alespoň v těch regálech obchodů. Poslechněte si rozhlasový sloupek Ivana Mase.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Mám pocit, že čas se nějak zrychluje. Za dávných dob mi pouhý školní týden od pondělí do pátku připadal nekonečně dlouhý. Dneska se mi zdá, že měsíc uplyne, než mrknu okem a sotva stačím stihnout všechno, co jsem si naplánoval. Tak teď nevím, jestli je to nějaký projev stáří, změn mozkové kapacity a schopnosti vnímat objektivní realitu, anebo jen důsledek měnícího se okolního světa. Docela si fandím, takže si myslím, že správná je ta druhá možnost. Utvrdil jsem se v tom docela nedávno, když jsem ještě na přelomu léta a podzimu navštívil jeden nejmenovaný obchodní řetězec se vším možným. Scháněl jsem nějakou drobnost. Dýchla tam na mě mezi regály studená, sichravá, ponurá atmosféra. Venku slunečno a teplo, uvnitř lebky svítící i nesvítící, kostry, příšerné masky, plastikový duchové, keramické i umělohmotné zubaté dýně. Zkrátka kompletní halloweenský sortiment. A s takovým předstihem. Pak, že čas neletí jako zblázněný. O regál dál jsem se v zápětí mohl rovnou hodit do vánoční pohody. Tady už byli plně vyzbrojeni i na Vánoce. A podobně tomu bylo i v obchodě poblíž. Takže kdyby se mi tehdy jen trochu chtělo, mohl jsem si připravit pravé australské Vánoce. Jak známo, na opačném konci světa mají tyhle svátky v létě. Vzhledem k tomu, že jsem už v půli září dostal od svého pneuservisu nabídku na přezutí zimních gum za výhodnou zářijovou cenu a všiml jsem si i lákavých nabídek cestovek na letní dovolenou 2027, nezbývá mi dnes konstatovat, že čas se opravdu nějak urychluje. A nebo my lidé prostě tak trochu blbneme. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Je 7:45, máme pro vás informace o počasí. Dnes zpočátku čekejme jasno. Ranní ojedinělé mlhy a v severní polovině kraje také nízká oblačnost se dopoledne rozpustí. Odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 14 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Podmínky ty budou dnes dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Prachatic, kde jsou 4 stupně, jasná obloha. Pěkný den, ve zdraví přeje všem Helča. Helčo, děkujeme. Ve Velešině je jasno, 3 stupně, dobré ráno, plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. V Černovicích u Tábora je 7 stupňů, jak píše pan Folta. I za toto SMSku děkujeme. Přišla také zpráva z Husince, kde, jak píše Marie, je hodně studené ráno, jenom 2 stupně. Marie, děkujeme za zprávu. V Brloze je polojasno, větrno a 4 stupně. Zdraví, hezký den přeje Marie, tak i vám, Marie, děkujeme za SMSku. A ještě přišla zpráva také z Jindřichova Hradce ze sídliště Vajgar, kde je oblačno a zataženo a klidno. 4 stupně, píše a zdraví Marie. Také zdravíme i do Jindřichova Hradce přejeme. Hezké pondělí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Nejen ochotnické divadelní soubory z celé republiky míří do Českých Budějovic. Místní divadlo U Kapličky po roce opět hostí Budějickou Tálii. Již 26. ročník nesoutěžní přehlídky. Jaká představení nabídne, kdo bude speciálním hostem a co je na ochotnickém divadlu tak kouzelné, že se mu člověk zpravidla věnuje celý život? Nejen o tom si popovídáme s Václavem Krištůvkem, členem divadelního spolku JK Tyl, který Budějickou Tálii pořádá. Nalaďte si nás v pondělí 12. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Už za chvilku si představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál o zvonech. A tentokrát je zavítáme do Oslova na Písecku. Ale ještě předtím je tady Palo Habera.

Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Oslova na Písecku. V poměrně mohutné věži kostela svatého Linharta se nachází zvonová stolice pro tři zvony středních rozměrů. V současnosti ale tam najdeme pouze jeden. Jmenuje se Linhart a zní v hlavním tónu F2.

Zvon Linhart má průměr 63 cm a váží 145 kg. Roku 1635 ho ulil Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Na přední straně zvonu je na plášti reliéf Kalvárie s Kristem na kříži, po stranách se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Na odvrácené straně je nápis o zasvěcení zvonu a autorská signatura. Slid je z ke cti a k chvále Boží, ku poctivosti blahoslavené Panny Marie a svatého Linharta, nákladem téhož záduší ve vsi Voslově za správy hejtmanské urozeného pána, pana Jana Niče z Tyrempachu od Tomáše Friče v městě Roudnici nad Labem léta 1635. Z archivních pramenů víme, že ani Oslov nebyl ušetřen válečných rekvizit zvonů. Tři zvony byly zabaveny v první světové válce. Pár let na to, roku 1925, byla pořízena dvojice nových zvonů a malý umíráček z dílny Rudolfa Manouška v Husovicích u Brna. Dva nové zvony vytvořily se starým zvonem harmonicko-melodický trojzvuk znějící v motivu Te Deum. Bohužel i tyto dva nové zvony byly v druhé světové válce rekvírovány. Zbyl tak pouze zvon jediný, nejstarší, prostřední velikosti z roku 1635. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon Linhart ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Poledne. Z Oslova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: Jsou to zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Referendum o obchvatu města Volar na Prachaticku není platné. Hlasování se zúčastnilo jen 30,66% oprávněných voličů. Pro jeho platnost je ale potřeba účast alespoň 35%. Vyplývá to ze zápisu místní komise o výsledku hlasování na webu města. V Českých Budějovicích začne dnes oprava Labské ulice a parkoviště. Práce za téměř 9 milionů korun potrvají do 9. listopadu. Obyvatelům v této lokalitě bude zároveň ode dneška umožněno bezplatně parkovat u ČES areálu, informovala mluvčí radnice Jitka Brůha-Valclová. V písecké městské knihovně se dnes můžete dozvědět, jak se překládá literatura, co všechno se může při převodu literárního díla změnit a jak do práce překladatelů dnes zasahuje umělá inteligence. Překladatel Andrej Rády, jehož pracovními jazyky jsou finština, němčina, čeština a slovenština, představí po 17. hodině nejen svou práci na románech finského spisovatele Miki Valtariho. Utkání píseckých basketbalistů s ostravskými v 6. kole ligy bylo odloženo. Hosté nemohli na jih Čech přicestovat kvůli poruše autobusu. Náhradní termín bude teprve určen. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, ojedinělé mlhy v severní polovině kraje i nízkou oblačnost. Odpoledne přechodně až oblačno, pouze výjimečně přeháňky, teploty do 14, na horách do 11 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně mírný severozápad. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Táboře se vyšetřuje nehoda v Jesenského ulici, dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553

0: 553.
1: Je 7:30 a k tomu 2 a čtvrt minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké pondělní ráno. Jak zlepšit spánkovou hygienu, anebo také jak předejít syndromu vyhoření? Nejenom na tyto otázky odpoví odborníci z Táborské nemocnice, kteří tam dnes pořádají Den duševního zdraví. Více podrobností přidá za chvilku náš ranní host. Teď bude zpívat Michal Hruza.

0: Zastavit se, vydechnout a nechat si poradit. Nemocnice Tábor právě dnes pořádá Den duševního zdraví, při kterém veřejnosti nabídne poradenství a individuální konzultace s odborníky. Tématy budou také spánková hygiena a také syndrom vyhoření. Ale co všechno se můžou příchozí dozvědět a jaké praktické ukázky na ně čekají, to nám poví mluvčí táborské nemocnice Alexandra Kučerová, která je s námi ve spojení. Paní Kučerová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak na co se dnes při Dni duševního zdraví u vás v Táboře zaměříte?
1: No, my dnešní tu akci vlastně tím navazujeme na Světový den duševního zdraví, který si každoročně připomínáme 10. října. A chceme vlastně především upozornit na to, že psychické vyčerpání může postihnout kohokoliv, a to bez ohledu na věk nebo profesi. Zároveň chceme ukázat, že se mu dá účinně předcházet. Ukázat to, že vlastně péče o to duševní zdraví nemusí být nic složitého, ale že i drobné změny v každodenním životě mohou mít velký význam. Proto se zaměřujeme na praktické typy, jako je zvládnout stres, zlepšit spánek, předcházet syndromu vyhoření.
0: Dobrá, a jaké praktické ukázky, protože jsem v úvodu hned o tom mluvil, že máte i praktické ukázky připravené, tak co návštěvníci dnes zažijí u vás a uvidí?
1: No, my jsme se snažili připravit aktivity tak, při kterých si tu návštěvníci opravdu vyzkouší na vlastní kůži. Takže kromě aromaterapie jsou připravené různé relaxační techniky, ale nabízíme například také fototerapii pomocí speciálních brýlí, které vlastně simulují přirozené denní světlo. Takže brýle mohou zlepšit náladu, dodat energii, ale hlavně také podpořit správný spánkový rytmus, což je v podstatě v podzimním období obzvlášť užitečné. Dále budou k dispozici cvičení kognitivních funkcí a praktické tipy na prevenci vyhoření, ale hlavní je, že po celou dobu opravdu budou návštěvníkům k dispozici naši kolegové odborníci, se kterými si budou moci návštěvníci popovídat a na cokoliv se jich také zeptat.
0: A paní Kučerová, prosím, povězte ještě našim posluchačům, kam přesně mají dnes přijít a do kolika hodin vás tam najdou.
1: My všechny srdečně zveme do vstupní haly nemocnice Tábor, kde budeme k dispozici od 9 do 13 hodin. Takže přijďte si vyzkoušet něco příjemného pro sebe a třeba si odnesete užitečné tipy do každodenního života. Budeme se těšit.
0: Tak to říká Alexandra Kučerová, PR manažerka nemocnice Tábor. Paní Kučerová, díky za to krátké povídání a přeji, ať tam dnes nemáte dlouhé fronty.
1: Ne, děkuji moc, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, hodně zdraví i vám. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Převládá tady jasná obloha, jenom na severovýchodě kraje je ještě nízká oblačnost, která se už ale rozpouští. Teplota se pohybuje od -4,7 stupně Celsia na stanici Volary Luční potok po 5,2 nad nulou v Kocelovicích. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno, 2 stupně, vane jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře má hodnotu 1021,8 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro jasno a 0 stupňů, vítr jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: No a jak bude přes den?
2: Na střední Evropou se vyskytuje tlaková výše. Čekáme jasné počasí, odpoledne pak přechodně oblačno. Jen ojediněle se může objevit slabá přeháňka. Teplota vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách bude mezi 8 a 11. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Vyhoje na nízké zátěži.
1: A zítra v úterý?
2: Od západu začne přes naše území přecházet brázda nízkého tlaku a s ní spojený okolující frontální systém. V noci čekáme převážně jasno, k ránu se místy začnou tvořit mlhy. Teplota klesne na 2 až -1 stupeň, tam, kde bude mlha, bude tak kolem 5 nad nulou. Vítr povane jenom slabý proměnlivý. Přes den se ty mlhy rozpustí a bude jasno až polojasno. Odpoledne od západu začne pomalu přibývat frontální oblačnosti a později večer v noci na středu od západu přijde déšť. Teplota přes den vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 9 až 12. Vítr povane jen slabý proměnlivý a bio zůstane na jedničce.
1: A když v noci na středu přijde déšť, to znamená, že ve středu bude pršet?
2: Jenom ze začátku, pak zase déšť odejde a začne nás přecházet další tlaková výše. Ve středu bude zpočátku zataženo a na většině území déšť. Během dopoledne budou ty srážky ustávat a oblačnost ubývat, takže večer už nás čeká jasno až polojasno a začnou se tvořit četné mlhy. Teplota bude ráno kolem 7, odpoledne kolem 15 stupňů, takže se trošku oteplí a vítr slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Napadlo vás někdy, proč mají muži prsní bradavky? Odpověď nabídne za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, ale ještě předtím bude zpívat Lenka Filipová píseň, která se jmenuje Norský dřevo.
3: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu, kdo není zrovna slepý s

0: minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: novin, zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hluboké nad Vltavou mají o novém vedení města jasno. V Táborském divadle plánují opravu interiéru. Hokejisté Českých Budějovic porazili v extralize doma Liberec 4-3. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne přechodně oblačnost, teploty vystoupí ke 14 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa z ODS. Strana tam získala 5 mandátů, stejně jako uskupení Politika je služba, které ale bude v opozici. Město povede koalice 5 subjektů ODS s uskupením Společně pro Hlubokou, které má rovněž 5 zastupitelů. Po 2 mandátech mají Hluboká pro rodinu, ANO a Hluboká nad Vltavou Město pro život. Koalice bude mít 16 zastupitelů z 21. Vedení Hluboká o tom informovalo v tiskové zprávě. Historická budova divadla Oskara Nedbala v Táboře projde rozsáhlou rekonstrukcí. Podle odborných průzkumů je nutné provést stavební úpravy interiéru. Město chce opravy rozdělit do etap kvůli co nejmenšímu narušení divadelního programu. Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka se projektem bude zabývat nové vedení města.
3: Rekonstrukce se má zaměřit především na střechu, ochranu proti zemní vlhkosti, interiéry a dožívající elektroinstalaci. Rozsah zásahu uvnitř budovy nyní upřesní další část stavebně technického průzkumu ve spolupráci s památkáři a vedením divadla.
2: Nezisková organizace Destinace Šumava žije spustila na svých stránkách nový chatbot. Nazvala ho Riko a zájemcům pomáhá vyhledat potřebné informace o akcích, ubytování a zajímavostech v regionu. Pokračuje ředitelka destinace Monika Bendlová.
4: Výhodu má v tom, že si tahá ověřený informace z našeho webu na destinaci Šumava žije a je to super v tom, že si třeba řeknete, zítra mám pršet, kam mám jít s malými dětmi, co se kde děje a už nemusíte složitě nic hledat a ten chatbot vám to vlastně vyjede rovnou z těch ověřených aktuálních informací. Sport.
2: Extraligoví hokejisté Motoru České Budějovice porazili doma Liberec 4-3. Zápas byl po první třetině přerušen kvůli díře v ledu u mantinelu, pokračuje útočník Motoru Marek Zachar.
5: Ta situace to tam nastala, že vlastně jsme vytuhli oba týmy, takže než jsme se do toho zase dostali, tak to byla trošku takový nějaký, ale myslím si, snažili jsme se být furt nějakým tempu, jako kluci furt jsme se hejbali a aby jsme z toho tempa nevypadli, protože jsme furt doufali, že se to dohraje. My jsme to nechali na specialistech, máme rolbaře, takže ty se o to postarali. Zapaď pámu, to dopadlo. Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, ojedinělé mlhy v severní polovině kraje i nízká oblačnost se dopoledne rozpustí. Odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ve Strmilově na Jindřichohradecku je ode dneška uzavřená část silnice 164. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v pondělí 12. října. Dobré ráno a pěkný podzimní den přeje ze studia Luboš Voráček. Nové vydání rubriky Kalendárium, kterou připravuje Petra Matoušková, připomene dnes také výročí 165 let od narození šéfredaktora deníku Hlas národa Eduarda Jana Baštýře z Netolic. Za chvilku všechno uslyšíte, ale ještě předtím necháme zaspívat Jakuba Smolíka.

0: Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomenají jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jeho českým krajem, která najdeme v týdnu od 12. října. Příjemný poslech. října uplyne 115 let od úmrtí Josefa Bindera, arcibiskupského konzistoriálního rady, pražského katedrálního kanovníka, autora číměřské vlastivědy a dobrodince rodné obce Číměř na Jindřichohradecku. 13. října je výročí 85 let od skonu Františka Bílka z Chýnova, sochaře, řezbáře, grafika, architekta a keramika. října se před 125 lety narodil ve Svinkách na Táborsku Josef Kovář, spisovatel pro mládež. Josef Rezek ze Zechovic na Strakonicku byl významný představitel pravoslavné církve. Narodil se 15. října před 140 lety. Z Netolic pocházel Eduard Jan Baštýř, který byl známý jako advokát, šéfredaktor deníku Hlas národa a vydavatel pražského ilustrovaného kurýra. Narodil se 16. října před 165 lety. 16. října by se 75 let dožil herec Jihočeského divadla Petr Hanus. října je výročí 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic, barokního lyrika, hudebního skladatele, učitele a spisovatele. Narodil se i zemřel v Jindřichově Hradci. 18. října se před 110 lety v Písku narodila malířka Miroslava Votavová. října oslaví své životní jubileum 70. narozeniny americká tenistka českého původu Martina Navrátilová. Mezi lety 1978 až 1987 byla světovou jedničkou ve dvouhře. Wimbledon vyhrála 9x. V rozhlasovém pořadu Den v 60 minutách z roku 2016 k úspěchům českého ženského tenisu řekla:
2: všechno se to ulehčilo. Potom, co jsem já utekla, tak vlastně buď ty tenisty uskřípli, anebo jim povolili udělat všechno. Lendo pak neměl žádný potíže v Česku a prostě se to uvolnilo a ty příležitosti se ještě zvětšily. Teďka nevím, proč máme víc žen než mužů, který jsou na té špičce, ale český ženský tenis nebyl nikdy v lepší situaci. My bychom mohli mít dva dobrý Fed Cup týmy, nejenom jeden, že jo. Strýcová hraje v nejlepší tenis, Lucka Sašafářová taky zase vyhrála to debla, samozřejmě Petra Kvitová. Vyhrála dvakrát Wimbledon, prostě neuvěřitelné výsledky na takový malý stát. Z úspěchů se narodí víc úspěchů, protože se díváte a máte tam ty role models a nemusíte to dělat poprvé sama, takže to všechno pomáhá takhle.
1: Martina Navrátilová je považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob. Od roku 2000 je v mezinárodní tenisové síni slávy. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 8:45. Dnes nás čeká zpočátku jasno, ranní ojedinělé mlhy a v severní polovině kraje také nízká oblačnost se dopoledne rozpustí. Odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne přechodně pak mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty dnes budou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A naposledy se ještě podíváme na SMSky, které celé ráno posíláte. Přišla také zpráva z Týna nad Vltavou, kde je polojasno, klidno a 6 stupňů. Všechny zdraví Věra. Věro, děkujeme, také zdravíme do Týna nad Vltavou. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je jasno, 4 stupně. Příjemný začátek týdne, všem přeje Růža. Růžu, děkujeme, do Borovan také, hezký týden přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S nekonečným hlukem, prachem a také otřesy kvůli dopravě se dlouhé roky potýkali v Dasném a také v Čišnovicích na Českobudějovicku. Otevření nového obchvatu hlavního tahu z krajského města do Písku jim podle vlastních slov zásadně změnilo život. Už za chvilku se do obce vypravíme a všechno také potvrdíme, ale ještě předtím nechám zaspívat Terezu Kerndlovou.

0: Více než dva roky trpělivě čekali na otevření nového obchvatu obyvatelé Dasného a Češnověc na Českou Budějovicku. Obcemi až do soboty projížděly desítky tisíc vozidel denně. Stavba 8,5 kilometru dlouhého úseku svedla mimo obce veškerou dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem. A místní si teď zvykají na život bez projíždějících aut.
1: No, dočkali jsme se toho teda, jako my bydlíme tam na konci, jo, a tam jsme měli přímo jako pod oknama, jo, tak jsme rádi.
2: Líčí obyvatelka Dasného paní Marie.
1: A je to takový nezvyklý, jak byl člověk zvyklý na ty auta, nebo že tam stojí před oknem, teď ticho, manžel říká, to je nějaký divně, až mě to ticho prej vadí.
2: Sklidnění dopravy si pochvaluje i nezávislá starostka obce Ludmila Kahounová.
3: Ten provoz už byl neúnosný a byly dny, kde bylo i 30 tisíc aut denně, samozřejmě hluk, prach od toho.
2: Stejně jako další obyvatelé obce se s odklonem aut ještě nestihla srovnat.
3: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné, že něco se stalo, nebo opět bouračka, a kde uzavřeli silnici.
2: Otevření obchvatu dopadlo i na nedaleké Češnovice, součást obce Pištín. Podle nezávislého starosty Jaroslava Havla měla silnice mimořádně velký dopad právě na život v Češnovicích.
4: Nebylo možné přejít. Ta vesnice žila na dvě party, jedna parta, druhá parta vlevo, a vlastně nedalo se ani setkávat pořádně, protože děti samotné nemohly chodit přes jeden jediný přechod, který tam máme, a řidiči nejsou úplně ohleduplní.
2: Starosta ale očekává, že otevření obchvatu částečně dopadne na místní podnikatele, kteří s odklonem dopravy přišli o zákazníky.
4: My máme obecní hospodu v Češnovicích. V současné době scháníme náměty na to, jaké akce bychom tam jako obec mohli uspořádat, aby jsme tu živnost podpořili. A věřím tomu, že se ty hospody pak jako stabilizovaly.
2: Obchvat Češnovic a Dasného funguje zatím v provizorním režimu se dvěma jízdními pruhy. Jak připomíná jeho český mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, další dva pruhy se otevřou až v druhé polovině příštího roku.
5: Pokračují práce právě na budování té druhé poloviny komunikace, současně i na mimoúrovňových křižovatkách, současně pokračují práce přímo v Českém Vrbném na té části toho už existujícího čtyřpruhu a musí se samozřejmě napojit původní komunikace.
2: Podle Kolouška zatím zůstane na začátku obchvatu u Českého Vrbného provizorní kruhový objezd s odbočkou na Hlubokou nad Vltavou.
5: Zůstane víceméně až do konce té stavby jako takové. Ty práce v okolí nejdou dělat jinak, než jak je tomu doposud.
2: Ředitelství silnic a dálnic chce po dokončení prací dále rozšiřovat silnici 1/20 mezi Pištínem a Pískem na tři pruhy ve střídavém režimu. Z Dasného a Češnovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karin natáčí reportáž o Liborovi, zatímco Adrián dělá v televizi čistku. Premiéra seriálu Na tělo. ČT 2. Obhájkyně propadá nebezpečnému kouzlu svého klienta. Hvězdně obsazený film Zubaté ostří. A ČT Art. Zpěvák, kytarista, skladatel a textař zpívá své nejslavnější skladby za doprovodu Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Premiéra koncertu Janek Ledecký Symfonik. Páteční večer s Českou televizí.
2: A teď jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborů Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Nové workoutové hřiště otevřela sedlice na Strakonicku, informovala o tom tajemnice městského úřadu Jana Bláhová. Město hřiště vybudovalo za 900 tisíc korun vedle víceúčelového sportovního areálu. Kovové konstrukce slouží především pro posilování rukou a nohou a je určené pro lidi ve věku od 15 let. V Prokyšově sále prelatury v Českém Krumlově se dnes v 17.30 uskuteční křest nové publikace 14 výletů z Kájova do všech světových stran. Podle pozvánky na webu Českokrumlovské městské knihovny průvodce nabízí inspiraci pro pěší výlety do zajímavých míst regionu s mapami a fotografiemi. Knihu vydala obec Kájov. Marie Bousková postoupila na tenisovém turnaji ve Wuhanu po skreči Kláry Tausonové do 2. kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Ve Wuhanu se dnes v 1. kole představí ještě Sára Bejlek, kterou čeká Jasmin Paoliniová z Itálie. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, pouze výjimečně přeháňky. Teploty do 14, na horách do 11 stupňů, vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Táborsku počítejte s uzavírkami silnice 409 v Turovci u odbočky na Dlouhou Lhotu a silnice 122 u Drahnětic nedaleko Jistebnice a sledujte dopravní značení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké pondělní ráno. Klavírista Matyáš Novák, také Dvořákovo klavírní kvarteto a také sopranistka Pražského národního divadla Alžběta Poláčková se představí návštěvníkům zimního cyklu festivalu Třeboňská nocturna. Jeho jubilejný 30. ročník začíná už tento týden. Podrobnosti přidáme za chvilku.

0: Klavírní podání Smetanova cyklu má Vlast, přehlídka operních árií, ale také broadwayské melodie. Nejenom to nabídne program jubilejního 30. ročníku zimního cyklu festivalu Třeboňská nocturna. Sérii 6 koncertních večerů zahájí v divadle Josefa Kajetána Tyla v Třeboni už tento čtvrtek. Ale další podrobnosti nám teď přiblíží ředitelka festivalu Irma Mrázková. Paní Mrázková je s námi ve spojení. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Mohli byste, paní Mrázková, hned v úvodu, prosím, stručně festival Třeboňská nocturna představit?
1: Velmi ráda. Třeboňská nocturna byla založena před 30 lety. Právě v letošním roce uvedeme 30. ročník zimního cyklu koncertů mým otcem, panem Milošem Končickým. 7 let na to jsme založili, nebo můj tatínek založil letní cyklus koncertů, jehož 23. ročník právě druhý týden v červenci v letošním roce proběhl.
0: Ten program ve čtvrtek zahájí Matyáš Novák. Co návštěvníci uslyší na jeho koncertu?
1: Já si myslím, že se máme na co těšit, neboť zazní projekt, který se nazývá Smetana Reborn, neboli klavírní provedení Mé vlasti. Má vlast je to jeden z nejvýraznějších českých hudebních cyklů a zazní v jedinečné podobě pro sólový klavír. V úpravě Jindřicha Kána z Albestu, jehož výročí 100 let od narození si právě v letošním roce připomínáme. Bude to velmi zajímavý projekt, neboť vlastně tato transkripce převádí orchestrální dílo do klavírní podoby. V němž vlastně musí jediný interpret obsáhnout dynamiku a vlastně barevnost celého toho orchestrálního cyklu.
0: No, na Matyáše Nováka pak v listopadu naváže sopranistka Alžběta Poláčková. Jak bude vypadat její koncertní program?
1: Bude se jednat o písňové a operní árie Alžběty Poláčkové za klavírního doprovodu Zdeňka Klaudy a ten program je velmi obsáhlý a široký. Zazní od moravských lidových poezí Leoše Janáčka přes písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, árie ze známých oper Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka až po známé písně Leonarda Bernsteina či George Gershwina.
0: No a samozřejmě nabízí se další otázka, vy máte co nabídnout v rámci Třeboňských nocturen. Jaká další vystoupení jste si pro návštěvníky v té zimní sezóně potom připravili?
1: Jedná se, jak jste přesně řekl, o 6 koncertů, každý měsíc jeden koncert. To znamená, poté v prosinci, 17. prosince nás čekají koledy podané dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu spolu se sbormistrní Věrou Hrdinkovou. V lednu poté si vyslechneme Dvořákovo klavírní kvarteto za citace Miroslava Táborského, zazní Dvořákovy melodie a Dvořákova korespondence, takže to bude opravdu jenom večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. V únoru poté se představí Smetanovo trio a závěrečný koncert v březnu obstará velmi známé uskupení Epoch Quartet s naším jedním z nejpřednějších klarinetistů Irvinem Venišem.
0: Paní Mrázková, kde najdeme souhrnně všechny ty koncerty na jednom místě?
1: Určitě, všechny koncerty se konají vždy od 19 hodin v nádherném empírovém divadle Josefa Kajetána Tyla. Vstupenky je možné zakoupit přes naše webové stránky třeboňskanocturna.cz. Na zahajovací koncert 15.10. zbývají ještě posledních pár vstupenek, takže všichni posluchači jsou velmi vítáni. A ráda bych také pozvala poté na 24. ročník letního festivalu, který se uskuteční od 7. do 10. července roku 2027. Myslím si, že program bude také velmi zajímavý.
0: V Třeboni to opravdu žije. O zimním cyklu festivalu Třeboňská nocturna nás informovala ředitelka tohoto festivalu Irma Mrázková. Tak paní Mrázková, děkuji, přeji plný sál a usměvavé posluchače.
1: Děkuji velmi, děkuji za pozvání a všechny srdečně zvu. Krásný den.
0: Tak i vám hezký den, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestávají.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteoroložka Eva Hubová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Nízká oblačnost na severovýchodě kraje se rozpouští, horské mlhy taky a jinak už krásně svítí sluníčko. Teplota se pohybuje pořád ve velkém rozmezí. Volary, Luční potok, -4,7, Lhenice 6,5 stupně, no a jinde v kraji je to někde mezi. V Českých Budějovicích je teplota 6 stupňů, skoro jasno, vítr jihovýchodní 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1021,7 hektopaskalů. Na Churáňově je skoro jasno a 1 stupeň, vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: To ráno je krásné, je frišno. Jak dlouho sluníčko vydrží přes den?
2: Do 18:18 mi zapadne. Na střední Evropu se vyskytuje tlaková výše. Teď nás čeká jasné dopoledne a potom odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a ojediněle se může objevit slabá přeháňka. Teplota vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách na 8 až 11. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: A až slunce zapadne, nastane noc. Jak bude v noci a zítra?
2: Od západu začne přes naše území přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojený okurující frontální systém. V noci čekáme převážně jasno, k ránu se pak místy vytvoří mlhy. Teplota klesne na 2 až minus 1 stupeň, při mlhách bude kolem 5 a vítr pořád bude slabý proměnlivý. Přes den se ty mlhy rozpustí a bude jasno až polojasno. Odpoledne pak začne od západu přibývat frontální oblačnost a později večer a v noci na středu se od západu přidá déšť. Teplota vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 9 až 12. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na jedničce.
1: A ve středu tady bude pršet?
2: Ze začátku. Pak už nás čeká další tlaková výše a to počasí se trošku uklidní. Ve středu bude zpočátku zataženo na většině území s deštěm a už během dopoledne budou ty srážky ustávat. Začne se rozpouštět i oblačnost, takže večer už bude jasno až polojasno. Místy se budou taky tvořit mlhy. Teplota ráno kolem 7, odpoledne kolem 15 stupňů, vítr slabý, během dne mírný, západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Paní Hubová, vy tam určitě jistě vidíte i na čtvrtek, jak si můžeme připomenout?
2: Ranní mlhy se rozpustí a bude polojasno až oblačno, trošku se projeví výšková tlaková níže. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne kolem 15 stupňů a vítr jenom slabý proměnlivý.
1: Tak teď už víme úplně všechno o počasí od meteoroložky Evy Hubové. Děkuji za to a přeji hezké dny.
2: Vám taky. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Marcias 9 minut před 9 hodinou dospívávají, nebo dohrávají píseň s Luisem. Já už tady nesedím ve studiu s Luisem, ale sedím tady s Hankou Šoberovou.
1: Hezké dopoledne, Luboši. Tobě i našim posluchačům.
0: Také. Na co se můžeme těšit v rámci jeho českého dopoledne?
1: Tak my se podíváme třeba na to, jak vědci dokážou pomocí světla ovládat mozkové buňky. No a aby takových informací nebylo málo, tak si taky posvítíme na problém, o kterém se příliš nemluví, a je to inkontinence. A bude tématem dnešní rubriky Když jde o zdraví. Připomeneme si příběh slavného Silonu v Plané nad Lužnicí. No a ve druhé hodině rozebereme výsledky voleb, pozveme na koncert Dorobty Barové v Táboře a nabídneme další tipy, kam dneska vyrazit.
0: To a všechny, a ještě více u nás v Jihočeském dopoledni s Hankou Šoberovou. Hanko, děkuji za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: Také naslyšenou a naviděnou s tebou v tvém případě. No, naviděnou to také bude s Pavlínou Fendekovou, ta přijde, a naslyšenou také tedy, ta přijde za 8 minut sem do studia s aktuálními zprávami. No, Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji dobrý vstup do nového pracovního týdne. Užijte si, když budete v práci, poslouchejte Český rozhlas České Budějovice. Já se na vás budu těšit ve 12 hodin při písničkách pro radost.

0: zpět uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Státy Evropské unie se dnes chystají uvalit sankce na 1650 ruských občanů a firem. Naše Česko, které zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích, se nebrání spolupráci s uskupením Společně pro Budějovice. Do poloviny listopadu mohou obyvatelé Jihočeského kraje navrhovat své favority na cenu křesadlo. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne přechodně oblačno, teploty vystoupí ke 14 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Lucemburku projednají situaci na Ukrajině i narůstající hybridní útoky Ruska proti 27. Chystají se také uvalit nové sankce na 1650 ruských občanů a firem. Má jít o největší balík sankcí od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022.
2: Na sankčním seznamu Evropské unie v souvislosti s ruskou válkou je nyní přes 3000 subjektů. Po dnešním chystaném rozšíření by jich mělo být už téměř 4700. Nové sankce se podle agentury Reuters zaměří zejména na Rusy a ruské firmy zapojené do vojenského průmyslu, zejména do výroby raket. Očekává se také, že unijní ministři zahraničí dnes budou v Lucemburku mluvit o nové dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimírem Putinem o dodávkách dieslu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Naše Česko, které zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích, se nebrání spolupráci se subjektem Společně pro Budějovice. V minulém volebním období spolu tvořili vládnoucí koalici. Nyní mají dohromady 18 mandátů z 45. Naše Česko plánuje jednání i s dalšími subjekty, uvedl to předseda hnutí a jeho český hejtman Martin Kuba. Naše Česko získalo v Českých Budějovicích 15 mandátů, druzí skončili Občané pro Budějovice a Starostové z 9 mandáty. Třetí ANO bude mít 8 zastupitelů, čtvrtí Piráti a Budějčáci mají 6 mandátů, 4 zastupitelé bude mít na pátém místě ODS, šesté je Společně pro Budějovice se 3 mandáty. Lidé mohou znovu nominovat kandidáty na cenu křesadlo pro jednotlivce i skupiny dobrovolníků za jejich dlouhodobou pomoc druhým. Koho lze nominovat a jak na to, vysvětluje Zdeněk Krejza z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj.
3: Stačí popsat, co ten dobrovolník dělá, kde působí, proč zrovna jeho byste chtěli nominovat a doplnit nějaké údaje samozřejmě na toho dobrovolníka a na toho, kdo nominoval. Ty nominace je možné odeslat až do půlnoci 15. listopadu. Sport.
0: Pražská Sparta se v neúplné tabulce fotbalové šance ligy dostala na 3. místo. Na Letné porazila v 10. kole Pardubice 2-0. Za vedoucí Slávii je druhý Slovan Liberec, který podlehl na svém stadionu předposlednímu Slovácku 0-2. Pro tým z Uherského Hradiště to je první výhra v ročníku a Teplice remizovaly s Olomoucí 1-1.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Strmilově na Jindřichohradecku je ode dneška uzavřená část silnice 164. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: K
4: Krásné dopoledne, přátelé, je pondělí 12. října, svátek slaví Marcel, tak Marcelové, přeji vám všechno, jen to nejlepší. To dnešní datum potěší milovníky hudby, právě 12. října 1943 se narodil Karel Černoch, zpěvák s nezaměnitelným hlasem, kterého si připomínáme díky písním jako Zrcadlo nebo Ona se brání, a dneska by mu bylo 83 roku. No a narozeniny má dneska tak jedna z největších operních hvězd 20. století, italský tenorista Luciano Pavarotti. Narodil se 12. října roku 1935. Dokázal přiblížit operu milionům posluchačů po celém světě. A jeho nadání, jeho podání árie Nessun Dorma patří k nezapomenutelným hudebním okamžikům. No a ještě jedna připomínka dnešního dne. 12. říjen je světovým dnem boje proti artritidě, který upozorňuje na onemocnění kloubů a na důležitost včasné péče. Jednomu onemocnění se budeme věnovat taky v jeho českém dopoledni, a to inkontinenci. Téma, o kterém se nepříliš mluví, nicméně trápí mnoho lidí. Tak zůstaňte s námi, myslím, že informací pro vás máme spoustu, a nejen ty, ale taky muziku. Třeba Marie Rotrovou, kapelu Kreštof, Pavla Bobka, anebo Jojo Bendy.

0: Nejvyšším vyznamenáním na poli vědy a rozvoje lidstva je Nobelova cena, udělovaná v celkem 6 kategoriích. Laureáty vždy v říjnu vyhlašuje několik švédských a norských institucí a letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství se rozdělí 3 vědci, kteří vynalezli buněčné vypínače ovládané světlem. Jejich jména oznámil tajemník švédského Karolinského institutu Thomas Perlman.
1: Nobelpriset i fysiologi eller medicin Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
0: No a já už v tuto chvíli ve studiu vítám redaktora Filipa Černého, který ví podrobnosti. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj, Honko, dobrý den, posluchači. Tak teď jsme měli takovou krátkou švédskou vsuvku, jazykový koutek, ale slyšeli jsme jména 3 vědců, jak zazněla na slavnostním vyhlášení. Tak já jenom dodám, že Karl Deisseroth je ze Spojených států, Peter Hegemann a Georg Nagel jsou z Německa.
0: A já jsem zmínila, že vynalezli buněčné vypínače. Jak si je můžeme představit?
2: Docela jednoduše. To je takový dálkový vypínač, možná jako máme doma u televize. Dá se s ním, že jo, zapnout cokoliv. No a podobným vypínačem vědci můžou zapínat nebo vypínat různé skupiny buněk v mozku.
0: K čemu to je dobré?
2: No tak hlavně ke zkoumání a mapování mozku vedl při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru.
1: Neuroscientists dreamed of a neuronal switch, a tool to turn specific neurons on or off with great precision.
2: Tak neurovědcům se podle něj splnil sen, můžou přesně vypínat a zapínat skupiny buněk a zjišťovat, co se stane, když se tahle oblast vypne nebo jiná naopak zapne. Podle Nobelova výboru jsou ty experimenty pořád ještě v začátcích, ale už se podařilo v experimentech se zvířaty zmapovat, že určité skupiny mozkových buněk jsou zodpovědné třeba za rodičovské chování, žízeň nebo třeba také strach.
0: Jak se oceněným vědcům podařilo takový vypínač sestavit?
2: No, našli ho v přírodě. Peter Hegemann zkoumal jednobuněčnou zelenou řasu, která je schopná se rychle otočit za světlem. Jmenuje se, já teď doufám, že to řeknu správně, Chlamydomonas, to už je, tak to je řecky, tak mám už 3. jazyk v dnešním povídání. No česky to je každopádně pláštěnka nebo koulenka. Ta reaguje na světlo mnohem rychleji než lidské oko. Hegemann společně s Georgem Nagelem objevili, že má v buňce speciální molekuly, které přímo převádějí světlo na elektrické pulzy. Podobně jako přijímač dálkového ovládání je tahle jedna součástka žádné složitosti. Karlu Deisserothovi se potom podařil tenhle vypínač geneticky okopírovat a přemístit ho do nervových buněk.
0: Takže vypínač nefunguje u kdejakých buněk, ale jeho potřeba napřed namontovat.
2: Říkáš to správně. Vznikla z toho vlastně celá věda optogenetika. Experimenty s mapováním mozku vypadají tak, že potkaně mají do hlavy zavedené optické vlákno a tím jim vědci spouštějí nebo vypínají určité oblasti mozku a sledují, jak se to odrazí na tom, co potkani prožívají nebo chovají, jak se chovají. Třeba se jim světlem vybaví vzpomínka na něco, z čeho mají strach.
0: Mohly by tyhle buněčné vypínače posloužit třeba i přímo lidem?
2: No, podle vědců by mohly pomáhat třeba při postižení zraku nebo sluchu. Už se dělají experimenty na lidech s postižením oční sítnice. Dostanou do očí světlo citlivý protein, podobný tomu ze zelených řas, a k tomu speciální brýle s nasvícením a částečně jim to tedy vrátí zrak. Ovšem i experimenty se zvířaty jsou užitečné jako modely lidských nemocí. Vědci doufají, že si optogeneticky posvítí třeba na deprese, schizofrenii nebo na demenci.
0: Tak to byl redaktor Filip Černý o letošní Nobelově ceně za fyziologii a lékařství. Filipe, děkuji moc a hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Nejen ochotnické divadelní soubory z celé republiky míří do Českých Budějovic. Místní divadlo U Kapličky po roce opět hostí Budějickou Tálii, již 26. ročník nesoutěžní přehlídky. Jaká představení nabídne, kdo bude speciálním hostem a co je na ochotnickém divadlu tak kouzelné, že se mu člověk zpravidla věnuje celý život? Nejen o tom si popovídáme s Václavem Krištůvkem, členem divadelního spolku JKTL, který Budějickou Tálii pořádá. Nalaďte si nás v pondělí 12. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Když jde o zdraví.
1: Patří mezi zdravotní potíže, o kterých se často nemluví, přesto trápí statisíce lidí. Inkontinence neboli samovolný únik moči může výrazně ovlivnit kvalitu života, a to nejen ve vyšším věku. Existuje totiž několik typů inkontinence a každý z nich vyžaduje odlišný přístup. Co se při těchto potížích děje v organismu a kdo je jimi nejčastěji ohrožen, tak na to jsem se zeptala primáře gynekologického oddělení Písecké nemocnice Michala Turka, který se specializuje na urogynekologii.
2: Inkontinence není nemoc, inkontinence je příznak. Je to stav, kdy žena z nějakého důvodu neudrží dobře moč anebo chodí často na záchod.
1: Vy říkáte žena. Napadá mě, týká se inkontinence, postihuje taky muže?
2: Určitě také může postihovat inkontinence. Tam je třeba ale říct, že v obecné rovině třeba 60-leté ženy mají spíš problém s inkontinencí a 60-letí muži mají spíš problém se spuštěním moči, protože mají zbytnilou prostatu. A ta inkontinence u mužů může být, ale je spíše způsobená operačně, potřeba operacích nádorů prostaty, kdy teda z tohohle důvodu léčebného u malé skupiny mužů může dojít k inkontinenci. Takže ta hlavní kohorta nebo ta hlavní skupina pacientů s inkontinencí jsou tedy pacientky.
1: Může být příčinou, že ženy rodí?
2: Inkontinence je jev, který pozorujeme asi u 40% žen, který prostě někdy během života pozorují únik moči. Z toho asi polovinu z nich je dobře léčit. Ne každá se k nám teda dostane. Co se týče těch příčin, tak jak jste to zmínila v otázce, tak my rádi říkáme, že inkontinence je způsobena multifaktoriálně, to znamená těch příčin je víc, společně se nějak sčítají nebo násobí a u každé ženy je to trošku jinak. Vyzdvihl bych zejména klidně porod, jak jste řekla, ale na prvním místě je to genetika, je to i těžká práce, k tomu porodu patří, jakou cestou byl veden porod, jestli žena má za sebou jeden císařský řez, anebo jestli má za sebou 4 porody velkých dětí, nebo dokonce operační porod, mám na mysli třeba klešťový. To jsou ty hlavní příčiny, které se potom násobí a ta inkontinence potom může vznikat. K té genetice bych ještě jenom řekl, víte, ono, když někdo třeba má v rodině křečové žíly, což si asi posluchači umí představit možná i líp než tu inkontinenci, tak ty potomci je mají často také, aniž by na těch nohách celoživotně stáli. A pak zase někdo jiný stojí celý život u soustruhu a v rodině ty křečové žíly v uvozovkách

0: projevovat ty symptomy, ty projevy inkontinence. Podle staré klasifikace a možná jednodušší pro posluchače, inkontinence je ve třech stupních. První je takový ten stupeň, jenom někdy unikne trochu moči. Druhý stupeň je, že už docela často, a třetí stupeň, že pořád. Tady, co jste říkala, ty ženy na té trampolíně, to je ten první stupeň, který říká co? Že v budoucnu nejspíš bude ten druhý stupeň a jenom otázka času, kdy nás ženy vyhledají. Typicky ženy ve 40 letech jdou se svými malými dětmi na trampolínu, zjistí, že uniká moč. Co udělají? No nejdou k lékaři, ale přestanou skákat na trampolíně. Jenom oddálí řešení toho problému a potom, když už to není na trampolíně, protože to se dá vynechat, tak když je to třeba ten únik pozorován i při chůzi ze schodů, to už se vynechat nedá a v ten moment k nám přijdou. A pokud k nám přijdou, tak tyto ženy, je to projev stresové inkontinence, protože těch inkontinencí je celá řada zase, a ta stresová inkontinence nejčastěji se léčí zavedením té pásky. Zavedeme pásku ženě 45 leté, většinou nám řekne, proč jsem nepřišla dřív.
1: No, my se dostaneme tedy k těm různým typům inkontinence. Tak byla to ta stresová. Znamená to, že každý typ inkontinence se léčí nějakým jiným způsobem?
0: Ano, inkontinence je víc typů, ty základní jsou stresová, ne stres jako psychický, ale stres, kdy se něco těžkého zvedne, zapojí se břišní, zakašle, poskočí. Pak popisujeme inkontinenci urgentní nebo hyperaktivní měchýř, OAB v cizí zkratce. A smíšený typ inkontinence, který je v určitý kombinaci spojení té stresové a urgentní, každá žena má zase dominanci třeba tý stresový nebo urgentní taky jinak.
1: Dneska jsme si vysvětlili, co to je inkontinence, koho postihuje a jaké jsou její nejčastější příčiny a typy. No a v příštím dílu se pro změnu zaměříme na možnosti léčby dvou nejčastějších forem a taky její úspěšnosti. Tak tolik dnešní rubrika, když jde o zdraví. Rybářské Vlastce splané nad Lužnicí mířili už v polovině 50. let do Anglie, Brazílie, Kanady a nebo Mexika. Vyráběli podnik Silon, který se stal jednou z jeho českých průmyslových značek, zná mých je daleko za hranicemi. Jak závod vznikl a kde se vlastně vzalo samotné slovo Silon, tak to připomene dnešního Česká vlastivěda. Připravili ji archivář Aleš František Plávek a Zdeněk Zajíček. Za chviličku přijde na řadu. When we hear...

Víte, jak vznikl název Silon a kdo jej vymyslel? V Jihočeské vlastivědě vám to prozradíme. Věhlas některých československých výrobků neuhasínal ani dlouho po konci druhé světové války. I za socialismu existovaly podniky, které měly dobré renomé jak doma, tak daleko za hranicemi. Mezi takové patřil i jihočeský Silon. Vyhláškou ministra průmyslu Gustava Klimenta vznikl v roce 1950 na samém okraji Plané nad Lužnicí moderní chemický závod na výrobu umělých vláken. Vydělil se ze staršího kovosvitu a první větší úspěchy se dostavily již po 5 letech provozu. Polyamidové hedvábí se přitom technologicky vyvíjelo už od roku 1941 ve Zlíně, odkud do Plané přicházeli i první experti. Významným konkurenceschopným výrobkem se pak od září 1955 staly rybářské vlasce. Vyvážely se do Anglie, Brazílie, Kanady, Mexika a mnoha dalších zemí světa. Národní podnik Silon tak byl, na rozdíl od svých výrobků, na roztrhání. A jak to bylo s tím názvem? Tak za ten může komunistický redaktor Svatopluk Turek. Složil ho z části slova silný a koncovky on. Zatímco svět znal už svůj nylon, jeho Češi dali světu Silon.

Věděli jste, že Markétka má své kořeny v Polsku? Původní píseň Malgoška proslavila v roce 1973 zpěvačka Marila Rodovič. Marie Rotrová si ji vybrala během festivalu v polských Sopotech a český text pro ně napsala Jiřina Fikejzová. Byla to jejich první spolupráce, která přerostla v dlouholeté přátelství. No a ještě jedna zajímavost. Markétka provází Marie Rotrovou celou kariéru, i když sama zpěvačka vzpomínala, že ji někdy zpívá spíše proto, že si publikum tolik žádá. Posluchači jí totiž dodnes vyloženě milují. Tak tolik písní, která dozněla. My už za chviličku představíme místo, odkud budeme tento týden vysílat seriál O zvonech. Zavítáme do Oslova na Písecku. Tohle už je kapela Elán a jejich Otázníky. Hezké dopoledne.

Tento týden se v seriálu o jeho českých zvonech vypravíme do Oslova na Písecku. V poměrně mohutné věži kostela svatého Linharta se nachází zvonová stolice pro tři zvony středních rozměrů. V současnosti tam ale najdeme pouze jeden. Jmenuje se Linhart a zní v hlavním tónu F2.

Zvon Linhardt má průměr 63 cm a váží 145 kg. Roku 1635 ho ulil Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Na přední straně zvonu je na plášti reliéf Kalvárie s Kristem na kříži, po stranách se svatým Janem Evangelistou a Panou Marií. Na odvrácené straně je nápis o zasvěcení zvonu a autorská signatura. Slid je z ke cti a k chvále Boží, ku poctivosti blahoslavené Panny Marie a svatého Linharta, nákladem téhož záduší ve vsi Voslově za správy hejtmanské urozeného pána, pana Jana Niče z Tyrempachu od Tomáše Friče v městě Roudnici nad Labem léta 1635. Z archivních pramenů víme, že ani oslov nebyl ušetřen válečných rekvizit zvonů. Tři zvony byly zabaveny v první světové válce. Pár let na to, roku 1925, byla pořízena dvojice nových zvonů a malý umíráček z dílny Rudolfa Manouška v Husovicích u Brna. Dva nové zvony vytvořily se starým zvonem harmonicko-melodický trojzvuk znějící v motivu Te Deum. Bohužel i tyto dva nové zvony byly v druhé světové válce rekvírovány. Zbyl tak pouze zvon jediný, nejstarší, prostřední velikosti z roku 1635. Více si řekneme tento týden, kdy bude zvon Linhardt ohlašovat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice poledne. Z Oslova Jan Kopřiva, Český rozhlas.

0: německém Frankfurtu skončil jeden z nejvýznamnějších knižních veletrhů na světě a letos na něm byla mimořádně vidět česká literatura. Česko se totiž představilo jako hlavní čestný host veletrhu. Více než 70 autorů přijelo z České republiky do Německa představit současnou tuzemskou literaturu i nové překlady českých knih. S týmem, který poslední 3 roky na českém programu pracoval, se na závěrečném ceremoniálu rozloučil ředitel veletrhu Jürgen Boos.
1: Dlouholetý ředitel frankfurtského veletrhu se s čestným hostem českém loučil slovy chvály a tento ročník byl pro něj po 20 letech vedení veletrhu ten poslední. Slavnostní zakončení bylo plné emocí, hlasitého potlesku a pak i čelské hudby. Roli čestného hosta zaplnilo Česko ve svém pavilonu. Z pohledu organizátorů to ocenila dlouholetá koordinátorka vystavovatelů ze střední Evropy Vlaďka Kupsová.
2: Pavilon se myslím všem líbil, má krásnou atmosféru. Je to takový, že se v tom člověk rád tady nachází. Není to nějaké moc přehlušené, nějakýma moc impulzama, je to takový krásný, čistý, vážně s příjemnou, dobrou atmosférou. A ten fokus na knížky jde nádherně vidět a na ilustraci. Nádherný.
1: V roli hlavních hvězd 75 člené autorské delegaci se letos objevila jména očekávaná Jáchym Topol nebo Radka Denemarková, ale i nové hvězdy, třeba Marek Torčík nebo Alice Horáčková. A napůl doma je v Německu Jaroslav Rudiš.
3: A já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali, protože za kulturu se cestuje. Já to znám na svých knížkách, kolik lidí vyráží za mými knížkami na ta místa, kde se odehrávají, třeba právě do Českého ráje, odkud pocházím, do Jeseníku za Aloisem Néblem. A myslím si, že stojí za to literaturu a kulturu podporovat.
1: Jestli bude frankfurtský veletrh i v budoucnu událost, která měla z pohledu kulturní diplomacie zásadní význam, záleží podle programového ředitele projektu Czechia 2026 Martina Krafla i na soustavné oficiální podpoře kultury.
4: To ukazuje, že česká literatura má obrovský talent a já si myslím, že jsme světu otevřeli oči na tomhle mezinárodním veletrhu.
1: Frankfurtský veletrh se uzavřel po 6denním maratonu, kde se na výstavišti i v celém městě odehrálo přes 3000 programů, čtení, debat, divadelních představení i filmových projekcí. Za rok se ve stejné roli jako Česká republika objeví Chile s motem Hvězdy země. Z frankfurtského veletrhu Kateřina Svátková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Radio

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr Karel Havlíček bude v Indii jednat s tamními politiky i zástupci firem. V Hluboké nad Vltavou mají o novém vedení města jasno. Českobudějovičtí hokejisté v 10. kole extraligy porazili Liberec 4-3. Na jihu Čech bude dopoledne slunečno, odpoledne přechodně oblačno s teplotami do 14 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale také s indickou vládou, včetně premiéra Modiho.
4: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jednat s členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa z ODS. Strana získala 5 mandátů, stejně jako uskupení Politika je služba, které bude ale v opozici. Město povede koalice 5 subjektů ODS s uskupením Společně pro Hlubokou, které má rovněž 5 zastupitelů. Po 2 mandátech mají Hluboká pro rodinu, ANO a Hluboká nad Vltavou město pro život. Koalice bude mít 16 zastupitelů z 21. Vedení Hluboké o tom informovalo v tiskové zprávě. Nemocnice Tábor dnes přibližuje téma duševního zdraví veřejnosti. Ve vstupní hale do 13 hodin nabízí zdarma ukázky relaxačních technik, aromaterapie a fototerapie i rady, jak předcházet vyhoření a zlepšit spánek. Zájemci se mohou také individuálně poradit s odborníky, říká mluvčí táborské nemocnice Alexandra Kučerová.
5: Chceme vlastně především upozornit na to, že psychické vyčerpání může postihnout kohokoliv, a to bez ohledu na věk nebo profesi. Zároveň chceme ukázat, že se mu dá účinně předcházet. Ukázat to, že vlastně péče o to duševní zdraví nemusí být nic složitého, ale že i drobné změny v každodenním životě mohou mít velký význam. Sport.
2: Hokejový klub Banes Motor České Budějovice v nejvyšší soutěži přehrál Liberec. K vítězství 4-3 přispěl přesnou nahrávkou Lantošimu útočník Štěpán Hoch.
6: Věděl jsem přesně, co dělám. Nejdřív jsem se rozmýšlel, jestli to nahrál backendem, ale musím říct, to jsem si moc nevěřil, tak jsem to radši takhle zamet forehandem a naštěstí jsem Lantyho našel, takže jako ještě že tak. Já ho viděl hned u té první, jak jsem se koukal přes levý rameno na backend a pak jsem jako to otočil na ten forehand. Takže jsem to tak udělal.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně mírný severozápadní. Biozátěž je na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Táboře se vyšetřuje nehoda osobního auta v Petrohradské ulici. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A
7: na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje jeho české dopoledne. Hanka Šobrová vás vítá u jeho poslechu. Komunální volby na jihu Čech přinesly vítězství nového hnutí Martina Kuby v Českých Budějovicích i složité povolební vyjednávání v dalších městech. Jak se změní vedení radnice a co výsledky vypovídají o náladách voličů? Za chvíli to probereme s politologem a taky se podíváme na senátní volby na Strakonicku a Pelhřimovsku. Zůstaňte.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: Michal Duční a jeho Medicinman v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Komunální volby jsou sečtené, teď začíná vyjednávání o nových koalicích. V Českých Budějovicích zvítězilo naše Česko Martina Kuby. V Táboře mají první tři uskupení shodně po pěti mandátech a ve Strakonicích obhájila vítězství strakonická veřejnost. Co výsledky říkají o politických náladách v jižních Čechách a jak dopadly senátní volby, ve kterých Tomáš Fiala obhájil mandát na Strakonicku už v prvním kole? My si to připomeneme v rozhovoru kolegy Michaela Hovorky s politologem Miroslavem Šeptákem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, který vedli včera odpoledne v našem vysílání.
1: V Českých Budějovicích naše Česko jasně zvítězilo. Čím si vysvětlujete jeho úspěch a co říká výsledek o dosavadních politických silách ve městě?
2: Pokud se podíváme na výsledky voleb v Jihočeské metropoli, tak jsou tam dvě linie nebo dva hlavní motivy. Za prvé, úspěch tedy našeho Česka znamená, že část voličů je spokojena s tím, jak se České Budějovice a okolí vyvíjí. Ale druhý motiv je ten, že část říká, Budějovice mají navíc, chceme určitou změnu. Každopádně výsledek nového Česka je rozhodně překvapením.
1: Zůstaneme ještě v Budějovicích. Stan a Hop předstihli ANO. Je to překvapení anebo očekávatelný výsledek podle vás?
2: Je to překvapení. Hnutí Občané pro Budějovice je už stabilně součástí budějovické komunální politiky, ale přece jenom se očekávalo, že o druhé místo spíše budou mít zájem hnutí ANO. Pro Hop je to, jak jsem říkal, velký úspěch a může souviset také s tím, že tato formace vyměnila svého lídra, kdy dlouholetou ikonu Juraje Tomu vystřídal Tomáš Chovanec a možná i toto byl jeden z pozitivních symbolů pro potenciální voliče.
1: Pojďme se nyní přesunout do Tábora. Tam mají první tři uskupení shodně po pěti mandátech. Jak složité bude sestavit tamní koalici?
2: Bude to velmi složité. Když se podíváme, že městské zastupitelstvo má 27 mandátů a do něho se dostalo 7 subjektů z 8 kandidujících, tak sestavit v těchto poměrech opravdu smysluplnou a akceschopnou koalici bude vyžadovat velkou míru trpělivosti. A je jedno, za to bude vítězné naše Česko, ANO, anebo lokální formace Tábor 2020.
1: Pojďme nyní do Strakonic. Sice tam vyhrála strakonická veřejnost, ale oproti minulým volbám výrazně oslabila. Co zatím může být?
2: Strakonická veřejnost je místní fenomén, ale jak jste říkal, to oslabení o téměř 17% bodů je markantní. Přesto výsledek zhruba 45% je výborný na regionální poměry. Nicméně ukazuje to, že část voličů je nespokojená s vývojem ve Strakonicích a že se domnívá, že toto město potřebuje změnu. Teď strakonická veřejnost bude potřebovat velmi pravděpodobně koaličního partnera, pokud se nechce spoléhat na menšinové vládnutí. 21 členem zastupitelstvu má 10 mandátů. Nebude mít tedy nadpoloviční většinu, jak to bylo v předchozích dvou funkčních obdobích.
1: Pojďme zhodnotit ještě výsledky v dalších okresních městech, například v Písku, Jindřichově Hradci anebo Českém Krumlově. Je tam patrný nějaký, řekněme, společný trend?
2: Společným trendem je vítězství hnutí ANO. Starostové v Písku, v Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově obhájili své prvenství. Je to vždy těžší, pokud vy obhajujete, než když poprvé vyhrajete. Z tohoto hlediska může být hnutí ANO spokojeno, ale teď nastává druhá fáze komunálních voleb a to je povolební vyjednávání a to, zda budou součástí koalice nebo opozice. Ještě bych se ale zastavil u Písku, protože zde kandidovalo 11 politických subjektů a z toho 10 se dostalo do městského zastupitelstva, přičemž Zelená pro Písek jenom velmi těsně nepřekročila tu uzavírací klauzuli 5%. V takovýchto poměrech bude velmi obtížné, ještě obtížnější než v případě města Tábor, sestavit koalici, která dokáže prosadit nějaký společný program.
1: Proč si myslíte, že zrovna v Českých Budějovicích bude to povolební vyjednávání delší?
2: Myslím si, že diskuse kolem územního plánu, kolem to, jak vyřešit parkování, kolem bezpečnosti ve městě může být pomyslným kámenem úrazu. A druhým bodem, který bych tady viděl, je i jak byla vedena volební kampaň, že mnohdy měla také osobní stránku a je vždy obtížné po vypjaté volební kampani si sednout za jeden stůl a diskutovat otevřeně o povolební spolupráci.
1: Pojďme k senátním volbám. Senátor Tomáš Fiala obhájil mandát na Strakonicku už v prvním kole, tentokrát za Naše Česko. Co rozhodlo o jeho úspěchu?
2: Rozhodla jeho regionální známost. Je to primář Strakonické nemocnice, která se vyvíjí dynamickým způsobem. To, že proti němu kandidovala jedna protikandidátka a jeden protikandidát, ukazuje, že politické strany, které se mohly přihlásit do soutěže, rozhodně Hnutí ANO nebo pravostředové formace, jako je ODS, tak na svého kandidáta rezignovali pravděpodobně i z toho hlediska, že proti Tomáši Fialovi nemají přílišnou šanci zabodovat.
1: Na Pelhřimovsku naopak čeká druhé kolo Ladislava Meda z ODS a Michala Kozára z ANO. Co může rozhodnout o vítězství?
2: Obecně o vítězství v druhém kole senátních voleb rozhoduje schopnost mobilizace svých voličů, ale také voličů neúspěšných kandidátů. U Michala Kozára může být aspektem, kterým může stížit pozici v druhém kole, také skutečnost, že je zároveň starostou Jindřichova Hradce. A je otázkou, jestli občané akceptují to, že by vykonával obě funkce najednou.
3: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Tolik politolog Miroslav Šepták z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity k výsledkům víkendových komunálních voleb na Jihočech. Tohle už jsou Roxette a jejich píseň Listen to Your Heart. Hezké dopoledne.

0: Tipy pro volný čas.
1: A mám tipy jak pro dospělé, tak i pro děti. A to třeba hned ten první. V táboře začíná podzimní kurz šití pro děti od 12 let. Ta první lekce potrvá od 14 do půl čtvrté v obchodě u Lenochoda v Pražské ulici. No a účastníci se naučí základní stehy, vyzkoušejí si práci se šicím strojem a postupně se pustí do vlastních výrobků. Kurz má celkem 10 lekcí a potrvá až do prosince. Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí zve od 19 hodin na koncert Bez řečí s Monikou Absolonovou, kterou na klavír doprovodí Ondřej Hájek. A kapela Nezmaři, ta bude hrát dneska pro domácí hospic Ledax. Benefiční koncert začíná v 7 večer na malé scéně Českobudějovického metropolu. No a večer patří i divadlu. V Českých Budějovicích pokračuje přehlídka amatérských souborů Budějická tálie. V divadle U kapličky začne v 19 hodin Gogolova satirická komedie Revizor v podání divadelního spolku Tyl z Rakovníka. Příběh o domnělé návštěvě státního kontrolora rozehrává kolotoč strachu, přetvářky a lidských slabostí. A jak už to u dobré satry bývá, smát se můžeme i tomu, co je nám až podezřele povědomé.

0: Pavel Dubeš nám zaspíval něco o lásce. Krátce po 10:30 v jeho českém dopoledni. Před chviličkou jsem pro vás měla kulturní tipy. Přidám ještě jeden. Hudba Doroty Barové se pohybuje na pomezí jazzu, alternativy a komorní písňové tvorby. Její hlas a violončelo vytvářejí prostor, v němž mají stejnou váhu melodie, slovo i ticho mezi jednotlivými tóny. Na albu Píseň pro my zhudebnila texty své přítelkyně, výtvarnice a hudební My Vejnarové a vytvořila tak osobní poctu člověku, který už tu není. S Dorotou Barovou, která bude už tuto středu koncertovat v divadle Oscara Nedbala v Táboře, budeme mluvit nejen o této nahrávce, ale taky o hledání vlastního hudebního jazyka a o tom, jak se osobní zkušenost proměňuje v píseň. A já už teď Dorotu vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
1: Všechny vás zdravím.
0: Tak ta vaše hudba se pohybuje mezi jazzem, alternativou a komorní písňovou tvorbou, to už jsem tady zmínila. Když skládáte, přemýšlíte o žánru nebo se necháváte vést hlavně samotnou písní?
1: No, musím říct, že já hudbu vnímám velmi svobodně a žánry samozřejmě respektuji a nějak nám pomáhají se v tom orientovat, ale vlastně ten žánr nebo tu nálepku, ta píseň možná získá až potom od někoho jiného, ale já se podle toho teda absolutně neřídím.
0: Vy jste violončelistka, zpěvačka, taky autorka. Jak se tyhle tři role ve vaší tvorbě potkávají? Má některá z nich při vzniku nové skladby obvykle první slovo?
1: Tak oni tak spolu hodně souvisí, ale každá skladba vlastně nebo píseň vzniká občas jinak, jakože nejdřív například přijde nápěv nebo nějaká melodie, nebo naopak přijde nějaký rytmický motiv a nebo s hudebním text, báseň, takže potom ta cesta má různý začátek. U té básně mě to hodně baví, protože báseň samotná už má svůj rytmus a melodii, takže ta potom vás vede nějakou cestou a odkrývá další polohy třeba, které by člověk v sobě nenašel jen tak lehce a tak. No.
0: Vedle řady hudebních spoluprací se věnujete taky vlastní tvorbě. V čem je pro vás ta solová práce jiná než společné hledání nějakého hudebního tvaru s dalšími muzikanty?
1: No jiná je v tom, že člověk se tam odkryvá úplně sám a vlastně a pak si přizve třeba spoluhráče nebo další muzikanty, kteří tu vaši představu doplní nebo naopak ještě ji rozšíří. A

0: S těma jinýma zase já jsem ta, která tam přijdu a snažím se vlastně najít ještě ty další barvy a polohy a rozšířit nebo splnit jim tu představu. Takže se tak jako vzájemně doplňuje a zároveň si myslím, že se to i tak krásně jako ovlivňuje a člověk vlastně s těma muzikantama se toho spoustu naučí a jsou pro něho i takovou inspirací.
1: Jinak to album Píseň pro my vyrůstá z textů My Vejnarové. Jak jste se k ním dostala a kdy jste poznala, že by mohli dostat právě hudební podobu? Jak jste k tomu dospěla?
0: Já jsem se dostala, když už mi tady nebyla, tak jsem dostala deníky od její sestry a pročítala jsem si je tady. A už byla na světě písnička, která se právě jmenovala Píseň pro mě, kterou jsem napsala pro sebe, abych se vlastně smířila s tím, že už tady není a jak moc mi chybí. A když potom zavolal vydavatel Animal Music Petr Ostrouchov, jestli bych nechtěla natočit další album, tak mě napadlo vlastně zkusit zhudebnit její básně a spojit vlastně tu jedinou, tu moji píseň s jejíma textama a celý album ji věnovat.
1: Na desce je přítomná ztráta, ale taky blízkost, vděčnost. Bylo pro vás důležité vyhnout se patosu a nechat emoce vycházet hlavně ze samotných písní?
0: To bylo to první, co jsem řešila a co jsem strašně nechtěla. Aby to nebylo patetické, protože to by ani Míša nechtěla. Takže jsem se snažila vlastně i v těch denících najít texty, které co nejvíc budou reflektovat to, jaká byla, jak byla radostná, jak ve všech obyčejných věcech viděla krásu a ten její vnitřní i vnější svět, jak přiblížit posluchačům. Tak doufám, že se to povedlo a že ten patos z toho není a že je to vlastně oslava života a takového toho, té citlivosti na vnímání těch věcí kolem.
1: Na tom albu spolupracujete s Miroslavem Chiškou a Milošem Klápštěm. Jak se rodila jeho výsledná zvuková podoba?
0: No, nejdřív vznikly takzvané demáče, že jsem ty písničky vlastně nahrála u sebe doma, hlasy, violončelo. A pak kluci do toho vždycky vstoupí a přinesou ten hudební svět a vlastně to ještě tak krásně zvukově obohatí tím vlastně, jak hrajou a jak vnímají hudbu. A něco zůstalo z těch demosnímků, tam něco zůstalo na té desce a něco se změnilo. Už to byla taková spolupráce společná, hledání toho výsledného zvuku vlastně.
1: Jinak vy často zpíváte polsky, což souvisí i s vaším původem Střince. Jak jazyk ovlivňuje způsob, kterým přemýšlíte o melodii, o rytmu, o významu slova?
0: No, vlastně ta čeština je pro mě pořád úplně neprobádané prostředí. Ta polština mi pořád blížší, protože v ní se cítím sebejistěji a je pro mě zvukomalebnější. Když to k češtině mám obrovský respekt a pořád, nevím, jak to říct, ale no je těžší. Vlastně obdivuju všechny český skladatele, zpěváky, muzikanty, kteří vlastně v tom jazyce, protože vlastně i je to slyšet vlastně v současné populární hudbě české, že se někteří interpreti snaží vlastně tu svobodu v té češtině najít a občas ji tak jako lámou a křivěji. A nevím, jestli to zrovna ta cesta, ale takže ten respekt je veliký. Je to krásný jazyk, to jako vůbec o tom žádná. Ale s obrovským respektem, no, jako přistupuju češtině. Takže pořád v té polštině mám větší svobodu, ale hrozně se těším na to a vlastně i to album to odstartovalo, takový to moje prozkoumávání a asi budou i další písně, budou v češtině taky už, nebude to jenom ta polština.
1: Ten středeční koncert v divadle Oskara Nedbala v Táboře nabídne taky skladby z alba Píseň pro my. Na co dalšího se můžou návštěvníci těšit?
0: Určitě teď vlastně ten program je teď sestaven z písní všech těch mých solových alb, takže vždycky v první polovině zpívám písně z alba Iluzia a Dotyk a potom vlastně písničky z toho posledního alba Píseň pro mě. A budu hrát já violončelo a budu tam mít různé efekty, krabičky, takzvaný looper nebo svičkovač česky, do kterého člověk to, co nahraje, tak on to pak umí opakovat, takže budu tam tak různě vrstvit a tak.
1: Výborně, tak to byla Dorota Barová, která bude už tuto středu koncertovat v divadle Oskara Nedbala v Táboře. V kolik to všechno vypukne?
0: Myslím, že v 7 hodin je začátek koncertu.
1: A v těch všichni.
0: Srdečně, ano, srdečně zvu posluchače.
1: A my děkujeme. My děkujeme za váš čas, ať se to všechno povede. A mějte se hezky, ať se daří, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, děkuji, nasledanou.

0: Nejen volbami, ale i velkou Pardubickou žila většina naší republiky o tomto víkendu. Dostihový závod, stejně jako v loni, ovládl irský žokej Keith Michael Donahue. Letos vyhrál nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy v sedle desetiletého Valacha Final Orders. Ve vyrovnaném závodě se rozhodlo až v cílové rodině. Rovině, těsně druhý doběhl domácí favorit, šampion Velké Pardubické z roku 2024 Gutfrey.
1: Určitě mi pomohlo, že tenhle dostih už znám, ale nikdy to nebude jednoduché, obzvlášť když musíte překonat Taxis. Je to velmi náročný dostih, ale určitě měl letos hladší průběh.
2: Prohlásil vítězný žokej Keith Michael Donahue. V loni se stal historicky prvním Irem, který ovládl Velkou Pardubickou. Letos triumf obhájil, tentokrát ale s jiným koněm. Stumptowna nahradil Final Orders. Oba koně ale na nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy chystal stejný trenér, Gavin Cromwell.
3: Oba to jsou velmi dobří skokani. Final Orders možná o něco opatrnější. Myslím ale, že tenhle letošní měkčí terén by Stumptownovi seděl víc než Final Orders. Ale rozhodovali jsme se podle loňské zkušenosti s terénem, na který je Final Orders vhodnějším typem koně.
2: Do loňského ročníku se čekalo 30 let na vítězství zahraničního koně ve Velké Pardubické. Pak ale irský tým v čele s trenérem Cromwellem a žokejem Donahuem našel recept nejen jak vyhrát, ale následně i triumf obhájit.
1: Mám to tady rád, při prvním startu jsem sice spadl, ale další dva ročníky jsem vyhrál. Doufejme, že se příští rok zase vrátíme.
2: Řekl irský žokej Keith Michael Donahue, který vyhrál Velkou Pardubickou druhý rok po sobě. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý Valach Final Orders. Z Pardubic Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod červeným dubem, tady je patrný přímo pod ním, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno, mě vzal do lesa. Oni vypadají skutečně spíš než jako žaludy, tak jak takové knoflíky.
1: Tady vidět ta čepička a ten samotný žalud má třeba 0,5 cm a vlastně nevyvinulo se v něm vůbec to semeno.
2: Máte to na více lokalitách?
1: Určitě tady kolem toho Benešova, nebo celkově to Benešovsko bylo zasažený tím suchem, takže jak bukvice, tak žaludy na dubech, došlo k velkým ztrátám na té produkci toho semene.
2: Jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Tak samozřejmě zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích. Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci přikrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohlo by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, je obtížněji lovitelná, jelikož se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy. Samozřejmě lov v těchto lokalitách je nižší.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko. S mysliveckým hospodářem si dáváme sraz pod obrovským dubem na okraji lesa.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Je to tak, no. Letošní suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat pro lesního hospodáře?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem? Že se s nimi budeme potkávat někde, pokud bydlíme na okrajích vesnic a tak?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery kolem sídlišť a tak.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy, takže docela úspěch. Pan Maleček je teď rozloupnul. Nevypadají, že jsou v dobré kondici.
4: To teda nejsou, jsou napadený hmyzem, je jich málo a jako ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí semenářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A dopolední dvojka je na nějakou minutku pohromadě. Mati, ahoj, vítej.
6: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Ano, jsme tu spolu a to z toho důvodu, abychom si pověděli, respektive aby ty s nám řekl, kdo bude tvým dnešním hostem, Matěj, po 11.
6: No já na úvod prozradím, že si budeme povídat o ochotnickém divadlu, protože to je opravdu u nás v Česku velký fenomén. Mimochodem taky zapsaný na světové dědictví, na světový seznam UNESCO, nehmotné dědictví, tedy o tom bude taky řeč, ale zpátky k tomu hlavnímu, celý tento týden v Českých Budějovicích probíhá festival Budějická tálie, festival ochotnického divadla, nejen tedy toho ochotnického, a naším hostem bude ředitel tohoto festivalu, této přehlídky, pan Václav Krištůfek, kterého posluchači možná znají jako včelaře, vědce, ale on je i taky velmi zapáleným, letitým ochotníkem a ředitelem Budějické tálie, této známé tradiční přehlídky ochotnického divadla, o které bude tedy řeč v našem vysílání, a nejen o ní.
0: Na pana Krištůfka i na Matěje Vodičku těšíme se po 11. hodině.
7: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministři projednají novelu občanského zákoníku. Znovu zvolený senátor Tomáš Fiala v prosinci skončí jako ředitel strakonické nemocnice. Tenistka Marie Bousková slaví postup do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Sára Bejlek podlehla Italce Paulíniové. Na jihu Čech bude odpoledne přechodně oblačno, teploty vystoupí ke 14 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
2: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Znovu zvolený senátor za Strakonicko Tomáš Fiala se od příštího roku chce naplno věnovat práci v horní komoře parlamentu. V prosinci skončí jako ředitel strakonické nemocnice, v jejímž čele je 24 let. Zatímco v minulých volbách před 6 lety uspěl za ODS, letos kandidoval za Naše Česko. Do druhého kola senátních voleb bude v obvodu Pelhřimov postupovat z prvního místa Ladislav Metz, ODS. Současný pelhřimovský starosta získal téměř 30,5% hlasů. Druhým postupujícím je dosavadní starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO, kterého podpořilo přes 27% voličů. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Ve Vimperku začne ve 13 hodin konference s názvem Formika 2026 Lesní mravenci pod lupou. Je určená nejen lesníkům a ochranářům, ale i široké veřejnosti. Přítomní se v městském kulturním středisku dozví o současných poznatcích. Bude prezentován mezinárodní projekt, který z velké části probíhá v Národním parku Šumava. Hovořit budou například odborníci z Biologického centra Akademie věd, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslí nebo Muzea Vysočiny, informuje Vimperk na webových stránkách.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková slaví postup do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Porazila Dánku Tausonovou, která po ztrátě první sady 1-6 a za stavu 0-2 ve druhém setu utkání vzdala. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmín Paulíniové z Itálie. V čínské Šanghaji zase Jiří Lehečka rozehraje souboj o postup do osmifinále. Během dne na něj naváže Dalibor Svrčina.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno, odpoledne bude přechodně až oblačno a pouze výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Teploty budou mezi 11 a 14 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr je slabý, odpoledne bude přechodně mírný severozápadní, biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Táboře komplikuje provoz nehoda na křížení silnice číslo 19 a 603 na okraji města směrem na Písek. Dvě auta se srazila v Kosově nedaleko Kamenného újezdu na Českobudějovicku. A pozor také na dálnici D3 za Chotovinami na Táborsku směrem na České Budějovice. Tam stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: České ochotnické divadlo, to je světový unikát. Dokonce tak velký, že se před necelým rokem dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A v Českobudějovickém divadle U kapličky můžete celý tento týden navštívit tradiční přehlídku ochotnického divadla Budějická tálie. S ředitelem festivalu Václavem Krištůvkem si nejen o programu budeme povídat už za chvíli. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ředitel divadelní přehlídky Budějská Thálie Václav Krištůfek je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: My děkujeme za váš čas. Já se na úvod musím zeptat na jednu věc. Vy jste veřejnosti poměrně dobře znám, taky jako včelař. Přes 40 let se věnujete půdní biologii a za svou práci jste taky získal několik ocení. Tak jak jste se dostal k tomu divadlu, o kterém se dnes budeme bavit?
2: Divadlu jsem se dostal už na základní škole, v páté třídě v rámci češtiny, literatura a František Hrubín, Princeznička na bále, Postrácela korále a tam jsem hrál roli krále a mělo to takový úspěch ve třídě, že jsme to ještě museli jednou zopakovat a já jsem se tak rozpálil, že jsem políbil tu svoji dceru princeznu, což jako to bylo velké halo. Tak to byla jedna taková etapa a druhá potom, když jsem začal tady v Českých Budějovicích v roce 1979 pracovat v biologickém centru, tak jsme hráli pro děti zaměstnanců pohádky, jak loutkové divadlo, maňáskové i činoherní. No a pak jsem chodil pořád po Lanovce, tenkrát v třídě Malinovského žil a tam byl divadelní spolek Katyl, České Budějovice a v roce 95 jsem tam přešel, dostal jsem hned roli sluhy, starosty. No a už jsem tam 31 let.
1: Takže jste v minulém roce oslavil 30. kulaté narozeniny.
2: Přesně na datum 130 let existence divadelního spolku.
1: Tak o tomto významném výročí si samozřejmě taky popovídáme v průběhu našeho dnešního rozhovoru, ale možná se ještě nabízí otázka, když jsou vaše divadelní kořeny tak hluboké, sahají až do dětství, jestli jste neuvažoval, že byste třeba se přihlásil na DAMU nebo že byste se divadlu věnoval nějak víc?
2: Neuvažoval. Převážila ta příroda a vztah k půdě a později ke včelám taky, protože doma nikdo nevčelařil, ale pak jsem najednou na to naskočil a už těch taky 30 let včelařím.
1: A co člověka, jako jste vy, profesí tedy toho půdního biologa, na tom ochotnickém divadlu nejvíc baví a naplňuje?
2: No, to je dobrá otázka, protože víte, tam se nad scénářem, na první čtenící zkoušce, se potkají lidi nejrůznějšího zaměření, věku, naturelu, cholerici a kliďasové a tak dále. A během 3/4 roku, řekněme, tak vznikne úžasný útvar, na který se potom dá dívat, který přinese emoce, radost, jak hledišti, tak věšti a mám ta radost z toho. Ale ještě zajímavá ty emoce, protože právě to souvisí s Budějskou Thálií. My jsme tady měli soubor Drak z Hradce Králové a hráli černošskou pohádku. A v rámci té černošské pohádky tam byly velké rytmy, bubny, zvířata z Afriky a rozparádili ty děti. Že? A přede mnou byl chlapeček s maminkou a s babičkou a ten chlapeček byl nepohyblivý, samozřejmě vnímal. A když ta opička házela ty míčky, tak on tak strašně chtěl ten míček, že si představte, já jsem to viděl a ta maminka mi to potom potvrdila, zvedl ty ručičky, aby mu ta opička ten míček hodila. Tak se propojily nějaký neurony, si to představuju, a ty emoce, jeviště, hlediště tady zapracovaly a to je to divadlo o emocích.
1: Naprosto vám rozumím. A jak by řekl klasik, mohl byste nám říci taky nějakou veselou historku z natáčení, tedy ve vašem případě z hraní konkrétně?
2: Já řeknu historku, kterou se udála letos na dačickém kejklování, což je soutěžní přehlídka krajská. A představte si, že byla udělena zvláštní čestné uznání našemu kolegovi Michalu Kopeckému za záchranu představení Past na myši, detektivka Agáty Christie, a došlo k tomu tak, že napjatá situace, odehrává se to v jedné místnosti a najednou spadla kulisa, veliká kulisa, okno. se zřítilo. Tak teď prostě, co se... A Michal Kopecký v klidu, v roli důstojníka byl, přešel na jeviště, uklonil se, postavil to okno, řekl, no to je tedy penzion a odchází, jenže ze zákulisí na něj volá Mirka Laštovka, otevři okno. Tak on šel zpátky, uklonil se před tou porotou a diváky, že? Otevřel okno, odchází a přichází herec na scénu a říká, kdo tady otevřel to okno? Takže prostě situace. A za to dostal tu zvláštní uznání za záchranu představení Past na myši.
1: To jsou situace, které opravdu může přinést jenom hraní v divadle. Ještě než se dostaneme k té zmíněné budějické tálii, kterou mohou diváci de facto do konce tohoto týdne navštívit ve vašem divadle u Kapličky, tak je potřeba zmínit ten fenomén ochotnického divadla jako takového. Já už jsem to naznačil částečně tady v úvodu, protože hraní amatérského divadla v České republice se před skoro rokem, loni v prosinci, dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jako ředitel ochotnické přehlídky máte určitě přehled o tom, kolik zhruba těch amatérských spolků v Česku působí. Je to pozoruhodné číslo?
2: Určitě je to pozoruhodné číslo. Je to 3,5 tisíce souborů, které působí v celé České republice. A když si představíte, že je přes 6300 obcí a měst, tak to znamená, že v každém druhé obci nebo městě je soubor. A to nejenom ochotnický, klasický, jako je třeba náš, ale musíme do toho započítat i studentské soubory nebo základní uměleckou školu. A ta aktivita, je to živé umění, je to živá tradice, která je tady hrozně moc dlouho, protože to je přes některé soubory mají třeba 200 let trvání. Dnes se představí u nás v divadle divadelní spolek Rakovník, který má tradici 152 let. A ty soubory připraví přes 1000 soutěží přehlídek ročně.
1: Česko je opravdu ochotnická velmoc a nejen o tom si povídáme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s ředitelem přehlídky ochotnických divadel Budějická tálie.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Já jsem nedodal to jméno, tedy s Václavem Krištůvkem, konkrétně s ředitelem ochotnické přehlídky Budějická tálie. Když je Česko taková významná ochotnická velmoc zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, jak to vlastně ten zápis připomíná letošní ročník vaší Budějické tálie?
2: Připomínáme si to takovou výstavou přímo v předsálí a v divadelním sále divadla u Kapličky a je to 5 panelů, na kterých je ukázáno, jak ten zápis byl v Dillí v Indii realizován. Je tam i kopie toho zápisu a potom jsou tam 2 panely, které ukazují tu historii, jak se ochotnické divadlo vyvíjelo. A konečně je tam hodně zajímavá tabule, která ukazuje, že ten zápis toho nehmotného dědictví získalo v České republice už vlastně i s naším ochotnickým divadlem už 10 statků nehmotných, jako je například v roce 2005 to bylo slovácký Verbuňk, potom například i jihočeské vorařství, modrotisk, loutkářství, výroba skleněných bižuterie a v roce 2025 vlastně amatérské divadlo.
1: Jízda králů taky.
2: Jízda králů.
1: Vy jste zmínil, už taky jste naznačil tu bohatou historii vašeho divadelního spolku J.K. Tyl, tady z Českých Budějovic, který vstupuje v současnosti do své 131. sezóny, což je neuvěřitelné číslo a velmi bohatá historie. Můžete jako emeritní předseda spolku zmínit, jaké byly ty začátky, řekněme?
2: No, vlastně musíme se přesunout do 19. století, protože v roce 1855 vznikl takzvaný spolek katolických tovarišů, který vznikl proto, aby takzvané čtenářsko-vzdělávací aktivity ukazoval. Ještě jako nehrál hned divadlo, ale první představení bylo v roce 1886 a potom 5.9.1895 vznikl náš spolek J.K. Tyl. A vznikl jako taková reakce na tady vztahy Češi-Němci, že jo, doba národního obrození a ku kultivaci českého jazyka. Máme bohaté kroniky u nás v divadle a z těch zápisů vyplývá, že například ten, kdo špatně mluví česky, tak bude potrestán pokutou.
1: To mě docela pobavilo. Taky jste zmínil, že existuje mnoho přehlídek ochotnického divadla, nejen tedy Budějská Thálie, ale třeba mnoho těch soutěžních. Můžeme zmínit například Jiráskův Hronov, taková nejznámější, asi notoricky nejznámější přehlídka ochotnického divadla. Jaké milníky se řadí mezi největší úspěchy toho českobudějovického Tyla, jak se říká?
2: Jiráskův Hronov, ten si připomněl loni 95 let existence. Je to jeden z nejstarších ochotnických, nejstarší ochotnická přehlídka v Evropě. A náš spolek se ho účastnil dvakrát. Bylo to v 80. letech, kdy do našeho spolku přišla taková skupina mladých lidí a vytvořili představení Kocourek Modrooko v režii Martiny Maurencové, Vodičkové.
1: Je to tak.
2: A pak další představení, a ještě ho odehráli také ne na Hronově, ale i v Erfurtu, tenkrát bývalé NDR. Další potom byl v roce 2001, kdy se zase objevil nadějný mladý režisér Jiří Zajíc, který připravil představení Gogola Hráči, který jsme tam představili. A potom náš spolek se účastní každoročně například dačického kejklování nebo Třešské jaro. Když byly ve Volni tady přehlídka, tak taky se jezdilo, nebo do Mostu. Takže pravidelně se účastníme těch soutěžních přehlídek, které organizuje organizují amatéři sobě.
1: Kolik má Českobudějovický divadelní spolek J.K. Tyl v současnosti členů? Je třeba zájem i ze strany těch mladších zástupců nebo zástupců mladší generace?
2: Teď v současné době máme kolem 50 členů od věku 10 let do 80 a máme 5 až 6 režisérů kmenových a potom spolupracujeme s režiséry z Mníšku jako host i jako profesionálními. No to víte, jak si povídáme se spolky, které přijíždějí na Budějskou Thálii, tak v současné době je hodně těžké získat mladé lidi. Oni přijdou, rádi si zahrajou, ale taková ta práce mravenčí kolem toho, protože ochotníci si vytvářejí všechno sami, že jo? Od kulis, rekvizit, technika, všechno prostě si děláme sami. Tak tam schází ta trpělivost, ale snad se to podaří.
1: No, teď je ještě taky prostor pro to, abychom zmínili, jaký repertoár jste si pro tu aktuální 131. sezónu vašeho divadelního ochotnického spolku přichystali.
2: Tak vstoupili jsme do toho 131. ročníku Budějskou Thálií, která představí těch 13 představení. A potom pokračujeme listopad, prosinec a tam bude celkem, jsem to spočítal, na 19 hracích dnů. Z toho bude 10 jako pohádek, 2 premiéry pohádkové, to bude Pirátská pohádka v režii Jiřího Havlína a Malý princ v režii Světleny Mládkové. a 10 představení našich, které máme, ty kmenové, jako kmenové hry, jako je třeba Světáci, Jak je dobré míti Filipa a další a další.
1: Na nadcházející 131. divadelní sezónu místního ochotnického spolku J.K.Tyl zve jeho emeritní předseda Václav Krištůfek, se kterým si už taky za chvíli popovídáme o letošním ročníku Budějické Thálie. To probereme poměrně podrobně, ale bude to až po písnice od Petra Spáleného. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Krátce před 11:30 dopoledne se v našem dnešním rozhovoru s naším hostem Václavem Krištůvkem, který je ředitelem divadelní přehlídky Budějská Thálie, dostáváme podrobně právě k programu této přehlídky. I když možná ještě než přejdeme k tomu programu, pane Krištůvku, zeptám se, Budějská Thálie prý vznikla spontánně, je to pravda?
2: Ano, je to pravda, máte dobré informace. V roce 1999, my jsme hráli tenkrát na Lanovce, v malém divadelku, tak jsme pozvali, poprvé se to tenkrát stalo, pozvali jsme šumavský ochotnický spolek Prachatice s pohádkou a padli jsme si jako do náruče. Divákům se to líbilo, nám se to taky líbilo, tak jsme si řekli, no tak proč bychom ještě nepozvali další, a z toho se zrodil nápad uspořádat festival Budějská Thálie. Pan Jiří Černý tenkrát napsal knížku, která mapovala dějiny ochotnického divadla v Českých Budějovicích, a my jsme ho požádali a půjčili jsme si ten název Budějská Thálie. Ale tenkrát se ta Thálie odehrávala celý měsíc, listopad, a bylo uvedeno,

0: To bylo těsně před zahájením, do dneška si pamatuju 14. října. Nejdřív byl zákaz zpívat, takže jsme odvolali kolegy ze Slovenska s muzikálem a pak spadla klec a odevzdali jsme dotace, zavřelo se divadlo. Takže teďkon ano, 26. ročník.
1: Já teď řeknu jeden takový citát, který jsem si vypůjčil z vašich webových stránek. Hledejte, trapte se, padejte a vstávejte, o ničem jiném. Ta zpropadená profese a ten zpropadený fenomén zvaný divadlo není. To je tedy citát herečky Niny Divíškové. Jste si pověsili na své webové stránky k tomu letošnímu ročníku Budějovické Thálie. Zeptám se, co vás tomu vedlo?
0: Každý ročník má takzvané slovo úvodem, které přináší nějakou myšlenku z historie od lidí zajímavých, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s divadlem. A tento rok já jsem byl v divadle v Činoherním klubu a na představení Kšeft a oni tam mají na zdech fotografie a citáty herců. A paní Divíšková tam hrála 35 let a byla tam velkou jako postavou a tento citát právě je od ní. A prostě jsem si říkal, to je přesně ono. Jestliže má vzniknout jako ten divadelní útvar, to opravdu to divadlo, tak se my herci a všichni kolem, je to nadsázka, je to takový expresivní vyjádření, že? Ale musíme tím protrápit, musíme jít do hloubky. To není jen tak po povrchu poskakovat. Prožít to a to potom, když pak stojíte na té rampě a teď cítíte ty vztah toho hlediště a jeviště, tak to je ono. A myslím si, že tímto citátem takhle to i ona cítila, i když je to řečeno jako, že hledejte, trapte se, padejte, vstávejte, ale je to v tom.
1: Takové až skoro antické vyjádření.
0: Přesně tak.
1: Kolik lidí se už na té přehlídce na Budějovické Thálii podílelo nebo vystřídalo vůbec celkově za těch 25 let, 26?
0: No tak souborů, když bychom to vzali, tak v průměru 12-13 souborů přijede, tak krát 26. Pravidelně přijíždí 150-160 herců a techniků a přijíždí z celé České republiky i známe kolegy z divadla Komedia Poprad. Takže je to opravdu šňůra jako velká.
1: No to možná vypadá, slíbil jsem, že se dostáváme k tomu programu, zatím pořád jsme se k tomu nedostali, že se snažím to nějak oklikou tomu vyhnout, ne. Teď se k tomu můžeme dostat a můžu taky zmínit, že část už toho programu máte za sebou, jenom malou, protože přehlídka začala v sobotu 10. října. Dnes máme pondělí 12. října, tak jaký program tedy na diváky ještě čeká?
0: Tak na diváky čeká a na nás jako organizátory čeká ještě 9 představení. Z toho budou 2 pohádky a přijedou kolegové z Rakovníka, z Plané nad Lužnicí, z Prahy, z Ořechova u Brna, potom také z Blažejovic a z Boleradic. Takže to bude velká šňůra. A dnešní představení je věnováno kolegům z Rakovníka. To je taky zajímavá historie, jak jsem už říkal v úvodu, 152 let existují a organizují 2 přehlídky. Jednak Popelku, Rakovnickou Popelku a pak Vintrův, teď přesně nevím ten název, ale jsou do toho zapojeni celý ten soubor a přivezou Gogola, revizora s tím slavným hejtmanským výrokem na konci. Proč se smějete? Čemu se smějete? Smějte se sami sobě. jaký vyjádření. No a budeme pokračovat zítra představením kolegů, ty tady budou poprvé, z Plané nad Lužnicí. Pak náš soubor předvede Tchyně na zabití, to už vím, že je vyprodáno úplně. A ve čtvrtek přijede divadlo Řeznická, Praha, s představením.

0: relativita. Naši diváci mají ve velké oblivě divadelní spolek Ořechov u Brna. To jsou prostě Moraváci zpěvní a všichni, když pak odcházejí z představení, tak říkají, že jsou nabití tou úžasnou energií toho moravského zpěvu. A rád bych diváky taky pozval na sobotu, kdy bude představení Romeo a Julie a tma Jana Odčenáška, kde to je představení plné naděje, lásky a odehrává se v neskutečných kulisách, že jo, ten druhé světové války, ale je to představení, jak mi říkali kolegové, kteří to doporučili, velmi posilující. Velmi posilující.
1: My se každopádně na Budějickou Thálii vypravíme taky, jinak Český rozhlas České Budějovice mediálním partnerem této přehlídky, ale jak jste zmiňoval ten speciální host divadlo Řeznická v čele s Miroslavem Táborským, tak já můžu posluchačům prozradit, že my této příležitosti využijeme. S Miroslavem Táborským budeme natáčet rozhovor, který posluchači uslyší. Dnes to už jsme domluvili, takže to můžu prozradit. Na svátek 28. října nabídneme právě tento rozhovor s Miroslavem Táborským, který budeme natáčet tento týden. Já se možná ještě zeptám, pane Krištůvku, víc než 10 představení. Vy jako ředitel té přehlídky předpokládám, že navštívíte každé to představení. Jak to zvládáte? Protože to musí být úplně neskutečná porce emocí pro vás.
0: Ano, jsem na každém představení a řada mých kolegů také. Chce to mít doma dobré zázemí, protože se nic doma neudělá, že? Ale to se připravuje Budějická Thálie už nyní a v menším týmu a potom na tom pracuje větší část souboru na nejrůznějších místech, které si dovedete v divadle představit od uvádění přes techniku, šatna a tak dále.
1: Tak mi přejeme, ať se Budějická Thálie vydaří, nejenom ten letošní ročník, a hlavně, ať se divákům líbí. Václav Krištůvek byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
0: Děkuju moc a jak pojedu Česku, zajděte.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za chvíli ještě přijde řada na náš pravidelný rozhlasový sloupek. Úspěšný vstup do nového týdne. Od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně ve 11:45 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Taky už jste teď zhruba v polovině října zahlédli v obchodech čokoládového Mikuláše. Ten čas strašně letí, alespoň v regálech obchodů. Poslechněte si rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Mám pocit, že čas se nějak zrychluje. Za dávných dob mi pouhý školní týden od pondělí do pátku připadá nekonečně dlouhý. Dneska se mi zdá, že měsíc uplyne, než mrknu okem a sotva stačím stihnout všechno, co jsem si naplánoval. Tak teď nevím, jestli je to nějaký projev stáří, změn mozkové kapacity a schopnosti vnímat objektivní realitu, anebo jen důsledek měnícího se okolního světa. Docela si fandím, takže si myslím, že správná je ta druhá možnost. Utvrdil jsem se v tom docela nedávno, když jsem ještě na přelomu léta a podzimu navštívil jeden nejmenovaný obchodní řetězec se vším možným. Scháněl jsem nějakou drobnost. Dýchla tam na mě mezi regály studená, sichravá, ponurá atmosféra. Venku slunečno a teplo, uvnitř lebky svítící i nesvítící, kostry, příšerné masky, plastikový duchové, keramické i umělohmotné zubaté dýně. Zkrátka kompletní halloweenský sortiment. A s takovým předstihem. Pak, že čas neletí jako zblázněný. O regál dál jsem se v zápětí mohl rovnou hodit do vánoční pohody. Tady už byli plně vyzbrojeni i na Vánoce. A podobně tomu bylo i v obchodě poblíž. Takže kdyby se mi tehdy jen trochu chtělo, mohl jsem si připravit pravé australské Vánoce. Jak známo, na opačném konci světa mají tyhle svátky v létě. Vzhledem k tomu, že jsem už v půli září dostal od svého pneuservisu nabídku na přezutí zimních gum za výhodnou zářijovou cenu a všiml jsem si i lákavých nabídek cestovek na letní dovolenou 2027, nezbývá mi dnes konstatovat, že čas se opravdu nějak urychluje. A nebo my lidé prostě tak trochu blbneme. Přeji hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Oblíbení muzikanti, vnímavé jihočeské publikum a rozhlasové mikrofony.
0: Písničky pro radost a melodie podvečera.
2: Vaše splněná hudební přání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Náš svět jsou Jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Tento týden se v seriálu o jihočeských zvonech vypravíme do Oslova na Písecku. Ve věži místního kostela se nachází památný zvon svatý Linhard, který má hlavní tón F2, průměr 63 cm a váží 145 kg. Roku 1635 ho ulil Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Obchvat Dasného a Češnovic výrazně sklidnil dopravu v obcích. V Českých Budějovicích začíná oprava Labské ulice na sídlišti Vltava. V noci mohou teploty na jihu Čech klesat pod nulu, zítra vystoupí maximálně k 16 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
2: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
0: Silniční obchvat Dasného a Češnovic na Českobudějovicku svádí už veškerou dopravu z obou obcí. Místem dosud projížděly desítky tisíc vozidel denně. Obchvat je zatím zprovozněný jen částečně ve dvou pruzích. Podle místních obyvatel se otevření nové silnice okamžitě projevilo na životě v obou sídlech.
3: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné. Ten provoz už byl neúnosný. Pokud byla nehoda, tak byla ucpaná celá ta trasa. Samozřejmě hluk, prach.
4: Vysvětluje nezávislá starostka obce Ludmila Kahounová. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se obchvat kompletně zprovozní v polovině příštího roku.
5: Pokračují práce na budování té druhé poloviny komunikace, současně i na mimoúrovňových křižovatkách. Pokračují práce přímo v Českém Vrbném na té části toho už existujícího čtyřpruhu.
4: Ředitelství poté plánuje rozšiřovat silnici 1/20 od konce obchvatu u Pištína až do Písku. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: V Českých Budějovicích začíná dnes oprava Labské ulice na sídlišti Vltava. Práce potrvají do 9. listopadu. Kvůli stavbě budou moci místní obyvatelé ode dneška zdarma parkovat u ČES areálu. To je za běžných podmínek přístupné od listopadu.
6: Dělníci opraví zhruba 3400 metrů čtverečních vozovky a dalších 530 metrů čtverečních parkoviště. Práce zahrnují také opravu podkladních vrstev a pokládku nového asfaltu. Zakázka vyjde na téměř 9 milionů korun. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nemocnice Tábor dnes přibližuje téma duševního zdraví veřejnosti. Ve vstupní hale do 13 hodin nabízí zdarma ukázky relaxačních technik, aromaterapie a fototerapie i rady, jak předcházet vyhoření a zlepšit spánek. Zájemci se mohou také individuálně poradit s odborníky, uvedla mluvčí táborské nemocnice Alexandra Kučerová.
1: Sport.
0: Vedoucí tým tabulky hokejové Tipsport Extraligy Třinec poprvé v tomto ročníku ztratil body. Na ledě pardubického Dynama prohrál 4-5 v prodloužení. V dalších zápasech 10. kola Sparta zvítězila nad Vítkovicemi 3-0, Hradec Králové nad Olomoucí 3-1, Karlovy Vary nad Kladnem také 3-1, České Budějovice nad Libercem 4-3, Mladá Boleslav nad Litvínovem 2-1 a Kometa Brno podlehla Plzni 1-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. V noci klesnou teploty na plus 2 až minus 1 stupeň. Při zvětšené oblačnosti bude kolem 5 nad nulou. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude klidno. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují ve Strakonicích na kruhovém objezdu na silnici číslo 4 nedaleko nemocnice, také v Soběslavi na Táborsku, na Dolním nábřeží a v Kosově nedaleko Kamenného újezda na Českobudějovicku. Tam je to mimo hlavní tah, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Je 12 hodin, k tomu 7,5 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém začínají písničky pro radost v pondělí 12. října roku 2026. Hezké poledne ze studia přeje Luboš Voráček a hned také popřeji hned v úvodu Marcelům k tomu dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví. No ale připravena už je zahrát veselka Ladislava Kubeše, nejmladšímu oslavenci právě dnes, a tím je 18-letý Josef Kvasník v Horní Stropnice. A pro Josefa tady mám přání. Milý Pepíčku, všechno nejlepší k 18. narozeninám. Z Horní Stropnice jsi vykročil, svět velkých chlapů si pokořil. Ve školce, škole, to byl jen start, dnes Třeboni, držíš ten správný směr. Zemědělské stroje, traktory, rýče pro tebe. Pepo, to není nic víc, než orat, mulčovat bagrem, to vzít na každou práci, je tě radost mít. Doma si velký miláček všech a obzvláště synovce Petříka, který nevynechá žádnou příležitost, aby si mohl jít pracovat, aby mohl jít pracovat s tebou. Zuzanka, Kristýnka a Verunka a Viktorka na vás doma čekají. Srdce máš na pravém místě, to víme, a proto dnes všichni s úsměvem připijíme na tvé zdraví a lásku a štěstí, a tě život provádí jen to nejlepší. K tomu všemu ti posíláme pořádnou porci radosti a k tomu tvou oblíbenou písničku Šoféři, šoféři. Maminka, taťka, Jiřinka s rodinou, Zdeněk s rodinou, také Ilonka s Lukášem, babičky a dědové, všechny tetičky a strýčkové s rodinami přejí. Do Horní Stropnice přejí k 18. narozeninám Josefu Kvasníkovi. No a hrát bude píseň Šoféři, šoféři v podání veselky Ladislava Kubeše.

A v písničkách pro radost už je připravena zahrát Doubravanka, a to jednak do Týnice, ale také do Vojkova. Ve Vojkově 71. narozeniny má paní Zdeňka Kopková. A pro paní Kopkovou to mám přání. Milá Zdeňko, k narozeninám ti přejeme vše nejlepší, ať každá maličkost vždycky tě potěší. Užívej života s chutí a dosyta. Raduj se, vesel se, směj, jen pravé přátele u sebe měj. Stejně tak ti přeji zdraví, pravý poklad, jak se praví. Života si vaš, vždyť je jen jeden máš. Ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám přejí. Franta a Maruška Pilíkovi ze Sedlčan. Tak do Vojkova paní Zdeňce Kopkové k 71. nám za chvilku bude hrát Doubravanka, bude hrát také do Týnice pro pana Jaroslava Zdeňovce. Přišlo k nám přání a v něm se píše: Jarda je skvělý kamarád, milující parádní dechovku a všechna domácí zvířata. Milý Jardo, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze všeho, co se ti podaří ve tvém životě. To přejí kamarádi Janička s Láďou, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, také fanklub Doubravanky a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Do Týnice k 71. pro Jaroslava Zdeňovce a také do Vojkova k 71. narozeninám pro paní Zdeňku Kopkovou teď bude hrát Doubravanka, píseň Včeličky.

Dubravanku teď v písničkách pro radost vystřídá Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do Opařan, ale také do Vrábče. A s přáním začnu ve Vrábči. Píše nám pan starosta z Vrábče, že paní Radka Rynézlová má 60. narozeniny. A tak obecní úřad Vrábče nás tedy zdvořile žádá o zahrání písničky pro paní Radku Rynézlovou z Vrábče, která právě dnes oslaví ty 60. narozeniny, jak píše pan starosta. Paní Rynézlové, za chvilku bude hrát Veselka Ladislava Kubeše a bude hrát také do Opařan, kde 70. narozeniny má paní Alena Poláková. A v tom přání, který k nám přišel, se píše: milá redakce, prosíme o zahrání písničky pro mou ženu, paní Alenu Polákovou z Opařan, která právě dnes slaví krásné 70. narozeniny. Přeji jí do dalších let pevné zdraví, lásku, štěstí, pohodu, trpělivost a radost vnoučátek. Osobně chci poděkovat za její péči, trpělivost a obětavost, se kterou se o mě stará v mé nemoci. Aleno, děkuji a přeji ze srdce všechno nej, píše manžel Míra, děti, také vnoučátka Vojtík, Kubíček, Aneška a Mia. Ti všichni přejí paní Aleně Polákové do Opařan k 70. narozeninám. A Veselka Ladislava Kubeše bude hrát i k 60. nám do Vrábče pro paní Radku Rynézlovou. Je tu píseň Švadlení.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6 minut po čtvrté dnu posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci. Jednak do Všemyslic, ale také do Temelína. V Temelíně, konkrétně v pečovatelském domě, 75. narozeniny má paní Marie Zimová. A mám tu přání. Milá Maruško, chceme ti popřát hodně zdraví, štěstí a ať tě život stále baví. To přeje sestra Hana s manželem Františkem a neteř Hanka s rodinou. Do pečovatelského domu do Temelína k 75. nám paní Marie Zimové zahrajeme za okamžik. Ještě předtím tu mám přání rovněž k 75. narozeninám pod pana Františka Schánilce. V tom prvním přání se píše, dnes 12. října se dožívá 75 let pan František Schánilec ze Všemyslic. Jeho členství v našem sboru trvá již 24 let. Děkujeme za jeho dosavadní příkladnou práci a přejeme mu hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let. Touto cestou tedy nás prosí za všechny členy o hudební gratulaci pro Františka, starosta sboru dobrovolných hasičů Všemyslice, pan Kvasnička. Tak panu Františkovi Schánilcovi rádi zahrajeme, ale ještě tu mám přání jedno do Všemyslic pro pana Františka Schánilce k těm 75. A v něm se píše, významného životního jubilea se dožívá pan František Schánilec. A tak vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Všemyslice v čele s paní starostkou. Tak do Všemyslic k 75. pro pana Františka Schánilce a také pro paní Marie Zimovou do pečovatelského domu do Temelína k 75. budou hrát Babouci píseň Až půjdu z hospody.

Babouky teď v písničkách pro radost ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá dechová hudba Antonína Votavy, aby zahrála do Jarošova nad Nežárkou, kde 75. narozeniny má paní Hana Mertová. A pro paní Mertovou tu mám dvě přání a v tom prvním se píše: Vážená redakce, rád bych nechal zahrát písničku pro paní Hanu Mertovou z Jarošova nad Nežárkou, která právě dnes, 12. října, slaví ty 75. narozeniny. Milá Hanko, k tvým narozeninám ti přeji všechno a jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. To přeje manžel Slávek, dcera Alenka s rodinou a dále také se připojují sestry s rodinou. Ale pro paní Hanu Mertovou do Jarošova nad Nežárkou k 75. mám ještě jedno přání. Zástupci obce Jarošov nad Nežárkou vám, paní Mertová, k vašemu jubileu přejí pohodu, klid a pevné zdraví. Paní Haně Mertové do Jarošova nad Nežárkou k 75. narozeninám má hrát píseň Hezčí koutek.

písničkách pro radost teď dechovou hudbu Antonína Votavy vystřídá Květovanka, aby zahrala do Soběslavy. Pro pana Václava Kastnera tady mám hned dvě přání. A v tom prvním se píše: milý Václavé dědečku, přejeme těch 75 letům hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů v baráčinské práci, protože funkce richtáře

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A v písničkách pro radost je připravena zahrát Strahovanka jednak do Pňovic a také do Skočic. A s přáním začnu ve Skočicích, kde včera 80. narozeniny měla paní Dagmar Žílová. A pro paní Žílovou tady mám přání. Přejeme naší sestře všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a ještě spoustu let přejí Miluška, Jana, Láďa, Hana a Jiřina. K těm včerejším osmdesátinám doskočit paní Dagmar Žilové za chvilinku bude hrát Strahovanka. Ještě předtím tu mám také přání rovněž k osmdesátinám do Pňovic pro paní Evu Voříškovou. Pevné zdraví, spoustu radosti a pohody do dalších let přeje manžel Josef s rodinou. Pro paní Evu Voříškovou do Pňovic k osmdesátinám a také doskočit k těm včerejším osmdesátinám pro paní Dagmar Žílovou bude hrát Strahovanka píseň, která se jmenuje Škoda lásky.

Strahovanka dohrála a Dobravanka je v písničkách pro radost připravena zahrát do Štítkova u Vimperka, ale také do Vojkova u Sedlčan. A s přáním začnu ve Vojkově u Sedlčan, kde 71. narozeniny má paní Zdeňka Kopková. A k nám přišlo přání, Vim se píše, abychom zahráli píseň Na podzim, když vlaštovičky od Dobravanky pro paní Zdeňku Kopkovou z Vojkova, která právě dnes má ty 71. narozeniny. Zdeňka je starostlivá manželka, maminka, babička, milující svoji rodinu a hezkou dechovku. Milá Zdeňko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a setkávání na dechovce. To přejí manžel Jirka s celou rodinou, fanklub Dobravanky, kapela Dobravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi, jak píše za všechny pan Láďa Hřídel. Do Vojkova u Sedlčan paní Zdeňce Kopkové k 71. nám za chvilku bude hrát Dobravanka, bude hrát také do Štítkova u Vimperka pro paní Františku Macorlíkovou k 81. narozeninám, které má právě dnes. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k narozeninám přejí synové Jan, Eduard, Petr a dcera Dana s rodinami. A také vnoučata a pravnoučata, ty posílají velkou pusu. Paní Františce Macorlíkové do Štítkova u Vimperka k těm dnešním 81. narozeninám. No a Dobravanka bude hrát také do toho Vojkova u Sedlčan, jak jsem říkal, kde 71. narozeniny má paní Zdeňka Kopková. Hrát bude píseň Na podzim, když vlaštovičky.

písničkách Pro radost jsou připraveni babouci. V ruce držím přání, které je adresováno do Českých Budějovic pro pana Bohumila Študlara k 88. narozeninám. A v něm se píše: přeji manželovi překrásné narozeniny. Vše jen to nejlepší, hlavně zdraví a pohodu v dalších letech. Jsi moje celoživotní láska, moje opora. Děkuji ti za vše, co po dobu našeho manželství pro nás děláš. Obětoval si kvůli mé nemoci spoustu let a stále se o mě staráš. Velmi ti děkuji za trpělivost a pohodu, kterou mi poskytuješ. K přání se připojuje i dcera Markéta, a také tatínkovi děkuje za vše a hlavně, jak se o maminku stará. Vše nejlepší přeji dědovi i vnuci, Tomáš a Filip. Pro pana Bohumila Študlara do Českých Budějovic k 88. narozeninám budou hrát babouci, co jsem řekl, to udělám.

0: Dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost teď budeme přát do trhových svinů k 88. narozeninám paní Aně Cimlové. V tom přání, které k nám přišlo, se píše: Milá naše maminko, zítra slavíš své krásné 88. narozeniny a tak bychom ti chtěli popřát všechno nejlepší k tomu krásnému životnímu jubileu. Všichni tři tví synové, Emil, Pavel a Luboš, s manželkami, společně s vnoučaty, kterých máš 7, a 17 pravnoučaty a jedním, to má být asi být pravnoučkem, celá tvoje rodina, celá tvoje velká rodina přeje především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, klidu a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kteří tě mají rádi a kterým na tobě záleží. Maminko, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás za celý život udělala. Máme tě moc rádi a přejeme ti k tvým 88. narozeninám jenom to nejlepší. Všechno nejlepší, maminko. Tak tím končí přání do trhových svinů k 88. narozeninám pro paní Anu Cimlovou. A paní Cimlové má hrát píseň Tvé vlasy kvetou, maminko. A bude hrát v podání Valdoufinky.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru, ale ještě samozřejmě připomenu obsazenost našeho pořadu. Říjen už se nám plní, ale ještě je volno. 19., 27. a 28. a pak ještě 31. října. Jinak už se také pomalinku plní listopad, když tak se podívejte na ty naše internetové stránky, kde to je krásně přehledné a rovnou můžete také případně poslat někomu přání a objednat píseň. Ty stránky jsou budějovice.rozhlas.cz a v sekci písničky pro radost ten kalendář najdete. A ještě pozvánka za písničkou. V sobotu 24. října bude veselo v Rychnově u Nových Hradů ve Společenském sále. Bude tam totiž další setkání heligonkářů a přátel lidové hudby. Tak tedy v sobotu 24. října od 14 hodin Společenský sál v Rychnově u Nových Hradů. Můžete si zapsat do svých diářků setkání heligonkářů a přátel lidové hudby. A to je vše. Takže ještě jednou oslavenců. Všechno nejlepší. Marcelům k svátku také. Hlavně hodně zdraví přeze studia Luboš Voráček. Užijte ten dnešní den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Komise schválila výsledky voleb. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Babišem o navrženém navýšení platů. Muž na skateboardu ráno zemřel u Jinína na Strakonicku. Na jihu Čech se bude vyjasňovat, odpolední teploty vystoupí maximálně k 15 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů, zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy, těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% navýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehké teď chtějí aspoň přesun pouze do tarifů.
4: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Skateboardista dnes ráno zemřel v Jiníně na Strakonicku. Projíždějící řidič ho našel u silnice. Muž zřejmě nezvládl jízdu a narazil hlavou do zdi domu, informovala mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Nehoda se stala před 5:30 ráno. Přivolaný koronér konstatoval smrt a nařídil pitvu. Podle dosavadních zjištění muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od Miloňovic směrem na Jinín. Lidé můžou znovu nominovat kandidáty na cenu Křesadlo. Je určená pro jednotlivce i skupiny dobrovolníků za jejich dlouhodobou pomoc druhým. Koho lze nominovat a jak na to, vysvětlil Zdeněk Krejza z regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj.
5: Stačí popsat, co ten dobrovolník dělá, kde působí, proč zrovna jeho byste chtěli nominovat a doplnit nějaké údaje samozřejmě na toho dobrovolníka a na toho, kdo nominoval. Ty nominace je možné odeslat až do půlnoci 15. listopadu.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se bude pozvolna vyjasňovat, teploty vystoupí maximálně k 15 stupňům Celsia. V noci klesnou na +2 až -1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, později večer místy slabý déšť. Teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová nehoda je v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Strakonická a Plzeňská. Další se vyšetřují ve Strakonicích na kruhovém objezdu v Písecké ulici, v Písku v Bárově ulici a v Soběslavi na Dolním nábřeží. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osm. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let, co to vyšlo. Takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam
1: brněnský
2: stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal.
1: To
2: je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty

0: Teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ. Nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu. Můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
1: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na třikrát a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové
0: Tak jsi pak
1: pásce,
0: zahodila ten rukopis, že?
1: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře. Takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
0: To jsou ta brněnská strašidla.
1: Ano,
0: Je
1: to
0: to
1: jsou ta
0: tak? Je
1: brněnská
0: to tak?
1: strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
0: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
1: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
0: Kateřino, já ti moc krát děkuji za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
1: Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na jihu Čech je letos míň klíšťové encefalitidy než loni. Vítěz komunálních voleb v Českých Budějovicích, hnutí Naše Česko, se nebrání spolupráci s uskupením Společně pro Budějovice. Německo podle ministra vnitra Dobrinta čelí větším hrozbám než za dob studené války. Noční teploty spadnou k nule. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Přes 70 lidí letos v Jihočeském kraji onemocnilo klíšťovou encefalitidou. Je to skoro o 30 míň než loni. V minulém týdnu hygienici zaevidovali 3 nové nakažené, pokračuje ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.
3: Od začátku sezony registrujeme 73 nahlášené a potvrzené případy. To je o 27 méně než v loni v tomto období, kdy jsme evidovali 100 potvrzených případů. Letošní celkový výskyt by tak mohl být nižší než loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů.
2: Hnutí Naše Česko, které zvítězilo v komunálních volbách v Českých Budějovicích, se nebrání spolupráci se subjektem Společně pro Budějovice. Tvoří ho lidovci a TOP 09, kteří skončili šestí. V minulém volebním období spolu tvořili vládnoucí koalici. V 45 členem zastupitelstvu by teď měli dohromady 18 křesel. Naše Česko plánuje jednání i s dalšími subjekty, uvedl to předseda hnutí a jeho český hejtman Martin Kuba. Naše Česko získalo v Českých Budějovicích 15 mandátů. Druzí skončili občané pro Budějovice se starosty s 9 mandáty, třetí ANO bude mít 8 zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají 6 mandátů, 4 zastupitele bude mít na 5. místě ODS. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená. Řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Dobrindt ve své řeči přímo Moskvu nejmenoval. Německá vláda v září obvinila Kreml z incidentu na letišti v Lipsku. Nedaleko ukrajinského letounu se tam objevil bezpilotní stroj s výbušnými. Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší české hoře objevily už koncem září, sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dřív, před 2 lety dokonce o měsíc dřív. Včera sněžilo taky na nejvyšších vrcholech Šumavy.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, teploty jsou mezi 12 a 15 stupně Celsia, na horách do 11. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. V noci klesnou teploty nejčastěji na plus 2 až minus 1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda nákladního auta komplikuje jízdu na trase z Českých Budějovic do Trhových Svinů u Ostrolovského újezdu. Další se vyšetřují taky v Českých Budějovicích ve Strakonické a na křižovatce dálničního přivaděče u Českého Krumlova se silnicí na České Budějovice. Na hlavním tahu 20 u Nového Spody nad Českobudějovickou postojíte kvůli stavebním pracím. A problémy jsou taky v Jindřiši na Jindřichohradecku, traktor tam narazil do sochy na mostě. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a téměř 5 minut. Pohodové 2. říjnové pondělí. Po velmi chladném ránu je tady alespoň z části polojasná obloha a sem tam trochu sluníčka, které vám doufám spolu s námi zpříjemní dnešní druhou polovinu dne. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy pravidelný čas, kdy se společně zastavíme nejen u zajímavých publicistických témat. A k tomu si pro dobrou náladu budeme hrát písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Dnes se s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem vydáme na gotickou stezku. Spojuje jižní Čechy a horní Rakousko a zve k objevování staletých kulturních pokladů. Jedním z takových je kostel Máří Magdalény ve Chvalšinách na Českokrumlovsku. Více v této hodině. S nekonečným hlukem, prachem a otřesy kvůli dopravě se dlouhé roky potýkali lidé v Dasném a Češňovicích na Českobudějovicku. Otevření nového obchvatu hlavního tahu z krajského města do Písku jim podle vlastních slov zásadně změnilo život. Už za chvilku se do obou obcí podíváme v reportáži. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. Chybět nebude klasika od zpěvačky Kiki Dee a Eltona Johna Don't Go Breaking My Heart. Iveta Bartošová a právě teď přichází svou píseň Žili zaspívat slovenští No Name.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a my se na úvod jeho českého odpoledne vydáme na Česko-Budějovicko. Více než 2 roky čekali na otevření nového obchvatu obyvatelé Dasného a Češňovic na Česko-Budějovicku. Obcí až do soboty projížděly desítky tisíc vozidel denně. Stavba 8,5 kilometrů dlouhého úseku svedla mimo obce veškerou dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Místní si teď zvykají na život bez projíždění aut.
1: No, dočkali jsme se toho teda, jako my bydlíme tam na konci, jo, a tam jsme měli přímo jako pod oknama, jo, tak jsme rádi.
2: Líčí obyvatelka Dasného paní Marie.
1: A je to takový nezvyklý, jak byl člověk zvyklý na ty auta, nebo že tam stojí před oknem, teď ticho, manžel říká, to je nějaký divně, až mě to ticho prej vadí.
2: Sklidnění dopravy si pochvaluje i nezávislá starostka obce Ludmila Kahounová.
3: Ten provoz už byl neúnosný a byly dny, kde bylo i 30 tisíc aut denně, samozřejmě hluk, prach od toho.
2: Stejně jako další obyvatelé obce se s odklonem aut ještě nestihla srovnat.
3: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné, že něco se stalo, nebo opět bouračka, a kde uzavřeli silnici.
2: Otevření obchvatu dopadlo i na nedaleké Češnovice, součást obce Pištín. Podle nezávislého starosty Jaroslava Havla měla silnice mimořádně velký dopad právě na život v Češnovicích.
4: Nebylo možné přejít. Ta vesnice žila na dvě party, jedna parta, druhá parta vlevo, a vlastně nedalo se ani setkávat pořádně, protože děti samotné nemohly chodit přes jeden jediný přechod, který tam máme, a řidiči nejsou úplně ohleduplní.
2: Starosta ale očekává, že otevření obchvatu částečně dopadne na místní podnikatele, kteří s odklonem dopravy přišli o zákazníky.
4: My máme obecní hospodu v Češnovicích, v současné době scháníme náměty na to, jaké akce bychom tam jako obec mohli uspořádat, aby jsme tu živnost podpořili. A věřím tomu, že se ty hospody pak jako stabilizovaly.
2: Obchvat Češnovic a Dasného funguje zatím v provizorním režimu se 2 jízdními pruhy. Jak připomíná jeho český mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, další 2 pruhy se otevřou až v druhé polovině příštího roku.
5: Pokračují práce právě na budování té druhé poloviny komunikace, současně i na mimoúrovňových křižovatkách. Současně pokračují práce přímo v Českém Vrbném na té části toho už existujícího 4 pruhu a musí se samozřejmě napojit původní komunikace.
2: Podle Kolouška zatím zůstane na začátku obchvatu u Českého Vrbného provizorní kruhový objezd s odbočkou na Hlubokou nad Vltavou.
5: Zůstane víceméně až do konce té stavby jako takové. Ty práce v okolí nejdou dělat jinak, než jak je tomu doposud.
2: Ředitelství silnic a dálnic chce po dokončení prací dále rozšiřovat silnici 1/20 mezi Pištínem a Pískem na 3 pruhy ve střídavém režimu. Z Dasného a Češnovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: své desatero představila na vlnách jeho českého odpoledne Lucie Bílá. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. České ochotnické divadlo, to je světový unikát. Dokonce tak velký, že se před necelým rokem dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. A v Českobudějovickém divadle u Kapličky můžete celý tento týden navštívit přehlídku ochotnického divadla Budějská Thálie. S ředitelem festivalu Václavem Krištůvkem si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal kolega Matěj Bodička. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
1: Kolik lidí se už na té přehlídce na Budějské Thálii podílelo nebo vystřídalo vůbec celkově za těch 25 let, 26?
2: No tak souborů, když bychom to vzali, tak v průměru 12-13 souborů přijede, tak krát 26. Pravidelně přijíždí 150-160 herců a techniků a přijíždí z celé České republiky i máme známe kolegy z divadla Komédia Poprad. Takže je to opravdu šňůra jako velká.
1: Část už toho programu máte za sebou, jenom malou, protože přehlídka začala v sobotu 10. října. Dnes máme pondělí 12. října, tak jaký program tedy na diváky ještě čeká?
2: Tak na diváky čeká a na nás jako organizátory čeká ještě 9 představení. Z toho budou 2 pohádky a přijedou kolegové z Rakovníka, z Plané nad Lužnicí, z Prahy, z Ořechova u Brna, potom také z Blažejovic a z Boleradic. Takže to bude velká šňůra. A dnešní představení je věnováno kolegům z Rakovníka. To je taky zajímavá historie, jak jsem už říkal v úvodu, 152 let existují a organizují 2 přehlídky. Jednak Popelku, rakovnickou Popelku a pak Vintrův, teď přesně nevím ten název, ale jsou do toho zapojeni celý ten soubor a přivezou Gogola, revizora s tím slavným hejtmanským výrokem na konci. Proč se smějete? Čemu se smějete? Smějte se sami sobě. jaký vyjádření. No a budeme pokračovat zítra představením kolegů, ty tady budou poprvé, z Plané nad Lužnicí. Pak náš soubor předvede Tchyně na zabití, to už vím, že je vyprodáno úplně. A ve čtvrtek přijede divadlo Řeznická Praha s představením Relativita. Naši diváci mají ve velké oblivě divadelní spolek Ořechov u Brna. To jsou prostě Moraváci zpěvní a všichni, když pak odcházejí z představení, tak říkají, že jsou nabití tou úžasnou energií toho moravského zpěvu. A rád bych diváky taky pozval na sobotu, kdy bude představení Romeo a Julie a tma Jana Odčenáška, kde to je představení plné naděje, lásky a odehrává se v neskutečných kulisách že jo, ten druhé světové války, ale je to představení, jak mi říkali kolegové, kteří to doporučili, velmi posilující.
0: Podotýkám, že mediálním partnerem Budějovické Thálie je Český rozhlas České Budějovice. Celý rozhovor s Václavem Krištůvkem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si v našem vysílání popovídáme o tom, jak se zachovat v případě, že se stanete účastníky dopravní nehody. Za Matějem Bodičkou do studia po 11. hodině přijdou Petr Kadeřábek a František Dolák ze zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 32 minut. A před námi jsou pravidelné pondělní sportovní ozvěny Kamila Jáši.
1: Sportovní ozvěny.
2: Vladimír Calder slaví narozeniny, ne svoje, ale školy.

0: koridoru základní školy v Grinwaldově ulici. Právě tam je Calder ředitelem. Právě tato škola slaví 60. narozeniny.
1: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Ředitel školy, která slaví 60. narozeniny, mimochodem, jak dlouho jste tady ve škole?
3: 23. sezonu, když to je mu sportovní terminologií.
2: No a proměňuje se škola za 20-30 let, vlastně od toho základu už za 50 let?
3: No já jsem přesvědčen, že se hodně proměnila za ta léta, co jsem tady mohl působit. A myslím si, že 7.11. máme u příležitosti 60. výročí založení školy den otevřených dveří a všechny, koho by to zajímalo, zvu.
2: Ten, kdo přijde, uvidí i ředitele?
3: Já jsem přesvědčen, že ředitel by se takovéto akce měl určitě účastnit.
2: Proč to u vás tehdy na Písecku vyhrál hokej?
3: Táta se hokej věnoval, byl velice úspěšný. Nás s bratrem Karlem k tomu přivedl, naučil nás nejprve perfektně bruslit na rybníku, pak jsme navštěvovali sportovní klub, to je Jiskra Jitek z Písek. No a postupně nás kroky zavedly až do Českých Budějovic. Tatínek se rozmýšlel, zdali kývne na nabídku Plzně, Sparty anebo Českých Budějovic v té době, když mě bylo 15 let a šel jsem na střední školu.
2: Plzeň, Sparta, České Budějovice, to bylo všechno ve hře?
3: To bylo všecko ve hře, dokonce už i z Plzní byl rozjednán byt. Tačky už se na to nezeptám, co rozhodlo. Měl tam už dojednanou i práci, čili zaměstnání. Tyhle tři oddíly byly ve hře.
2: Vy jste nikdy nezalitoval, že to skončilo Motorem a Českými Budějovicemi?
3: Jsem přesvědčen, že toto je ideální místo pro život. Budějovice jsou město pro mě tak akorát a určitě jsem nelitoval. Spíš se člověk vzpomene na ty úplné začátky, kdy jsme dojížděli z Dobeve, kde jsme bydleli, která je vzdálena 8 kilometrů do Písku. V těch žákovských letech, kdy jsem stával v 4:30, vzal jsem si hokejový bágl na záda, šel na autobus do Písku, šel s mamkou do práce na Pražskou, tam za kasárna, a vše jsem se vracel k zimáku, kde jsem se převlékl a šli jsme na led. No, to jsou takové začátky, které už si asi nikdo nedovede představit v dnešní době.
1: Sportovní ozvěny výsledkově.
0: Výsledkový servis tentokrát začínáme fotbalem. Ve druhé lize Táborsko prohrálo s Karvinou 0-1. Dynamo České Budějovice zvítězilo ve třetí lize na hřišti Povltavské fotbalové akademie 3-1. Písek ve stejné soutěži remízoval s Bčkem Viktorie Plzeň 2-2. Ze čtvrté fotbalové ligy vybíráme jeden zápas. Nýrsko Hluboká nad Vltavou 0-5. Za jeho Čechy stříleli třikrát Koreš, Čadek a Hrachovec. V krajském fotbalovém přeboru rozdává radost Jindřichův Hradec. Tentokrát tým trenéra Císaře porazil 4-1 Osek.
4: Já si myslím, že moc větších patriotů tady není. Vlastně celý dětství, celou kariéru jsem strávil až na půlroční hostování v Nových Čelnici tady v Jindřichově Hradci a i potom jsem se zapojil vlastně do nějakých těch funkcionářských pozic, takže si dovolím říct, že jsem kovaný hradečák.
0: V extralize házenkářů Strakonice Nové Veselí 29-33. V interlize házenkářek Písek Michalovce 23-26. V extralize volejbalistek Jihostroj České Budějovice prohrál v hale Olympu Praha hladce 0-3. Nejlepší hráčkou jihočeského týmu byla Šárka Boušková. Po těsné prohře v prvním kole s Ostravou nabízela recept na soupeřky, který se ale naplnit nepovedlo.
5: Trošičku líp útočit bych řekla ještě, využít víc bloků.
0: V hokejové extralize Motor České Budějovice Liberec 4-3. Ve druhé lize v derby Písek prohrál s Milevskem 3-5.
1: Tabulka.
0: Tabulku tentokrát nabízíme z fotbalové páté ligy. První místo Osek, 10 zápasů, 22 body, skóre 28-12. 19 bodů mají po 10 zápasech Jindřichův Hradec, Třeboň a Dolní Dvořiště. 18 jich nazbírali Strunkovice nad Blanicí. Na opačném polu tabulky jsou fotbalisté ze Sokola se Zimovo Ústí. Ti mají z 10 zápasů jen 2 body, celkem 11 gólů střelili, ale 31 už jich dostali.
1: Za sportem.
0: První zápas čeká v sobotu volejbalisty českobudějovického Jihostroje. Tým trenéra Zdeňka Šmejkala nastoupí v 18 hodin doma proti Brnu. Tak možná se společně potkáme právě v českobudějovické sportovní hale. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
6: sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Víte, že ve Chvalšinách na Českokrumlovsku se ukrývá jedna z nejzajímavějších pozdně gotických památek v Evropě? Kostel svaté Maří Magdalény, který stojí na místním protáhlém náměstí. Detaily o něm zjišťoval náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím přímo z Chvalšin, stojím tady na náměstí a dívám se na ten kostel Maří Magdalény. Já jsem se do něj podíval v rámci prestripu po gotické stezce, která propojuje zajímavé památky jižních Čech a horního Rakouska. Ten současný chrám začal vznikat na konci 15. století a zajímavé je, že ho z velké části financovali místní cechy. Na tomto místě přitom stál kostel už ve 13. století, ten ale přestal potřebám tehdejšího rozrůstajícího se městečka stačit a tak ho nahradila mnohem větší a výstavnější stavba. Podílela se na ní slavná rožmberská stavební huť a hlavně její mistr Hans Getzinger, který pracoval taky na dalších významných jihočeských kostelech. On ten chvalšinský kostel takhle na první pohled, kromě toho tedy, že je docela velký a vysoký, tak vypadá poměrně nenápadně, ale když vstoupíte dovnitř a zvednete hlavu, tak uvidíte opravdu mistrovské dílo středověkých kameníků. Nad chrámovou lodí se totiž rozprostírá složitá pozdně gotická síťová klenba. Ty její žebra se proplétají, kříží a vytvářejí takový obrazec připomínající kamennou síť. No a víc o ní říká historik umění Hynek Látal.
3: Ta klemba vlastně působí strašně moderně. Vždycky říkám, že to je jak nějaké mikádo, které rozhodil někdo na tu plochu a ono se to poskládalo do nějakého jako nesrozumitelného obrazce, ale on ten obrazec je vlastně srozumitelný, protože nějakou jako rytmiku má. Vlastně vychází to ze vzoru takových 9 cípých hvězd, ale ono už to skoro není poznat. Ten tvůrce, který si tu podepsal, hrdík Hans Getzinger, tak jako rozvolnil to propojování těch jednotlivých žeber, že z toho vznikl pro nás takovýhle jako velmi moderní obrazec a doplnil ho ještě těmi kroužený žebry po těch bocích takovými jakoby kapkami.
1: Petře, už si naznačil, že stavbu financovali středověké místní cechy. To znamená, že ji neplatili Rožmberkové, majitelé panství?
2: Je to tak, všechny indicie a symboly, které jsou k vidění uvnitř toho kostela, odkazují právě k místním cechům, jak doplňuje Hynek Látal.
3: Tady zřejmě v tom pozdním středověku byla velmi rozvinutá ta hospodářská základna, ze který bylo možný tohle ten kostel financovat. Protože když se člověk podívá i na ty domy, co jdou dolů na to náměstí, tak řada z nich má gotické hvězdy. A značí to, že teda tady to zázemí bylo dost jako bohatý a ten kostel samotný vlastně nese ty znaky. Jednak když jsme vstupovali, tak tam nad vstupem byl obrovský preclík. Tamhle taky preclík pod tou freskou, takže se tu nějak podíleli členové pekařského cechu. Naopak tamhle nad tím vstupem do sakristie jsou podkovy, podkovička je i nad jedním z těch oken toho presbytáře. Takže to zase byli cech kovářů, kteří se tu podílel. Takže to nebylo tak, že by to financovali Rožmberkové, ale zkrátka většinou to bylo jakoby více zdrojové financování.
2: No a já doplním, že v hlavní lodi kostela je ještě zajímavý unikátní prolomený svorník ve tvaru Kristovy trnové koruny, kterým se při velikonočních slavnostech vytahovala nahoru socha Spasitele a o letnicích se zase jim spouštěla holubice, symbolizující Ducha svatého. Kolem tohoto svorníku se na klembě taky rozprostírá zajímavá malba 8 rostlin, růže, bodláků, jahodníků, granátovníků a dalších. A na stěnách lodi a kněžiště se dochovaly výjevy posledního soudu a 12 apoštolů, kterým žehná Kristus nesený anděli. A celý prostor pak zastřešuje původní dřevěný krov. Jinak pokud byste se chtěli do chvalšinského kostela podívat, tak můžete při bohoslužbách, anebo si můžete domluvit návštěvu přes místní obecní úřad.
1: Říká živě z Chvalšin náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a pěkné odpoledne.
2: Hezký den, loučím se za zvuku vojenské techniky, co jede z Boletic.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Dnes ráno, když bylo půl

0: české odpoledne na vlnách České rozhlasu České Budějovice běží dál a my se teď vypravíme na naše splavné řeky. Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří musí odložit údržbu lodí. Problémy se přenáší také na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180. To má maximální ponor, 180, takže na to.
2: Te odkud vyjíždíte?
3: Když vyjíždíme z Prahy, tak jedeme odsud na Hořín a do Nušníček nad Litoměřicema.
2: Tlačný remorker, dá se to takto nazvat, má nějaké označení nebo název?
3: No, dřív se tomu říkal Erky, teďka už je to pojmenovaný Gufy. No.
2: Gufy, takže a znamená to něco?
3: Ne, překladu jo, ale to nebudem překládat.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty.
2: Jak se tankuje taková loď?
4: Objednáme si naftu, která se přiveze cisternou, natáhne se hadice, natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12 000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ceny tím pádem vyrostou a my nemáme pomyslně na koho je přeúčtovat. Takže v současné době to samozřejmě poškozuje absolutně všechny provozovatele vodní dopravy. Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí a v těch nějakých investičních věcech.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox, nedávno zásobníky na zkapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Rejdaři, kteří nám to odvážejí, tak na to museli reagovat a propsali nám to do ceny dopravy.
7: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Pro nás ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. V Prachaticích se rýsuje nová koalice. Vítězní nezávislí chtějí město vést společně s hnutím ANO a uskupením Prachatice společně. V Táborském divadle plánují opravu interiéru. Zítřek bude na jihu Čech slunečný s teplotami do 16 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
2: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností. Ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
0: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů v senátních volbách bude přijímat Nejvyšší správní soud. Vítězní nezávislí chtějí v Prachaticích sestavit koalici s hnutím ANO a uskupením Prachatice společně. Dohromady by koalice měla 11 hlasů v 21 členem zastupitelstvu. Podle lídra nezávislých Martina Malého se všechny tři subjekty shodly na společném vedení města.
3: Starostou bych měl být já, pak je tam partner ze subjektu Prachatice společně, ten by měl mít svého místostarostu v podobě Jana Kotrby. Třetí partner je ANO, které by mělo mít také svého místostarostu, kterým by měl být Marek Liška. Další personálie jsme zatím neřešili.
0: Martin Malý se do funkce starosty vrací po 4 letech. Prachatice vedl od roku 2010 do roku 2022. Historická budova divadla Oskara Nedbala v Táboře projde rozsáhlou rekonstrukcí. Podle odborných průzkumů je nutné provést stavební úpravy interiéru. Město chce opravy rozdělit do etap kvůli co nejmenšímu narušení divadelního programu. Podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka se projektem bude zabývat nové vedení města.
4: Rekonstrukce se má zaměřit především na střechu, ochranu proti zemní vlhkosti, interiéry a dožívající elektroinstalaci. Rozsah zásahu uvnitř budovy nyní upřesní další část stavebně technického průzkumu ve spolupráci s památkáři a vedením divadla.
0: V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení, v některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo, informoval o tom francouzský deník Ouest France. Týká se to celkem asi 400 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Hackerům se přes noc podařilo na dálku spustit odmrazování chladicích zařízení a nastavit teplotu na 50 stupňů Celsia. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat. Novohradsko známé i méně známé je název přednášky Ladislava Jandáčka. Začne v poslechovém sále městské knihovny v Nové Bystřici na Jindřichohradecku v 17 hodin a 30 minut. Přítomné zavede k pramenu Lužnice, prozradí zajímavosti o Baronově mostě, myslivně nebo bukvojích. Vstupné je dobrovolné.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, teploty jsou mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 11, mírný severozápadní vítr večer zeslábne. V noci klesnou teploty nejčastěji na plus 2 až minus 1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni, na horách maximálně u 12. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude bezvětří, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda auta s motorkářem brzdí provoz v Novohradské ulici v Českých Budějovicích směrem do Nových Hodějovic. Bouralo se taky na křižovatce dálničního přivaděče u Českého Krumlova se silnicí na Budějovice, na trase z Českých Budějovic do Trhových Svinů u Ostrolovského újezdu a taky mezi Spolím a Líbínem u Třeboně. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin a 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte druhou hodinu jeho českého odpoledne, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné pondělní odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Zábavná videa, vytvořená umělou inteligencí, jsou stále dokonalejší. Nikdy si ani neuvědomujeme, že k nám často mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, si povíme v této hodině. Napadlo vás, proč mají muži prsní bradavky? Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A přidáme také písničky, které nestárnou a které si můžete vychutnat v klidu domova nebo třeba i na cestách. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Bad Boys Blue, Jiří Schlinger a právě teď zaspívá Věra Špinarová.

Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Knihovna v Ledenicích na Českobudějovicku chce přilákat děti ke čtení. Rok po rekonstrukci se knihovna v Ledenicích stala oblíbeným místem pro setkávání malých i velkých čtenářů. Číst si sem společně chodí také žáci Ledenické základní a mateřské školy. Knihovna pro ně organizuje akce, při kterých se děti snaží zábavnou formou natchnout pro literaturu.

0: Lednické knihovně se rozléhají hlasy žáků třetí třídy místní základní školy. Vedle mě teď zrovna dospívala Stelinka Mortlová, která tady taky začala kreslit tematický obrázek.
1: Kreslíme o dubu a šeldu dubínkovi. Kreslím dub, který je tady jako houpačka a je tady i žald, kterýho jsem nedokreslila.
0: Dalším tvořícím školákem je taky Šimon Trnka.
2: Já maluju žaludník a spadl žalud a tady jsou ostatní, kteří se mu vysmívají. Paní učitelka nám četla pohádku. Já čtu rád a ještě k tomu mám rád hodně knížek.
3: Pod velikým dubem ležel v trávě malý žalud dubínek.
0: Školáky do místní knihovny Ledenice přivedla paní učitelka Alena Hesová, která se programem snaží děti natchnout do čtení a literatury. Při návštěvě knihovny si na sebe proto děti vzali třeba i pohádkové kostýmy.
4: Tématem dnešního čtení byla pohádka o žaludu dubínkovi. Teďkon vlastně po pohádce, kdy jsme si i zaspívali a zahráli na housličky, tak se snaží pohádku stvárnit výtvarným zpracováním. Snažíme se o pestrý program, který se snaží natchnout děti právě pro čtení a navštěv knihovny a ten zájem vlastně o tu čtenářskou gramotnost.
0: Připravený program navazoval na 30. ročník celostátního projektu Týden knihoven. Ta Ledenická se díky spolupráci s místní základní a mateřskou školou snaží rozvíjet čtenářství pravidelně, říká knihovnice Jana Franková.
5: Paní učitelka, která tady dnes byla s dětmi, tak ta sem chodí pravidelně i třeba na hodiny čtení. Děti změní prostředí a těší se sem k nám.
0: Knihovna prošla před rokem a půl celkovou rekonstrukcí. Od té doby se stala oblíbeným místem pro setkávání nejenom malých školáků.
5: A už teď můžeme říci, že tato modernizace se opravdu vyplatila, protože ty dětské prvky a velká nabídka i knih pro děti, tak přitáhla spoustu maminek s malými dětmi. Spolupráce teda, jak jsem říkala, se základní školou, chystají se k nám všechny třídy mateřské školy.
0: Místní knihovna Ledenice se zapojuje i do vytváření kulturního života v obci. Třeba 12. října tu můžou zájemci navštívit besedu se spisovatelem Jiřím Šestákem. Z Ledenic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Velmi zajímavé spojení skupiny Opět a Radeček a Moravské filharmonie. A pokud byste chtěli vidět, jak zpěvák této party tančí, nezapomeňte na sobotní Stardance. Mohlo by to být totiž naživo naposledy. Ne, já se mu nesměju, držím pěsti. 15:24 na rádiu vašeho kraje ladíte Jihočeské odpoledne. Víte, proč mají muži prsní bradavky? U žen je to celkem jasné téma, ale u mužů odpověď na tuto velmi neobvyklou otázku nabídneme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
1: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
0: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
2: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
0: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
2: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
0: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
2: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
0: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
2: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
0: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
2: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
0: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: A zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Gloria Gaynor a diskotéková klasika konce 70. let. To byla píseň I Will Survive z roku 1978 na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby PRI Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už tuto neděli 18. října.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Venku dnes odpoledne panuje poměrně chladné počasí se studeným větrem od severozápadu, který by měl ale k večeru ustat. A zřejmě od středy by se měly zvednout i teploty. Na přesná data se ale raději zeptáme odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už nám prozradí meteoroložka Eva Houbová, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Evo, jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Od západu začne přes naše území přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojený okolující frontální systém. V noci na zítřek se vyjasní a k ránu se vytvoří místy mlhy anebo nízká oblačnost. Teplota klesne na 2 až minus 1 stupeň a při zvětšené oblačnosti bude kolem 5. Ta velká oblačnost se dopoledne rozpustí, ale potom odpoledne od západu začne přibývat oblačnost frontální. Později večer a v noci na středu se od západu objeví déšť. Teplota vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na jedničce.
0: A ve středu se můžeme nebo nemůžeme těšit na sluneční den?
2: Trošku sluníčka přece jenom uvidíme. Od západu začne přes naše území přecházet tlaková výše. V noci na středu bude zataženo a na většině území se objeví déšť. Během dne ten déšť to vypadá, že zeslábne už ráno, během dne pak bude většinou oblačno, dopoledne ještě budou slabé přehánky, ale odpoledne už to bude beze srážek a později začne ubývat ještě více i té oblačnosti. Teplota ve středu ráno klesne na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 17 a vítr povane mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No, odpolední teploty jsou poměrně příznivé. Na jaké počasí se máme připravit ve čtvrtek a v pátek?
2: Více sluníčka i malinko více tepla. Ve čtvrtek i v pátek ráno a dopoledne se zase místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, ale ty se rozpustí a jinak čekáme ve čtvrtek polojasno až oblačno a v pátek dokonce jasno až polojasno, takže toho sluníčka opravdu přibude. Teplota bude ráno kolem 4 stupňů a můžou se objevit přízemní mrazíky, odpoledne po oba dny mezi 14 a 18, vítr povane jenom slabý proměnlivý.
0: Říká Eva Houbová, které děkujeme za pozitivní informace, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidé se zítra kvůli taktickému cvičení nedostanou do hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vítězné hnutí ANO s hnutím Naše Česko budou tvořit základ koalice v Písku. Kulturní organizace můžou ministerstvo žádat o dotace na příští rok. Noční teploty budou na jihu Čech kolem nuly, zítřejší nejvyšší denní do 16 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích bude zítra celý den uzavřený kvůli cvičení na útok ozbrojeného agresora. Do preventivní akce se zapojí zaměstnanci úřadu a policisti, kteří si vyzkoušejí postup při napadení budovy. Podrobnosti doplňuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
3: V souvislosti se cvičením bude od 8 do 15 hodin zcela uzavřena ulice u zimního stadionu, a to včetně chodníků, v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup ani vozidla, ani chodci. Prostor bude v průběhu cvičení využíván policií České republiky.
2: Dvojblok hnutí ANO a Naše Česko bude základem nového vedení Písecké radnice. V zastupitelstvu budou mít celkem 10 ze 27 křesel. Současný starosta a kandidát s největším počtem hlasů v letošních volbách, Michal Čapek z hnutí ANO, k tomu dodal.
4: Velmi dobrá jednání jsou s hlasem Písku. Tam věříme, že se nám podaří najít shodu a další subjekty jsou ve hře. Myslíme si, že to bude během týdne nějakým způsobem na světě.
2: Ustavující sněm zastupitelstva by měl být 5. listopadu. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnil později, než původně plánoval. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu, zároveň plánuje přísnější kontrol dotací. V pražském obecním domě vznikne stálá expozice, která provede historii budovy od roku 1901 do dnes. Připomene rozhodování o vzniku domu i průběh stavby, zaměří se ale taky na důležité události, které obecní dům hostil. Výstava bude interaktivní, tvořit ji budou LED panely nebo dotykové obrazovky. Další audiovizuální technika má reagovat na pohyb návštěvníků. Využívat ji bude možné i na jednorázové akce. Expozice bude stát Prahu 75 milionů korun.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech ubývá oblačnost, do večerního vyjasňování, v noci klesnou teploty nejčastěji na plus 2 až minus 1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, později se večer místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bez větří, biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nová dopravní nehoda je v Českých Budějovicích v Dobrovodské ulici za nádražím. Srazila se tam tři auta, je to poblíž křižovatky s Vrbenskou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, já, ale vodou režim. Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštěně slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no. Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi
3: k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. Aha. A to je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu, všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl si tam. V tom Downbeatu, že jo? Čím, že důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy ty... Já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Což je feministický časopis Spy. Feministický časopis Spy. Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. a já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: No to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil ses v nějaké žebříčku něčeho,
1: no,
0: Petře?
1: No, překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc náklad. Marie Formáčková, která s tebou spolu k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jakože by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu. Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná aspoň.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežace, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už, no. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: A nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: Koukejte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co byl hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Ďáblův,
8: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
8: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. Mhm. No jo, to je to, já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky, jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak, prosím.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu.

0: Gavatinu budeme hrát.
1: Jo, Gavatinu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
2: A Gavatinu, jo?
0: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
2: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
0: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
2: Kdybyste byl tak laskav.
0: No ale jaký chcete dlouhou?
2: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil. No tak.
0: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry. To musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
2: No, jak to tam máte?
0: No to je...
2: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
0: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
2: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
0: No můžete, prosím. D-dur je to.
2: Co říkáte?
0: D-dur.
2: Aha.
0: No, to je D-dur.
2: No, je tak dobře.
0: To je tvrdá tónina.
2: Jaká?
0: Tvrdá. Dur.
2: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
0: Jo? Jakou?
2: Plzeňská 12. Tak, my jsme se do toho mohli pustit, ne?
0: Ano, prosím.

0: Hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou? A ještě si k tomu šlapat, jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky. A když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vtloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli velmi rafinovaně převlečeni. Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství. Jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: Jo? No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme, to plánuje. Uvidíme, no.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako,
1: tak pak... To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání z šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže, pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjednat tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Povolební vyjednávání a obměna zastupitelstva čekají Jindřichův Hradec. Jednání můžou trvat až 2 týdny. Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Zítřek bude slunečný, později večer může zapršet. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. V Jindřichově Hradci začala povolební jednání o nové koalici. Můžou trvat až 2 týdny. V 27 členem zastupitelstvu zasedne 11 nových členů. Podle starosty a lídra vítězného hnutí ANO Michala Kozára zamíchali volby nejen počtem mandátů jednotlivých stran, ale i pořadím kandidátů.
4: Za naše hnutí se určitě sejdeme postupně se všema stranama, zeptáme se na jejich představy, na jejich připomínky, případně představu spolupráce. Pak potom následně budeme pokračovat. Uchvátat některá jednání nemá celkem smysl, tak aby i kolegové si to mohli v klidu probrat právě i v rámci jednotlivých uskupení, které aktuálně v zastupitelstvu jsou.
3: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte, počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechají mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
5: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
3: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku skoro o 70 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října, opatření má platit do konce měsíce. Cizinec vezl přetíženou soupravu u Kostelce nad Vltavou na Písecku a ještě jí chybělo kolo. Policisti dodávku s podvalníkem zastavili poté, co přejížděla z pruhu do pruhu. Při kontrole zjistili, že na dalších kolech chyběly zajišťovací šrouby a hmotnost soupravy překračovala povolený limit. Informoval o tom policejní mluvčí Milan Bajcura. Řidiči uložili 2 kauce v celkové výši 415 tisíc korun, odebrali registrační značky i doklady a zakázali mu pokračovat v jízdě. V rámci dnů pro domácí hospic Ledax se dnes uskuteční na malé scéně Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích benefiční koncert skupiny Nezmaři. Začne v 19 hodin. Domácí hospic Ledax poskytuje péči nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem na Českobudějovicku a Kaplicku.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech se bude večer vyjasňovat, v noci klesnou teploty nejčastěji na +2 až -1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, později se večer místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupně Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři jsou u nehody v Ševětíně. U tamnějšího lomu se srazilo nákladní auto s osobním. Pozor si dejte na obchvatu Tábora u křižovatky s Chýnovskou ulicí. V jízdním pruhu leží kbelík. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině samozřejmě očekávejte vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme i další příjemné písničky, které rozhodně nestárnou. Klavírista Matyáš Novák, Dvořákovo klavírní kvarteto nebo sopranistka Pražského národního divadla Alžběta Poláčková se představí návštěvníkům zimního cyklu festivalu Třeboňská nocturna. Jeho jubilejní 30. ročník začíná už tento týden. Podrobnosti přidáme v rozhovoru v této hodině. A jaká bude hudba? Chybět nebudou britští The Beatles, Adam Ďurica s Emou Drobnou a právě teď přichází svou píseň Srdce jako kámen zaspívat Karel Gott. Příjemné pondělní odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je připraven kolega Lukáš Pelikán, který má pro nás připraven aktuální přehled dnešních událostí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Silniční obchvat Dasného a Češnovic na Českobudějovicku svádí už veškerou dopravu z obou obcí. Místem dosud projížděly desítky tisíc aut denně. Obchvat je zatím zprovozněný jen částečně ve dvou pruzích. Podle místních obyvatel se otevření nové silnice okamžitě projevilo na životě v obou sídlech.
3: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné. Ten provoz už byl neúnosný. Pokud byla nehoda, tak byla ucpaná celá ta trasa. Samozřejmě hluk, prach.
2: Vysvětlila nezávislá starostka Dasného Ludmila Kahounová. Obchvat má kompletně fungovat v polovině příštího roku. V terénu byl náš reportér, víc už za chvíli. Skateboardista dnes ráno zemřel v Jínině na Strakonicku. Projíždějící řidič ho našel u silnice. Podle dosavadních zjištění muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od Miloňovic směrem na Jínín. Nezvládl jízdu a narazil hlavou do zdi domu, informovala mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková. Přivolaný koroner konstatoval smrt. Neznámý podvodník vylákal víc než 4,5 milionu korun ze seniorky na Táborsku pod záminkou výhodné investice, informovala o tom dnes policie na svém webu. Žena uvěřila internetové reklamě a následně komunikovala přes WhatsApp se ženou, která jí slibovala vysoké zhodnocení úspor. Podle instrukcí pak v průběhu několika dnů předávala obálky z hotovostí kurýrům před svým bydlištěm. Táborští kriminalisti teď po pachateli pátrají. Policejní mluvčí Lenka Pokorná ale varuje, že podobné případy se vyšetřují velmi obtížně.
4: Ne vždy se podaří pachatele dopadnout. Dle našich zkušeností ztrácejí lidé v kyberprostoru obezřetnost a nechají sebou často manipulovat.
2: Peníze obětí skončí většinou na neznámých účtech v zahraničí. České Budějovice ode dneška nechávají opravit Labskou ulici na sídlišti Vltava. Práce potrvají do 9. listopadu. Kvůli stavbě můžou taky ode dneška místní obyvatelé zdarma nechat auto na parkovišti ČES areálu za hlavní silnicí na Písek. Oprava Labské vyjde skoro na 9 milionů korun. A v Chýnově na Táborsku začal Bílkův týden. V městské knihovně právě teď probíhá umělecký workshop věnovaný grafické tvorbě Františka Bílka. Ve středu se pak v Bílkově vile uskuteční program Zhudebněná poezie Otokara Březiny. S tímto básníkem je tvorba Františka Bílka úzce spjatá. V pátek je plánovaná vzpomínka na Františka Bílka na místním hřbitově.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice. Více než dva roky čekali na otevření nového obchvatu obyvatelé Dasného a Češňovic na Českobudějovicku. Obcí projížděly desítky tisíc vozidel denně. Stavba 8,5 kilometrů dlouhého úseku svedla mimo obce veškerou dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Místní si teď zvykají na nový život bez projíždějících aut.
1: No, dočkali jsme se toho, teda jako my bydlíme tam na konci, jo, a tam jsme měli přímo jako pod oknama, jo, tak jsme rádi.
2: Líčí obyvatelka Dasného paní Marie.
1: A je to takový nezvyklý, jak byl člověk zvyklý na ty auta, nebo že tam stojí před oknem, teď ticho, manžel říká, to je nějaký divně, až mě to ticho prej vadí.
2: Sklidnění dopravy si pochvaluje i nezávislá starostka obce Ludmila Kahounová.
3: Ten provoz už byl neúnosný a byly dny, kde bylo i 30 tisíc aut denně, samozřejmě hluk, prach od toho.
2: Stejně jako další obyvatelé obce se s odklonem aut ještě nestihla srovnat.
3: Tady je najednou takový ticho, že všem nám se to zdá divné, že něco se stalo, nebo opět bouračka, a kde uzavřeli silnici.
2: Otevření obchvatu dopadlo i na nedaleké Češnovice, součást obce Pištín. Podle nezávislého starosty Jaroslava Havla měla silnice mimořádně velký dopad právě na život v Češnovicích.
4: Nebylo možné přejít. Ta vesnice žila na dvě party, jedna parta, druhá parta vlevo, a vlastně nedalo se ani setkávat pořádně, protože děti samotné nemohly chodit přes jeden jediný přechod, který tam máme, a řidiči nejsou úplně ohleduplní.
2: Starosta ale očekává, že otevření obchvatu částečně dopadne na místní podnikatele, kteří s odklonem dopravy přišli o zákazníky.
4: My máme obecního sporu v Češnovicích. V současné době scháníme náměty na to, jaké akce bychom tam jako obec mohli uspořádat, aby jsme tu živnost podpořili. A věřím tomu, že se ty hospody pak jako stabilizovaly.
2: Obchvat Češnovic a Dasného funguje zatím v provizorním režimu se dvěma jízdními pruhy. Jak připomíná jeho český mluvčí ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek, další dva pruhy se otevřou až v druhé polovině příštího roku.
5: Pokračují práce právě na budování té druhé poloviny komunikace, současně i na mimoúrovňových křižovatkách, současně pokračují práce přímo v Českém Vrbném na té části toho už existujícího čtyřpruhu a musí se samozřejmě napojit původní komunikace.
2: Podle Kolouška zatím zůstane na začátku obchvatu u Českého Vrbného provizorní kruhový objezd s odbočkou na Hlubokou nad Vltavou.
5: Zůstane víceméně až do konce té stavby jako takové. Ty práce v okolí nejdou dělat jinak, než jak je tomu doposud.
2: Ředitelství silnic a dálnic chce po dokončení prací dále rozšiřovat silnici 1/20 mezi Pištínem a Pískem na tři pruhy ve střídavém režimu. Z Dasného a Češnovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v

0: 17 hodin a 23 minut. Pokud jste aktuálně ještě na cestách, jezděte opatrně, budeme vám dělat společnost i nadále. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Klavírní podání Smetanova cyklu má Vlast, přehlídka operních árií, ale i broadwayské melodie. Nejen to nabídne program jubilejního 30. ročníku zimního festivalu Třeboňská nocturna. Sérii 6 koncertních večerů uvedou v divadle Josefa Kajetána Tyla v Třeboni již tento čtvrtek. V našem ranním vysílání si o tom dnes povídali kolega Luboš Voráček a ředitelka festivalu Irma Mrázková.
1: Zazní projekt, který se nazývá Smetana Reborn, neboli klavírní provedení Mé vlasti. Má vlast je to jeden z nejvýraznějších českých hudebních cyklů a zazní v jedinečné podobě pro sólový klavír. V úpravě Jindřicha Kána z Albestu, jehož výročí 100 let od narození si právě v letošním roce připomínáme. Bude to velmi zajímavý projekt, neboť vlastně tato transkripce převádí orchestrální dílo do klavírní podoby. V němž vlastně musí jediný interpret obsáhnout dynamiku a vlastně barevnost celého toho orchestrálního cyklu.
2: No, na Matyáše Nováka pak v listopadu naváže sopranistka Alžběta Poláčková. Jak bude vypadat její koncertní program?
1: Bude se jednat o písňové a operní árie Alžběty Poláčkové za klavírního doprovodu Zdeňka Klaudy a ten program je velmi obsáhlý a široký. Zazní od moravských lidových poezí Leoše Janáčka přes písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů, árie ze známých oper Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka až po známé písně Leonarda Bernsteina či George Gershwina.
2: Jaká další vystoupení jste si pro návštěvníky v té zimní sezóně potom připravili?
1: Jedná se, jak jste přesně řekl, o 6 koncertů, každý měsíc jeden koncert. To znamená, poté v prosinci, 17. prosince nás čekají koledy podané dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu spolu se sbormistrní Věrou Hrdinkovou. V lednu poté si vyslechneme Dvořákovo klavírní kvartet, nebo klavírní kvarteto za citace Miroslava Táborského, zazní Dvořákovy melodie a Dvořákova korespondence, takže to bude opravdu jenom večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. V únoru poté se představí Smetanovo trio a závěrečný koncert v březnu obstará velmi známé uskupení Epoch Quartet s naším jedním z nejpřednějších klarinetistů Irvinem Venišem.
0: Tolik ředitelka festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková, která v našem vysílání představila zimní cyklus festivalu.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice a odpolední radioproud pokračuje zajímavým kulturním příspěvkem. Věděli jste, že ve Chvalšinách na Českokrumlovsku je jedna z nejzajímavějších pozdněgotických památek v Evropě? Jedná se o kostel svaté Máří Magdalény, který stojí na místním protáhlém náměstí. Dnes jsem si o něm povídal ve vysílání s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který o něm získal též odborná vysvětlení historika umění Hynka Látala.
1: Já jsem se do něj podíval v rámci press tripu po gotické stezce, která propojuje zajímavé památky jižních Čech a horního Rakouska. Ten současný chrám začal vznikat na konci 15. století a zajímavé je, že ho z velké části financovali místní cechy. Na tomto místě přitom stál kostel už ve 13. století, ten ale přestal potřebám tehdejšího rozrůstajícího se městečka stačit a tak ho nahradila mnohem větší a výstavnější stavba. Podílela se na ní slavná Rožmberská stavební huť a hlavně její mistr Hans Getzinger, který pracoval taky na dalších významných jihočeských kostelech. On ten chvalšinský kostel takhle na první pohled, kromě toho tedy, že je docela velký a vysoký, tak vypadá poměrně nenápadně, ale když vstoupíte dovnitř a zvednete hlavu, tak uvidíte opravdu mistrovské dílo středověkých kameníků. Nad chrámovou lodí se totiž rozprostírá složitá pozdně gotická síťová klenba. Ty její žebra se proplétají, kříží a vytvářejí takový obrazec připomínající kamennou síť. No a víc o ní říká historik umění Hynek Látal.
2: Ta klenba vlastně působí strašně moderně. Vždycky říkám, že to je jak nějaké mikádo, které rozhodil někdo na tu plochu a ono se to poskládalo do nějakého jako nesrozumitelného obrazce, ale on ten obrazec je vlastně srozumitelný, protože nějakou jako rytmiku má. Vlastně vychází to ze vzoru takových 9 cípých hvězd, ale ono už to skoro není poznat. Ten tvůrce, který si tu podepsal, hrdík Hans Getzinger, tak jako rozvolnil to propojování těch jednotlivých žeber, že z toho vznikl pro nás takovýhle jako velmi moderní obrazec a doplnil ho ještě těmi kroužený žebry po těch bocích takovými jakoby kapkami.
0: Petře, už si naznačil, že stavbu financovali středověké místní cechy. To znamená, že ji neplatili Rožmberkové, majitelé panství?
1: Je to tak, všechny indicie a symboly, které jsou k vidění uvnitř toho kostela, odkazují právě k místním cechům, jak doplňuje Hynek Látal.
2: Tady zřejmě v tom pozdním středověku byla velmi rozvinutá ta hospodářská základna, ze který bylo možný tohle ten kostel financovat. Protože když se člověk podívá i na ty domy, co jdou dolů na to náměstí, tak řada z nich má gotické vjezdy. A značí to, že teda tady to zázemí bylo dost jako bohatý a ten kostel samotný vlastně nese ty znaky. Jednak když jsme vstupovali, tak tam nad vstupem byl obrovský preclík. Tamhle taky preclík pod tou freskou, takže se tu nějak podíleli členové pekařského cechu. Naopak tamhle nad tím vstupem do sakristie jsou podkovy. Podkovička je i nad jedním z těch oken toho presbytáře. Takže to zase byli cech kovářů, kteří se tu podílel. Takže to nebylo tak, že by to financovali Rožmberkové, ale zkrátka většinou to bylo jakoby více zdrojové financování.
1: No a já doplním, že v hlavní lodi kostela je ještě zajímavý unikátní prolomený svorník ve tvaru Kristovy trnové koruny, kterým se při velikonočních slavnostech vytahovala nahoru socha Spasitele a o letnicích se zase jim spouštěla holubice, symbolizující Ducha Svatého. Kolem tohoto svorníku se na klenbě taky rozprostírá zajímavá malba 8 rostlin, růže, bodláků, jahodníků, granátovníků a dalších. A na stěnách lodi a kněžiště se dochovaly výjevy posledního soudu a 12 apoštolů, kterým žehná Kristus nesený anděli. A celý prostor pak zastřešuje původní dřevěný krov. Jinak pokud byste se chtěli do chvalšinského kostela podívat, tak můžete při bohoslužbách, anebo si můžete domluvit návštěvu přes místní obecní úřad.
3: Regionální stopař. Den v kraji.
4: Každý kluk sní.

0: dalším průběhu dne v kraji pro vás máme připravené vaše oblíbené písničky, které nestárnou. Za chvíli zaspívá německá popová a soulová hvězda Sarah Connor. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, teď je tady aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí můžeme očekávat v následujících dnech, to už nám prozradí meteoroložka Eva Houbová, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Evo, jak vypadá předpověď na noc a zítřejší den?
2: Od západu začne přes naše území přecházet brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojený okolující frontální systém. V noci na zítřek se vyjasní a k ránu se vytvoří místy mlhy anebo nízká oblačnost. Teplota klesne na 2 až minus 1 stupeň a při zvětšené oblačnosti bude kolem 5. Ta velká oblačnost se dopoledne rozpustí, ale potom odpoledne od západu začne přibývat oblačnost frontální. Později večer a v noci na středu se od západu objeví déšť. Teplota vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na jedničce.
0: A ve středu se můžeme nebo nemůžeme těšit na sluneční den?
2: Trošku sluníčka přece jenom uvidíme. Od západu začne přes naše území přecházet tlaková výše. V noci na středu bude zataženo a na většině území se objeví déšť. Během dne, ten déšť to vypadá, že zaslábne už ráno, během dne pak bude většinou oblačno, dopoledne ještě budou slabé přehánky, ale odpoledne už to bude beze srážek a později začne ubývat ještě více i té oblačnosti. Teplota ve středu ráno klesne na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupí na 13 až 17 a vítr povane mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: No, odpolední teploty jsou poměrně příznivé. Na jaké počasí se máme připravit ve čtvrtek a v pátek?
2: Více sluníčka i malinko více tepla. Ve čtvrtek i v pátek ráno a dopoledne se zase místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, ale ty se rozpustí a jinak čekáme ve čtvrtek polojasno až oblačno a v pátek dokonce jasno až polojasno, takže toho sluníčka opravdu přibude. Teplota bude ráno kolem 4 stupňů a můžou se objevit přízemní mrazíky, odpoledne po oba dny mezi 14 a 18, vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme za dalším kulturním příspěvkem dnešního vydání Dne v kraji. České ochotnické divadlo, to je jednoznačný světový unikát. Dokonce tak velký, že se před necelým rokem dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. V Českobudějovickém divadle u Kapličky můžete celý tento týden navštívit přehlídku ochotnického divadla Budějická Thálie. S ředitelem festivalu Václavem Krištůvkem si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Kolik lidí se už na té přehlídce na Budějické Thálii podílelo nebo vystřídalo vůbec celkově za těch 25 let, 26?
2: No tak souborů, když bychom to vzali, tak v průměru 12-13 souborů přijede, tak krát 26. Pravidelně přijíždí 150-160 herců a techniků a přijíždí z celé České republiky i máme známe kolegy z divadla Komédia Poprad. Takže je to opravdu šňůra jako velká.
1: Část už toho programu máte za sebou, jenom malou, protože přehlídka začala v sobotu 10. října. Dnes máme pondělí 12. října, tak jaký program tedy na diváky ještě čeká?
2: Tak na diváky čeká a na nás jako organizátory čeká ještě 9 představení. Z toho budou 2 pohádky a přijedou kolegové z Rakovníka, z Plané nad Lužnicí, z Prahy, z Ořechova u Brna, potom také z Blažejovic a z Boleradic. Takže to bude velká šňůra. A dnešní představení je věnováno kolegům z Rakovníka. To je taky zajímavá historie, jak jsem už říkal v úvodu, 152 let existují a organizují 2 přehlídky. Jednak Popelku, Rakovnickou Popelku a pak Vintrův, teď přesně nevím ten název, ale jsou do toho zapojeni celý ten soubor a přivezou Gogola, revizora s tím slavným hejtmanským výrokem na konci. Proč se smějete? Čemu se smějete? Smějte se sami sobě. jaký vyjádření. No a budeme pokračovat zítra představením kolegů, ty tady budou poprvé, z Plané nad Lužnicí. Pak náš soubor předvede Tchyně na zabití, to už vím, že je vyprodáno úplně. A ve čtvrtek přijede divadlo Řeznická Praha s představením Relativita. Naši diváci mají ve velké oblivě divadelní spolek Ořechov u Brna. To jsou prostě moraváci zpěvní a všichni, když pak odcházejí z představení, tak říkají, že jsou nabití tou úžasnou energií toho moravského zpěvu. A rád bych diváky taky pozval na sobotu, kdy bude představení Romeo a Julie a tma Jana Odčenáška, kde to je představení plné naděje, lásky a odehrává se v neskutečných kulisách že jo, ten druhé světové války, ale je to představení, jak mi říkali kolegové, kteří to doporučili, velmi posilující.
1: Během letošního září zemřelo na českých silnicích 49 lidí. To je o 16 víc než za stejné období minulého roku. Při řešení dopravních nehod je klíčová každá sekunda a především pokud možno správný postup. Jak se správně zachovat, jak správně poskytnout první pomoc a jak správně využít třeba takovou autolékárničku, to vše podrobně probereme se záchranářem Petrem Kadeřábkem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Laďte si nás v úterý 13. října po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: byl dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Kuchařky na táborové základně Tokáníště u Rabšachu na Jindřichohradecku nosily každé léto kila brambor do kopce kolem celé budovy. Teď jim cestu z chladícího skladu do kuchyně zkrátí nový výtah. A není to jediná změna v areálu uprostřed lesů. Reportáž Evy Marvanové si můžete poslechnout zítra po zprávách v 6 ráno. Záboří na Strakonicku u autobusové zastávky rozkvetl kaštan. Čím to je, že jsou některé stromy popletené, se budeme ptát Jany Janákové z Agentury ochrany přírody a krajiny. Zítra po 8:30. Jaký je příběh relikviáře svatého Maura, který je po českých korunovačních klenotech považován za druhou nejcennější movitou památku u nás? Vysvětlení najdete zítra na přednášce v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. My vás tam pozveme už dopoledne kolem 10:30 v rozhovoru s restaurátorem Petrem Špačkem, který tento pořad připravil.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
2: Když jeme,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. Lidé se zítra kvůli taktickému cvičení nedostanou do hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Labská ulice na českobudějovickém sídlišti Vltava bude mít nový povrch. Začala její oprava. V noci budou teploty kolem nuly, zítra až u 16 stupňů. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neshody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
4: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
5: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
4: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
6: Byly pouze na doporučení poradny, tak konečně by se staly plnohodnotnými zaměstnanci školy.
4: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích bude zítra celý den uzavřený kvůli cvičení na útok ozbrojeného agresora. Do preventivní akce se zapojí zaměstnanci úřadu a policisti, kteří si vyzkoušejí postup při napadení budovy. Podrobnosti doplnil mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
7: V souvislosti se cvičením bude od 8 do 15 hodin zcela uzavřena ulice u zimního stadionu, a to včetně chodníků, v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup ani vozidla, ani chodci. Prostor bude v průběhu cvičení využíván policií České republiky.
3: Historická budova divadla Oskara Nedbala v Táboře projde rozsáhlou rekonstrukcí. Podle odborných průzkumů je nutné provést stavební úpravy interiéru. Město chce opravy rozdělit do etap kvůli co nejmenšímu narušení divadelního programu. Podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka se projektem bude zabývat nové vedení města. Rekonstrukce se zaměří hlavně na střechu, ochranu před vlhkostí od země, interiéry a elektroinstalaci. České Budějovice opraví povrch Labské ulice na sídlišti Vltava. Práce začaly dnes a potrvají do 9. listopadu. Kvůli stavbě můžou místní obyvatelé zdarma parkovat na parkovišti ČES Areálu. To je za běžných podmínek přístupné jen od listopadu do konce března.
8: Dělníci opraví zhruba 3400 metrů čtverečních vozovky a dalších 530 metrů čtverečních parkoviště. Práce zahrnují také opravu podkladních vrstev a pokládku nového asfaltu. Zakázka vyjde na téměř 9 milionů korun. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech se vyjasňuje, v noci klesnou teploty nejčastěji na plus 2 až minus 1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nová dopravní nehoda je na hlavním tahu ze Strakonic směrem do Katovic na okraji Nového Dražejova. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie pro večera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky dle vašeho výběru a vzkazu na telefonním čísle 221 55 44 11. A pokud dnes žádného adresáta nebo kamaráda Marcela nemáte, můžete si klidně sobecky udělat radost i sami sobě. Zůstaňte s námi s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podzimní pondělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte pondělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já už vítám na naší telefonní lince paní Ivanu, které přeji příjemný podvečer.
1: Příjemný a krásný podvečer vám přeju, pane Radku. Dneska mají Marcelové svátek, ale já žádnýho neznám. Ale zítra mají svátek Renatky, takže já posílám Renatce do Kájova k svátku a přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti. A co moderovala počasí Renata Uhlíková, tak ty taky přeju k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti. To přeje posluchačka Ivana ze Sousedovic a zdravím Jarušku Brabcovou do Radomyšle a Věrušku do Čmelín Enstovou. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Děkujeme za přání, my se samozřejmě připojujeme a vám příjemný podvečer. Mějte se
1: taky,
0: fajn.
1: Taky, mějte se, naschledanou.
0: No a jednoho Marcela přeci jenom znáte, ne? Toho jste si vybrala, tu píseň. Tak už tam není. Marcel Zmožek a Dlaně pro paní Ivanu a ostatní.

0: Marcel Zmožek na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tu další píseň obstará Michal Tučný a pro koho bude, to už je otázka pro paní Věru, kterou zdravím a přeji příjemný podvečer.
1: Příjemný podvečer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic. Já bych jsem chtěla nechat zahrát Jirkovi, tady Zrunkovi do Vodňan a sobě, tak jsem měla svátek.
0: Tak všechno nejlepší.
1: A do Ostravy do Prachatic.
0: Dodatečně. No jaká to bude píseň?
1: Tak od Michala Tučního nějakou, báječnou ženskou, nebo to je jedno.
0: No jedno to není, bude to báječná ženská. A vám moc krát děkujeme za zavolání a doufejme.
1: Vám taky a do rády a všechno nejlepší, ať se vám daří.
0: Děkujem, doufejme, že všichni ti, kteří měli být dnes tou písní obesláni, budou poslouchat. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: 18 hodin a 18 minut. Doufám, že i u vás je báječný život bez útrap. A s Českým rozhlasem České Budějovice to určitě jde výborně. Tak a já mám na telefonu další posluchačku, tou je paní Jiřina a přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát svýmu zeťovi Marcelovi Našincovi a přeju mu slunce v duši a srdce plný lásky a zdravíčko železné, ať mu nikdy nezrezne. Ať jede kamkoliv a čímkoliv, pod ochranu andělů strážník vždycky dojede šťastně tam i zpátky.
0: A to je všechno?
1: Jeho tchýně Jiřina.
0: Tak fajn, děkujeme za milé přání pro Marcela a posíláme píseň, kterou jste vybrala. Bude to Jaromír Majer, Jsme děti slunce. Mějte se báječně,
1: naslyšenou. Naslyšenou.

0: Posloucháte pondělní melodie podvečera a já mám na telefonu paní Renatu, které přeji příjemný podvečer.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat zahrát Ivance, která mi přála, a taky Jarušce Vrabců. A proto jim posílám tuto písničku jen tak pro radost oběma. Mám je obě dvě moc ráda.
0: Tak to je fajn, já myslím, že to takhle úplně stačí.
1: Jo, děkuju moc.
0: Mějte se krásně, bude zpívat Hana Zagorová a píseň jsme vybrali asi. Snad to asi.
1: Jo, děkuju moc
0: bude
1: a
0: stačit.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, jsem velmi potěšen, že vás mohu opět pozvat k poslechu Vlídných tónů neboli hudby beze slov na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zanedlouho, přesně 27. října, uplyne 100 let od narození německého kapelníka a trombonisty, který používal jméno Kai Wagner. Dokázal navzory tomu, že muzikantsky vyrostl v jiné éře, vytvořit zajímavá aranžmá svých nahrávek blízká i mladým posluchačům, ačkoliv sám překročil věkem 40. A také se mu podařilo uspět na hitových žebříčcích. Kai Wagner přišel na svět v německých Brémách jako Werner Last, bratr jistě mnohem více slavnějšího kapelníka Jamesa Lasta. A hned musím zmínit dalšího z úspěšných bratrů Lastových, bubeníka Roberta Lasta. Pokud jde o Kaje Wagnera, tak ten se prosadil v druhé polovině 60. let, od kdy vydával na značce Polydor jedno komerčně zajímavé album za druhým. A to až do konce následující dekády. S obojím spolehlivě tento hudebník mířil do stylové oblasti easy listening, tedy hudby k příjemnému poslechu. Kaje Wagner natáčel jednak desky se svým vokálním sborem, jednak s orchestrem ryzí instrumentálky a některé z nich měly také sjednocující téma, jako třeba to z roku 1971, které obsahuje líbivé instrumentální úpravy árii z oper slavného německého komponisty období romantismu Richarda Wagnera. A z něj nejdříve vybíráme melodii z Wagnerovy opery Lohengrin s ústřední stejnojmennou postavou Bájného rytíře. A Jiříka Salván přeje klidný poslech.

Steuer Manslied, neboli píseň kormidelníka z opery Bludný Holanděn, předtím árie Morgendlich, Lloyd's Hand in Rosigem Shine, zářící jitra v růžovém svitu, árie z opery Mistři pěvci norimberští a Lied an der Abelstern, tedy píseň Večerní hvězdy, ještě z jedné slavné opery Richarda Wagnera, Tannhäuser. To všechno oblékl do popmuzikálního aranžma Kai Wagner se svým orchestrem na svém albu Wagner Plays Wagner. Kai Wagner byl nejen nadaný aranžér a muzikant, ale také autor. Důkazem je též ve své době hojně hraná instrumentálka Dancing on the Shore, Tanec na pobřeží, z roku 1963.

Melody Fair, tak se jmenuje jednak písnička skupiny Bee Gees, jednak skladba kanadského skladatele, kapelníka i trumpetisty Roberta Farnona. Tuto půlhodinku jsme však věnovali ovšem německému kapelníkovi, trombonistovi a autorovi Kaje Wannerovi, neboli Werneru Lastovi, jehož orchestr ji zahrál ke stému výročí narození kapelníka. Na závěr si můžete v podání orchestru Kaje Wannera, jenž zemřel v 55 letech v červenci roku 1982 v Hamburku, poslechnout valčík Johana Strause mladšího Vídeňské bombóny z alba z roku 1975. Předtím vám, přátelé, Jiří Kasal děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko odmítlo ukrajinský návrh na 60-denní příměří. Na jihu Čech je letos míň klíšťové encefalitidy než loni. S vyhledáváním informací na webu šumavské destinace nově návštěvníkům pomáhá malovaný rys. Na jihu Čech očekávejte zítra zpočátku i slunečno, později večer zatahování. Přes den naměříme kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný poslech. Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery podle něj zranili 33 lidí. Podle něj je tak jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident taky navrhl 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v reakci na to prohlásil, že Ukrajina si nezaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl. Kreml tvrdí, že je připravený na jednodenní pozastavení útoků v den voleb. Přes 70 lidí letos v Jihočeském kraji onemocnilo klíšťovou encefalitidou. Je to skoro o 30 míň než loni. V minulém týdnu hygienici zaevidovali 3 nové nakažené, pokračuje ředitelka krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
2: Od začátku sezony registrujeme 73 nahlášené a potvrzené případy. To je o 27 méně než v loni, v tomto období, kdy jsme evidovali 100 potvrzených případů. Letošní celkový výskyt by tak mohl být nižší než loňský, kdy jsme za celou sezonu registrovali 123 případů.
0: Nové dopravní automobily získali dobrovolní hasiči z Dražejova a Modlešovic na Strakonicku. Na jejich pořízení využilo město Strakonice dotační podporu ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. Dražejovská jednotka bude vozidlo využívat k přepravě členů a vybavení při zásazích a výcviku. Jeho cena přesáhla 1 450 000 korun, potvrdila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučuková. Za stejnou cenu pořídila nový automobil taky jednotka sboru dobrovolných hasičů Modlešovice. Nezisková organizace Destinace Šumava žije spustila na svých stránkách nový chatbot, nazvala ho RysRiko a zájemcům pomáhá vyhledat potřebné informace o akcích, ubytování a zajímavostech v regionu, pokračuje ředitelka destinace Monika Bendlová.
3: Výhodu má v tom, že si tahá ověřené informace z našeho webu na destinaci Šumava žije a je to super v tom, že si třeba řeknete, zítra mám pršet, kam mám jít s malými dětmi, co se kde děje a už nemusíte složitě nic hledat a ten chatbot vám to vlastně vyjede rovnou z těch ověřených aktuálních informací.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech se vyjasňuje, v noci klesnou teploty nejčastěji na plus 2 až minus 1 stupeň Celsia. V úterý očekávejte jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, později večer se místy vyskytne slabý déšť. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý nebo bude bezvětří a biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Osobní auto skončilo mimo silnici na hlavním tahu 22 ze Strakonic směrem na Horažďovice. Menší zdržení očekávejte za novým Dražejovem. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Maginsová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná zpřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle zpřeška je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co bys.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: starosta do prosta, tak jako v našom městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konání do vojenského souboru Pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dědinke Kojšov, odkud pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla tak taká zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdělení Československa se Vlastimil Fabišik stejně jako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu jsem prežíval velmi těžko, protože víte, uzatvorila se hranica a já jsem sice mohl jazdit domů, kedy jsem chcel, a to robím aj dodnes, ale to, že jsme se rozdělili, tak bylo pre mě dost také psychicky náročné. No nie, člověk si zvykne na všetko. A čo se týká národnosti menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 1993 spolupracujem so Slovákmi žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pro mě nejvíc je ten hlavní program, který je Deň národnostných menšin. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kulturu, jejich gastronomiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby jsem to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národním divadle Brno. Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bylo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustáková.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním světáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy a na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnirch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo v 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil. A já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy... Ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je říkal. Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce, vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček. Takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy

0: mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to, to takové jako jak je papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
0: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
0: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
0: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, to jim nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci, ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch liní je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklej na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši předci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně není ani tak jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct, jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých, malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře, dá se do druhého takového podobného rybníka, už o něco většího, a zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kila, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého, i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i napřírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strávit.

0: Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo Třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takovéhle logy, Třeboňský rybářství Třeboň nebo Zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od Třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
1: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to o jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
8: Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuji ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jízvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: Toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych ji jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléct si vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu zpravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte dřevo.

0: jeden lék.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: No a v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací nadotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl?

0: Já ještě pamatuju rusalky z Jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
1: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
0: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
1: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
0: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
1: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
0: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
1: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
0: Nedám. Nemám.
1: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
0: Blízkavice patří bukové hoře.
1: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
0: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
1: Lakoto.
0: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
1: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
0: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
1: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
0: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé. Patříte zemi. Uzamknu vás do bukové hory a nikdo vás nenajde.
1: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
0: Co je zas, Izerino?
1: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají podbřehy, slídí ve studánkách.
0: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
1: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
0: Podvedla jsi mě, trapse.
1: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
0: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
1: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
0: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
1: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
0: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
1: Nelido, posed tě děs.
0: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
1: Vždy tě pobiješ.
0: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Utálejte se po močálech.
2: Adame!
3: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
2: Našel jsem studánku.
3: To není ta pravá. Vraťme se.
2: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
3: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
2: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
3: Pán Bukové hory se probouzí.
2: To se jen blízká na časy, pospěš si.
0: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
2: Druhá studánka.
3: Modrá se v ní nebe.
2: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
3: Safíry.
2: Zbírej a rychle dál.
0: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
2: Studánka červená jako krev.
3: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
2: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
3: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
2: Teprve budeme, až je vybrousíš.
3: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
1: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
0: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
1: Kameny patří přece zemi.
0: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
1: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
0: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
1: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
0: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
1: K motříčku.
0: Nedám.
1: Nachytáš si za něj 100 jiných.
0: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal, jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela, už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko, mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely a on s nimi, ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech, mechové balvany, skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda v vodě, lidi lidem.

0: Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. Řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně, zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Dnes jde jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731-800-900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je Pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka je... úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila. Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den, ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod, jo, a ticho, opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Takže asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak ten život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: je. S ženskýma žádné drobné. No...
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Nasle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz lomítko linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sdělal jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let, s tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl by si dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem napsal mu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohleto ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on jí prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Hmm. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Tak, přesně.
0: Já bych to možná řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono
1: přesně,
0: se to nestane ze dne na den, ale něco
1: to,
0: k tomu
1: to
0: vede,
1: přesně,
0: takže určitou dobu...
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužskýho, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku i.
0: Takhle vypadá, ale... když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a... není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen proto, že jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak

0: tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat, tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj, prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pán primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to, jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
1: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
0: No, to už je 60 skoro.
1: 60.
0: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
1: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
0: No a já potom, že děti byly malí, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, čas to vyhojí, nevyhojí, jen otupí. Ale to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
1: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používám eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
0: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde byli tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli, a on, neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
1: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
0: No, je to dlouho,
1: pravdy.
0: Ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného.

0: ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Hmm. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
1: Hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
0: Musíte, ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolední, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no. Ale musíte přežít všechno musíte přežít. Nedá se nic dělat.
1: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
0: No, Jiřino, musím a tak. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Uh-huh. Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
1: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
0: Nemáte zač.
1: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
0: No, to moc nemám, ale děkuji.
1: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
0: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
1: jejda.
0: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
1: To máte pravdu. To já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
0: Taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekám, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal s ženou a pán hle, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říkal, rakovinu střeva, tohle, tak to se by nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. Mm-hmm. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízíno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takový přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát. A ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Takže to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu nařík, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let, to bude vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pak dojdu na tu pohotovost a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem jsem se došel rád k té nemocnici, zaťukám na toho nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem přel, mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, nějaký pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zněla diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pámno na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pámno, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, hele, my jsme se museli postřikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo. Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Hanýra, vy jste nám dále a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tamhle všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidé, přesně jsme, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení.
1: Tak je to mezi těma lékařema, víte, prostě.
0: Ano,
1: to
0: ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte
1: Pane
0: se
1: Borku,
0: a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý, 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí. Hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu. Jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak v Plzni odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc. Vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedá. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Ten jeden prostě byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Kolinka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno a to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem mi pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala jsem manželovi, přijde Kapča. On začal lítat, sprchovat se holit. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obývaku, udělala kafičko a čekala jsem. O 5:30 se zazvonil, já jsem měla přijít o 6:30 jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o 6:30 budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císaříš. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem zlišila práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, co se mi jako líbí s způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstal jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádia. Odchutnáte, jo?
0: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No, to je pravda. No. Ale to nechme stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. On říkal, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě seznámím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co nám těšli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, děkuji, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: to,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, když jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, to by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká, sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám, ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká, no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkal, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká, zítra se sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce domů.

0: nakopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
1: Nemám slov, paní Zito, ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
0: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci. Tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny třísrčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti tři srční pozoubali. Ona říká, byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
1: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože...
0: Jasně.
1: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
0: No, děkuji. Mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
1: Rozumím, ale já
0: spavit.
1: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
0: No samozřejmě, jsem se poučila.
1: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
0: No tak potom ano.
1: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
0: No, zase to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
1: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
0: Ano.
1: Jo. Mějte
0: se
1: hezky.
0: Jak to dopadlo na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
1: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralupole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožný. Mm-hmm. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Mm-hmm. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč no. To bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma, nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borku.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na sraz spolužáků. Nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, mm-hmm. tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, mm-hmm. protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba a s tebou je taková sranda, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem to vracela za těma spolužákama, že no to je dost, že už zase za náma. No a tak, a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no to to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pláty, víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, než to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat, prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akurat mám trošku připravit.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozejkem tam nebyla. Jste,
0: nebyla, no úplně nejlepší.
2: No. Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: A tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec zbalíte chlapa.
2: Až budete pro někak chcetět, tak mě zavolejte a vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť. Slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zjmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni, ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne, já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se s přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Schuttle-Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Schuttle-Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Schuttle-Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Schuttle-Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
7: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
7: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
7: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
7: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já ji mám... Jo. Pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla, sedni si vedle mě. No a z druhé

0: Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
1: Bedřich Engels. No.
0: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a teď mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel, on říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká, říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek, a on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe, to by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo, a já se říká, no jo, no prababička, hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
1: byli... Pravnučka to byla.
0: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
1: Prababička.
0: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkali, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
1: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo, protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
0: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
0: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
0: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: nějaký
0: malý hospůdce a A byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No a já jsem měla stovku jenom. No tak si říkala, tak

0: ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo: revize jízdenek, prosím. A já říkám: nemám. A pan revizor říká: no, 50 to spraví. Tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším: hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo. A podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo: vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl: čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No, tak obojí byl lábus. A jim i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC, a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu, zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů, nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle, tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
0: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.